nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na býčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme. Ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zatepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže se na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba no, ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhletom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, popřípadě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý, no, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máče do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl majsvětlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.

0: pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten desert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá pochoutkový rok.
0: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
0: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

před rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý, orat a sír.

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími. Jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicera.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to pláštěvně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, cicera jsou schopni předvádět i naše děti, když ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povídlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snět.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecanej koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je tak, jako taková rozjetá buchta.
2: A na tom drobenka je na tom taky?
3: A na to je drobenka, no. Aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedí na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich poradců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem, existujícím od 13. století, budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do Strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival koná.

0: Tak, milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na Verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky z Pív kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější a je to výzva pro ty další desetiletí je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnější. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích. Přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje, namísto těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a namísto vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře, nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat co úseckou. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak,
1: protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii dožil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověk, Věče v Praze, v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme.

0: a těším se na další rok.
1: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
0: Vždycky, když přijedeme, tak si musíme postavit stán, potom jdeme na to zahájení a další den staneme, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
1: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
0: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
1: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
2: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení.

Závěr Strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den, tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek, jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškeřík, dobrý den. S Velkem nad Veličkou, Horňácko. A jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné. Já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny. A sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě. Každý jsme úplně s jinama. Jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové? To by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal dead metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že

0: ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
1: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryska a Dominika Miškeříka, bychom se s letošním strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přál, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
2: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj. Za to já bych se velice přimlouval.
1: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu utajených pokladů regionu. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jenom trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou v bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu. A ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali. A dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit? Kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí a vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice ležely v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystylovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat. Co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vakblan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka. Takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní. A i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vydala pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: A jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: A vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace, a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: S letem míří do restaurací a provozoven na Vsetínsku prázdninoví brigádníci. Do Beskyd dnes míří poutníci na tradiční cyrilometodějskou pouť na Radhošti. Česko si dnes připomíná slovanské věrozvěsty, Cyrila a Metoděje. Dnes bude oblačno, občas se srážkami, maximy až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. S příchodem léta nastoupili do restaurací a dalších provozoven na Vsetínsku prázdninoví brigádníci. Pro řadu z nich jde o první pracovní zkušenost a zaměstnavatelé je proto musí od začátku zaučit. Například v jedné zahradní restauraci v Rožnově pod Radhoštěm se letos během prázdnin vystřídá až 20 brigádníků. Každý přitom přichází s jinými zkušenostmi.
2: Velký zájem mají brigádníci o práci v Rožnovském Včelíně. Jak rychle se zaučí, popisuje provozovatelka Hana Novotná.
3: Máme jako lidi, kteří tu přijdou a už pracují hezky od první hodiny a pak samozřejmě někomu to trvá déle, ale dáváme vždycky šanci, ať si to naučí a zaučí se hezky.
2: Až 10 brigádníků se střídá v dětském parku Karolínka na Vsetínsku. Co je při zaučování nováčku úplně nejtěžší, popisuje provozovatel Jan Dudek.
4: Co je úplně nejtěžší, tak je práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i odpovědnost.
2: Podle oslovených brigádníků není problém sehnat práci i teď na začátku prázdnin. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Kapli na Radhošti v Beskydech je dnes tradiční cyrilometodějská pouť. Její součástí jsou 3 bohoslužby. Začne ve 14 hodin před kaplí. Podle nezávislého starosty prostřední Bečvy na Vsetínsku Radima Gálíka by měli návštěvníci využít záchytná parkoviště v obci.
5: Letos dochází ke změně umístění záchytného parkoviště, které bude rovnou u silnice 1/35, takže není potřeba zajíždět do Kněhinského údolí, které vede potom dál na pustevny. A kyvadlová doprava bude co 15 minut až na pustevny.
0: Dnes je den věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu z byzantské Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli vlastní nový jazyk, staroslověnštinu. K tomu přidali i písmo hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů, popisuje slavista a jazykovědec František Čajka.
6: Právě pro jejich přínos evropské kulturní a duchovní jednotě byly také Konstantin Cyril a Metoděj prohlášeni za kulturní spolupatrony Evropy.
0: Odkaz obou bratrů připomínají i cyrilometodějské slavnosti. Ty se celý víkend konají třeba ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Dnes je zakončí národní pouť a slavnostní mše. Sport. Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Maroko porazilo Kanadu 3-0, Francie porazila Paraguay 1-0. O vítězství Francouzů rozhodl Kylian Mbappé z penalty, který tak dorovnal nejlepšího střelce aktuálního šampionátu Argentince Lionela Messiho. Oba mají na kontě 7 gólů. Ve čtvrtfinále narazí Maroko právě na Francii.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 až 12 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost, občas se srážkami, odpoledne výjimečně také bouřka. Později večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Vítr slabýho západní v přáňkách může lokálně a přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. První ranní zprávy jsou u konce a začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, milí posluchači, je tady druhý víkendový den. Nevíme pochopitelně, co jste podnikali včera, ale 100% víme, že událostí číslo 1 byly dny lidí dobré vůle. Také jste zamířili na Velehrad, abyste se na tu slávu podívali. Pokud jste nebyli, tak stačí dále poslouchat naše vysílání, protože my pro vás budeme mít nějaké ty ohlasy a tak uslyšíte, jak to tam vypadalo. Kromě toho nabídneme pochopitelně také další aktuální témata, takže budete v obraze, co se týká událostí v našem regionu, no a chybět nebudou vaše oblíbené melodie, třeba Tichá dohoda s písní Marioneta, to je píseň, kterou si pustíme právě teď.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Probouzíte se do 5. července, no a v tento den se v minulosti narodily v našem regionu také dvě významné osobnosti, které si právě teď na našich vlnách, na vlnách Českého rozhlasu Zlín připomeneme. 5. července roku 1912 se v Pašovicích na Uherskobrodsku narodil malíř a grafik František Peňáz, který je autorem více než 200 interiérů kostelů na Moravě a na Slovensku. A 5. července 1932 se ve Vsetíně narodila Kornélie Němečková, grafička, ilustrátorka, malířka a textilní výtvarnice. Působila i jako módní návrhářka nebo pedagožka. Vytvořila řadu známek, získala ocenění za nejlepší známku roku. Její tvorba vychází z lidových ornamentálních prvků. Je autorkou postavičky Krojované dívky ve znělce televizního pořadu Zpívánky.
1: Až jednou na rohu osloví.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Vandalové v Rožnově pod Radhoštěm opakovaně ničí veřejné osvětlení. Vypáčili už dvířka rozvaděčů a odcizili pojistky. Takže zhaslo více než 15 lamp. Případy už vyšetřují státní i městští policisté, kteří v postižených lokalitách posílí hlídky. Radnice zároveň žádá o pomoc i veřejnost. Zítra od 9:30 dopoledne začnou na zámku v Holešově kostýmové prohlídky. Průvodci v dobových šatech provedou návštěvníky historickými interiéry. Součástí programu bude i vstup do malého muzea kovářství a dílny.

0: ve které kovář ve 12 a 16 hodin předvede základy své práce. Tu si lidé můžou sami i vyzkoušet. Vedení Přerova připravuje rozšíření stávajícího a stavbu nového chodníku v Palackého ulici. Vypsalo proto výběrové řízení. Podle mluvčí města Lenky Chalupové se tak lidé v této frekventované části města budou moci pohybovat bezpečněji. Plastičtí chirurgové ve fakultní nemocnici u Svaté Anny v Brně provedli unikátní operaci složenou ze dvou zákroků. Na operačním sále strávilo několik týmů 10 hodin. První část zákroku se týkala rekonstrukce prsu pomocí odběru tkáně z podbřišku pacientky. Druhá část operace byla semimikrochirurgická. Lékaři pracovali s cévami, které mají proměr jenom desetinu milimetru. Slovensko má za sebou další neplatné celostátní referendum. Hlasovat o zrušení životní renty po premiéry a obnovení elitních policejních složek přišlo asi 16% oprávněných voličů. To je druhý nejnižší počet v historii. Aby byl výsledek platný, musela by účast dosáhnout alespoň 50%. A krátce k počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 až 12 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost, občas se srážkami. Odpoledne výjimečně také bouřka, později večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, vítr slabý jihozápadní, v přeháňkách může lokálně a přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už za chvilku máme v našem vysílání něco pro milovníky rébusů. Teď Čenasky a píseň Můj svět. Pěkné nedělní sváteční ráno přejeme.

0: Bílovec na Novojičínsku bude centrem českých, ale i světových hlavolamů. V tamním muzeu už jsou připravené prostory pro unikátní stálou expozici věnovanou kuriozitám a hlavolamům, které jinde neuvidíte. Jako menší ochutnávku je možné už teď navštívit výstavu a třeba si i vyzkoušet, jestli všechny nástrahy a hádanky zvládnete.
1: Tady mám hlavolam, jsou to čtverce a vznikají různě čtverce o různě velikém obsahu.
2: A tady si to můžou zájemci vyzkoušet.
1: Návštěvníci můžou vyzkoušet.
2: A vidíš, že si to zkouší.
1: Vidíme, že si to zkouší.
3: Dušan Hlederer má doma tisíce hlavolamů a ke každému něco ví. Umí i tak trochu kouzlit, když dostane bez pomoci rukou kuličku z malé nádoby.
1: Je to na základě fyziky.
2: A vyskočil.
1: Vyskočil sám.
3: Právě jeho poklady jsou teď v Bílovci vystavené i ručně vyrobené z Česka anebo až z daleké Asie.
1: Tady zase to jsou ty mizející hlavolamy, kde něco vyndáte a složíte ten sám obrazec. Tady je ukázka ježku v kleci skleněného a nejmenšího ježka, kterého mám ve sbírce.
2: No ten je hodně malý.
1: Je plně funkční.
3: Jsou tady i bizarní varianty Rubikovy kostky, záhadné skříňky, anebo opravdu velké kusy, třeba podivný diamant.
1: Zajímavé je, že se skládá z 82 dílků a kdybyste ty dílky rozdělil a narovnal do roviny, tak to bude asi 121 metrů.
3: Dušan Hlederer je rád, že se z výstavy stane později stálá expozice.
1: A snažíme se jich vystavit co nejvíc. Jsme schopni tady umístit až 6000 hlavolamů.
3: I když jich nakonec bude trochu míň, hlavolamy budou mít trvalé sídlo, až skončí jiná výstava, potvrdil Petr Haverland, ředitel kulturního centra Bílovec.
4: Máme vlastně prostory připravené, nové podlahy, dveře, kamerový systém. Doděláme přes zimu takzvanou dětskou hernu v prostorách zámku, které ještě nebyly opraveny. A na jaře 2027 slavnostně otevřeme muzeum hlavolamů.
3: Už teď si ale každý může vyzkoušet představivost a trpělivost. Výstava hlavolamů potrvá do 20. září. Z Bílovce Martin Knitl, Český rozhlas.

0: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín přejeme. Už jsou 6:03.
1: Počasí.
0: V našem Zlínském kraji se dnes podle meteorologů očekává velká oblačnost. Občas se můžou vyskytovat srážky, odpoledne výjimečně dokonce i bouřky. Později k večeru potom budou srážky ustávat. Maximální odpolední teploty dnes budou stoupat na 21 až 24 stupně Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: tehdy padal déšť, tak se jmenovala píseň v podání Heleny Vondráčkové. Já jsem si otevřel meteogram pro naše krajské město, pro Zlín, jak to s tím deštěm bude v následujících dnech vypadat. On má totiž padat i dnes. No a zřejmě se deště dočkáme také v pondělí, v úterý i ve středu. Ostatně, jak to přesně bude probíhat, co se týká srážek, tak o tom podrobněji uslyšíte v našem ranním vysílání, tak jak jste zvyklí, vy, kteří posloucháte pravidelně, už zhruba za půl hodiny se připojí do éteru odborník z Českého hydrometeorologického ústavu. No a teď troška zábavy, trocha humoru, tak jak je dobrým zvykem v sobotu a v neděli po ránu, bude nás bavit jeden velmi oblíbený herec, já napovím. Rumburak, živočichář Béďa z komedii Slunce seno a také Marge z animovaného seriálu Simpsonovi. Už asi tušíte, že bavit nás nebude nikdo jiný než oblíbený Jiří Lábus.
1: Po dlouhé noci plné vášnivého milování si chlap všimne, že na stolku stojí zarámovaný obrázek jiného chlapa. Pochopitelně se poleká a zeptá se partnerky: poslyš, to je tvůj muž? Ale kde pak, hlupáčku? Tak přítel? Ale vůbec ne. No tak kdo to teda je? On, miláčku, to jsem přece já před operací.
2: Český rozhlas Zlín,

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nelidí dobré vůle na Velehradě dnes zakončí národní pouť a slavnostní mše svatá. Zubřína v Setínsku plánují výstavbu nových bytových domů. Lidé mají větší zájem o koupání v přírodě, měli by si ale dát pozor na kvalitu vody. Dnes bude oblačno, občas se srážkami z maximy až 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Nedělní program Dnů lidí dobré vůle na Velehradě na Uhersko-Hradišťsku dnes zakončí národní pouť a slavnostní mše před bazilikou. Součástí pouti bude tradiční průvod lidí v krojích.
2: Vrcholem pouti je koncelebrovaná mše svatá sloužená na nádvoří před Velehradskou bazilikou. Hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl, kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul. Slavnostní mše svatá začne v 10 hodin a 30 minut. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: V Zubřína v Setínsku chystají výstavbu nových bytových domů na městském pozemku. Zastupitelé pověřili radnici, aby připravila podklady pro budoucího developera. Víc popisuje nezávislý starosta Zubří Aleb Měrka.
3: Máme zatím studii, jak kdyby práci s tím prostorem, na kterém by mohly vzniknout zhruba 3 bytové domy. Pod těma bytovýma domama by měly být podzemní garáže, kde by k každému bytu náleželo jedno parkovací stání pod budovou a těch bytových jednotek by tam mohlo vzniknout zhruba 54.
0: Zájem o koupání v přírodě podle hygieniků roste. Lidé by si ale měli dát pozor na kvalitu vody, jinak hrozí zdravotní komplikace, mimo jiné kožní vyrážky. Pokračuje praktická lékařka z Prahy Lenka Vavrušová.
4: A potom další nebezpečí plyne z požití té vody, protože při koupání obzvláště malé děti spolikají určité množství vody, která potom působí gastrointestinální obtíže a v extrémním případě může dojít i k poškození jater.
0: Kvalitu vody v přírodních koupalištích budou až do začátku září pravidelně kontrolovat hygienici. Seznam sledovaných lokalit spolu s výsledky laboratorních testů najdou lidé na internetových stránkách krajských hygienických stanic nebo na webu Ministerstva zdravotnictví koupací vody. Ode dneška musí cestující z koridoru z Prahy do Pardubic počítat s komplikacemi. Dělníci začínají s údržbou a opravou trati. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají až do 21. července. Dálkové spoje můžou nabírat zpoždění, regionální vlaky budou nahrazené autobusy, dodává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 až 12 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost, občas se srážkami, odpoledne výjimečně také bouřka. Později večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, vítr slabý jihozápadní, v přeháňkách může lokálně a přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vsetíně v Jasenické ulici je hlášen spadlý strom na vozovce. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu při poslechu i na cestách přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Letošní měsíc červen byl v Česku třetí nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota byla o více než 2,5 stupně vyšší, než byl normál v letech 1991 až 2020. No, jak to bylo s letošním červnem, to už víme. Jak to bude s červencem, to samozřejmě tušit zatím nemůžeme. Ale jak to bude dnes a v následujících dnech vypadat, co se týká počasí ve Zlínském kraji, kraj, tak o tom se podrobně dozvíte v následující půlhodině našeho vysílání. Předpokládám, že předpověď počasí vás po ránu určitě zajímá, tak si na ní rozhodně počkejte a mezi tím, než budeme mluvit o počasí, nás čeká ještě další hudba, třeba Chicago, Petr Naď, anebo teď Pavel Bobek.

Vysílání Českého rozhlasu Zlín se dnes po ránu dozvíte třeba i to, jaké významné události přinesl v minulosti 5. červenec, což je datum, které máme dnes v kalendáři. A 5. července roku 863 přišli na Moravu na pozvání knížete Rostislava dva solunští bratři, věrozvěsti Cyril, původním jménem Konstantin a Metoděj. Měli šířit křesťanství v jazyku, kterým se na Moravě mluvilo. Dosud kněží vykonávali bohoslužby pouze v latině a řečtině. Cyril pro staroslovenštinu vytvořil i nové písmo, takzvanou hlaholici. 5. července 1931 byla na vrcholu Radhoště odhalena socha Radagasta. Majestátní hora Radhošť byla odedávna opředena mýty, bájemi i pověstmi. Mimo jiné o pohanském kultu boha Radgosta neboli Radagasta. Jehož modla prý kdysi stávala na Radhošti. Slýchal to i sochař Albín Polášek, který nakonec sochu Radagasta vytvořil a věnoval ji pohorské jednotě Radhošť. K jejímu odhalení došlo u příležitosti slovanské poutě na Radhošti právě 5. července roku 1931. V roce 1998 potom původní sochu nahradila replika. V roce 1946 měli na módní přehlídce ve Francii premiéru bikiny. Jméno mají podle ostrůvku v Tichém oceánu, kde byly v 50. letech testovány jaderné zbraně. K předvedení extrémně malých plavek se tehdy nenechala přesvědčit žádná profesionální modelka. Nový typ plážového oblečení tak předvedla striptérka. V roce 1946 také začal ve Strážnici pod názvem Československo v tanci a zpěvu první ročník folklorního festivalu. A konečně 5. července 1997 začaly nejtragičtější záplavy 20. století na území dnešní České republiky. Do 16. července postihly třetinu země, nejvíce Moravu a východní Čechy. Vyžádali si 50 obětí a škody přesáhly 63 miliard korun. Zaplaveno bylo 536 měst a obcí ve 34 okresech.

0: Možná, že už jste na ně také natrefili, s letními prázdninami nastoupili do restaurací a dalších provozoven ve Zlínském kraji brigádníci. Pro řadu z nich je to vůbec první zaměstnání. Někteří mají práci domluvenou dlouho dopředu, jiní ji hledají přes známé až na poslední chvíli.
1: Já vcházím do letní restaurace, které místní v Rožnově pod Radhoštěm říkají Včelín.
2: Tak jako firmou tu bývá docela často, takže vlastně se to musí vždycky nějak zvládnout, ale už jsme vlastně tady sehraný tým, takže nám to jde jednoduše.
1: Říká brigádník Filip a v tom týmu je taky Emma Gojtková. Co jste se musela všechno naučit, když jste tady přišla na brigádu?
3: Mít na to nervy a nestratit hlavu. Někteří nedokážou pochopit vlastně, že my ze sebe snažíme se dostat to jakoby nejlepší a snažíme se to udělat co nejrychleji, ale nastávají kiksy samozřejmě a někteří lidi toto fakt nepochopí.
1: Vy jste jenom brigádníci přitom, není to ano. Vaše profese, nejste vyučení.
3: Přesně tak, jsou jako zbytečně protivní, bych řekla.
1: Pilot, děláš chyby?
2: Každý dělá chyby, prostě z chyb se člověk učí.
1: Hana Novotná, která je provozovatelkou Včelína, teď počítá drobné. Je to tak, že vyhledáte, nebo se vám spíš lidé hlásí na brigády?
4: Poslední dva roky je to tak, že se spíše jako lidé hlásí, jako jo.
1: A už musíte odmítat?
4: Už musíme ji odmítat, ano, máme opravdu hodně brigádníků.
1: Jak dlouho trvá, než se ten mladý člověk ve věku 15, 16, 17 let zaučí, když nikdy nepracoval?
4: Máme jako lidi, kteří tu přijdou a už pracují hezky od prvního dne, od první hodiny a pak samozřejmě někomu to trvá déle, ale dáváme vždycky šanci, ať si to naučí a zaučí se hezky.
1: Z Rožnova pod Radhoštěm se přesunu do nedaleké Karolinky, kde u vleku stojí dětský park. Suchou trávu teď u něj srabává brigádník Pavel.
5: Jsem tady oblíbil a mají mě to, jsem tady přes zimu, takže super.
1: Zimě dělá u vleku a v létě u atrakcí v parku.
5: Tady v tom parku jenom přijdete, otevřete a tak jako jinak jenom ta zipline a jinak jako to je tady jako taková pohodinda.
1: Podle provozovatele ski areálu Jana Dudka je velmi důležité, aby se brigádnici naučili pravidla.
6: Co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost.
1: Ne každá pracovní brigáda má ale manuál a pevnou pracovní dobu. Ve Velkých Karlovicích potkávám partu kluků, kteří berou práci, jak zrovna přijde.
7: Takže my to máme jako, že někdo potřebuje něco pomoct, tak jdeme jako, že tady různě poznám jich.
1: Nějaké práce odklízecí?
7: No nebo dřevo. Robíme. Si kamošem zabereme a jdeme to poštípat jako.
1: Jak se to platí taková práce?
7: Tož většinou to je jako ze známosti, že jdeme s kamošema, takže kupí se bečka a vlastně se dělá za pivo a za jídlo.
1: Říkají Pavel a Vítek, jedni z mladých, kteří si během léta přivydělávají každý po svém. Někdo se hraném týmu s manuálem, jiný s kamošem a se sekerou za jídlo a pivo. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
8: Víte, jak podává ruku americká herečka Meryl Streep? Nebo co všechno se stalo za průšvih, když televize poprvé vysílala slavnou Zlatovlásku? I o tom jsem si na pohovce Jošky Kubáníka povídal s hereckou dvojicí Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. A v pondělí vám od 17. záznam celého večera, který jsme natáčeli ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a moc jsme se u něj bavili, pustíme. Že u toho ve sváteční čas budete i vy, se těší Jožka Kubáník.
9: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
10: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
9: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6 hodin 21 minut, to je aktuální čas, vy vstáváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín, no a teď se dozvíte, jaké nás v našem regionu čeká nejen dnes počasí. Řekne nám to pan Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Když jsem přijel na ranní vysílání, tak venku tady ve Zlíně trošku poprchalo, teď zdá se, je to beze srážek. Jak to vypadá ve zbytku kraje? Prší někde nebo je to všude bez srážek, jak jsem říkal před chvílí?
1: Tak trošku ještě doprchává na východě Vsetínska, jinde je to v tuto chvíli přechodně bez srážek, ale další srážky se blíží od západu, takže máme spíše takovou v tuto chvíli proměnlivou oblačnost. Teploměry ukazují 12 až 16 stupňů.
0: Jaký bude z pohledu počasí ve Zlínském kraji nedělní den?
1: Tak převažovat bude velká oblačnost. Na téměř celém území se budou vyskytovat občasné přeháňky, odpoledne výjimečně také slabší bouřka, později večer potom budou srážky většinou ustávat. Odpolední teploty 21 až 24 stupně. Teď po ránu fouká slabý vítr, přes den se rozfouká vítr mírný západní až severozápadní, který bude v přeháňkách lokálně přechodně zesilovat.
0: Zajímá nás samozřejmě také zítřejší počasí, tak co nabídne pondělí?
1: Tak stále bude taková proměnlivá, většinou ale velká oblačnost s častými přeháňkami nebo občasným deštěm, trošku méně pršet by mělo v noci a ráno. V ranní teploty 15 až 12 v údolích Valašska kolem 10 stupňů, odpolední teploty od 22 do 25 stupňů. A foukat bude slabý, přes den mírný severozápadní nebo západní vítr, který bude zase večer slábnout.
0: Řada posluchačů si v tom následujícím pracovním týdnu určitě vybrala dovolenou, tak je zcela nepochybně bude zajímat také to, jak dlouho to deštivé počasí vydrží v dalších dnech.
1: Tak potrvá ještě v úterý nebo ve středu, to úterý ale bude přechodně o něco teplejší, tam čekáme teploty až do 27 stupňů, zatímco ve středu to bude jen do 25, no a rána budou chladnější, hlavně v údolích Valašska, kde bude jen kolem 10 stupňů, jinde 15 až 11. Potom od čtvrtka by mělo být spíše slunečněji, srážky by se vyskytovaly jen výjimečně a oteplení čeká hlavně v závěru týdne.
0: To říká pan Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Dobré ráno vám všem, kteří jste si naladili vysílání Českého rozhlasu Zlín.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Pěkné ráno. Dnes v Chvalčově na Kroměřížsku se konají cyrilometodějské hody. Slavnostní program začne dopoledním mší v kapličce a poté se přesune k obecnímu úřadu. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý hudební program po celý den, kulinářskou show Markéty Hrubešové nebo na kolotoče a atrakce, nejen pro nejmenší. Na Radhošť dnes míří tisíce poutníků na tradiční cyrilometodějskou pouť a bohoslužby. Obce pod Pustevnami proto připravili záchytná parkoviště a kyvadlovou dopravu. Na Pustevny navíc pojedou i posilové autobusy ze Vsetína a Rožnova pod Radhoštěm. Po celý víkend budou jezdit i běžné linkové spoje. Doloplazy na Olomoucku jsou tento víkend dějištěm tradiční jízdy králů. Dnešní program v 11 hodin dopoledne zahájí slavnostní krojovaná mše v místním kostele. Od 12:30 odpoledne si návštěvníci budou moct na návsi prohlédnout výstavu dobové zemědělské techniky a ukázky tradičních řemesel. Fotbalisté Sigmy Olomouc zapsali v přípravě další dvě výhry. Na hřišti ve Slatinicích nejprve dopoledne porazili Banskou Bystrici 2:1 a odpoledne na stejném místě přehráli Kroměříž poměrem 5:1.

0: Vládní koalice do začátku letní pauzy ve sněmovně nechce prosadit ještě několik svých priorit. V příštích dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Zvolává kvůli tomu i mimořádné schůze. Poslanci se do lavic vrátí v úterý, kdy budou znovu projednávat právě EET. A krátce k počasí, aktuálně se teploty pohybují mezi 15 až 12 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost, na téměř celém území se vyskytnou přehánky a odpoledne výjimečně bouřka. Večer budou postupně ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Vítr slabý, jihozápadní, v přehánkách lokálně a přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zpráv je to vše a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Víte, komu z našeho regionu udělil papež Lev XIV. Čestný titul? Nevíte? V tom případě poslouchejte dále naše vysílání, dozvíte se to už za malou chvíli. Ještě předtím nás bude bavit například Miroslav Žbirka.

0: našem ranním vysílání navštívíme i Štípu na Zlínsku, kde působí už od roku 2005 kněz František Sedláček. Tomu v červnu letošního roku papež Lev XIV. Udělil titul Monsignor. Moderátorka Anna Randárová se ho zeptala i na to, co čestný titul Monsignor znamená.
1: Tak je to ocenění pro kněze a znamená to velký pán. Ale já se velkým pánem nikdy necítím, protože od narození jsem jenom Sedláček.
2: Tušil jste, že vám titul bude papežem udělen?
1: Vůbec jsem to jako netušil, protože kde by jako na venkovského faráře, který tam může přes 20 let, kdyby si někdo jako vzpomněl, kdyby byl na nějakém význačném místě, ať už v Olomouci, nebo na nějakém význačném místě v církvi, tak snad jo. A myslím si, že to bylo akorát, protože už má člověk jako věk, že už budu mít těch 75 let, tak možná za to, že člověk těch víc než 50 let slouží v církvi.
2: A jak tedy papež vybírá, kdo bude oceněn?
1: No to vůbec teda nevím. To musí někdo navrhnout. Jo, pravděpodobně jako z biskupství nebo z arcibiskupství, arcibiskup nebo kněžská rada nebo někdo, nevím.
2: Ocenění vám při kněžské pouti na svatém Hostýně 9. června 2026 předal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Napadá mě, nese sebou ocenění i nějaké povinnosti?
1: O povinnostech jako nevím, to je čestný titul a akorát v tom jsem dostal, že potom můžu nosit slavnostnější kleriku olemovanou, ale zatím ji nemám, zatím budu chodit jako obyčejně.
2: A jsou to ty jediné změny, nebo se pro vás měnilo ještě něco víc?
1: Já myslím, že se nezměnilo nic, protože největší titul jsem dostal, když jsem se narodil, že jsem člověk. Pak když byl člověk pokřtěn, tak je dítě boží a pak kněz a jako nějaký velký pán, jako to se vůbec jako necítím.
2: Mluvíme spolu o tom, že vám byl titul udělen papežem a tak se nabízí otázka. Setkal jste se někdy, ať už v minulosti, anebo plánujete se s papežem setkat?
1: Tak s papežem Levem jsem se viděl na podzim, kdy byla pouť mariánských poutních míst a byli jsme tam přihlášeni ještě za papeže Františka a každý z nás potom dostal jako od papeže osobní dar ornát. A viděl jsem ho tak na možná 10 metrů, ale osobně jsem se s ním nesetkal. Mnohokrát jsem se setkal osobně s papežem Janem Pavlem II., kdy i dokonce jsem s ním byl vyfocen v hlavních novinách v roce 1991, kdy zemřel arcibiskup Vaňák. Pak jsem se s ním setkal několikrát, protože můj mladší bratr, tak ten měl na starosti české poutníky v Římě, v poutním dově Velehrad, tak vždycky to nějak jako zařídil, jakože jsme tam jako byli, no.
2: Titul Monsignor vám byl udělen několik měsíců předtím, než oslavíte tedy 75. narozeniny, o kterých jste před chvílí mluvil. A je to tedy věk, kdy se každý kněz má oficiálně zříct svého úřadu. Co se bude dít u vás?
1: Tak až budu mít 75 let, tak já to tady přečtu, co mám udělat. Žádá se, aby farář, který dovršil 75 roků, se zřekl úřadu do rukou diecézního biskupa, který po zvážení všech okolností osobních i místních rozhodne o přijetí nebo odložení. Při přijetí se musí diecézní biskup postarat o jeho přiměřené vydržování a bydlení. Tak to nechám na otci arcibiskupovi, ať on se stará.
0: Celý rozhovor Anny Randárové s monsignorem Františkem Sedláčkem si můžete poslechnout v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz. Najdete ho v záznamech z úterý 30. června v čase 11 hodin a 4 minuty.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: podívej se, už svítá.
1: Vstáváte s Českým rozhlasem Zlín. Na našich vlnách nás právě bavil Karel Černoch. Je přesně 6:45.
2: Počasí.
1: Dnes počítejte v našem Zlínském kraji s velkou oblačností. Přeháňky se budou vyskytovat v průběhu celého dne a můžou se vyskytnout i u vás, protože meteorologové je očekávají na celém území našeho regionu. Odpoledne se výjimečně můžou objevit i bouřky. Později k večeru potom budou srážky ustávat. Maximální teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: písni Xindla X se budeme v našem vysílání věnovat tradicím. Ve Skoronicích u Kyjova se tento týden děti učili malovat typické moravské lidové motivy. Za vzor jim posloužily slovácké vzory na šácích, mašlích, kloboucích nebo lemování oken. Podle lektorek je potřeba vztah k folklóru předávat dalším generacím a naučit je správnou techniku malování. Na letní školu folklórního malování přijelo celkem 39 dětí, například z Milotic, Ždánic, Stavešic, Bzence nebo Vracova.
1: Vezmu bílou barvu a nanáším to na plátno, na mašle, na to družení. Snažím se, aby ta modrá barva, kdyby splývala s těma bílýma mašlama.
2: Na plátně pod rukama 16-leté Kláry právě vzniká ozdoba pro krále.
1: Je to jak kdyby malý chlapec, který sedí na tom koni. Já vlastně zezadu na hlavu. Tady má uprostřed jedno kolečko plných mašlí, uprostřed je růže bílá, ještě na vrchu jsou ozdoby, podél toho jsou mašle a je to takové modrobílé.
2: Klára se malování a folkloru věnuje od malička, stejně jako 13-letá Nela, která kreslí vázanku z mužského kroje.
3: Jsou tady různé barevné ornamenty a vlastně to má tvar kapky. Moje babička, ona bývala švadlena a hodně se orientuje tady ohledně těch krojů. Můj děda byl králem, taťka je vyvolávačem, já se ségru připravujeme ty růžičky, když bývá jízda králu.
2: Děti kreslí detaily z kordulek nebo jubky. Většinou se objevují motivy květu růže, poměnky, chrpy nebo porůvek a listů. Eliška Plachá pomáhá na letní škole folklorního malování už od prvních ročníků.
4: A tak to potom ještě si tady dodělej, aby bylo vidět, že je to mašla, takovou tu osmičku té mašle, víš? Takže hlavně se tady používají akrylové barvy. Štětce používáme spíš hlavně jako ty plochý a pak samozřejmě ty takový maličký na ty různý detaily. Ale hlavně tady ty děcka jsou velice šikovní, takže když jim trochu poradíme, tak oni to zvládnou levu za ním. Já teda jako velice ráda tady pomáhám. Ono je hlavně vidět, že ty děcka to baví.
2: Děti většinou potřebují poradit, jak mají vzory umístit v prostoru nebo jak správně položit štětec, dodává lektorka Lenka Jurečková.
5: Nebojí se nakreslit si koně a pak ho nádherně i namalovat. Děti nejraději začínají ornamenty, které jsou tady jasně dané a předepsané, takže zkouší předkreslovat výšivky a snažíme se držet vlastně toho motivu, aby byl přesný. Jinak dál ten ornament se samozřejmě rozvíjet může a záleží na každém.
2: Obrazy pořadatelé ve Skoronicích vystaví 6. září. Hana Novotná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: S létem míří do restaurací a provozoven na Vsetínsku prázdninoví brigádníci. Pro řadu z nich jde o vůbec první práci. Průvodci v kostýmech i historický kočár zpestří zítřejší prohlídky zámku Holešov na Kroměřížsku. Dnes i zítra jsou státní svátky, obchody ale zůstanou otevřené. Dnes bude oblačno, občas se srážkami a s maximy až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. S příchodem léta se v restauracích a provozovnách na Vsetínsku objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 nebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Co je na jejich zaučování nejnáročnější, popisuje provozovatel dětského parku v Karolince Jan Dudek.
2: Nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost.
0: Zítra od 9:30 dopoledne začnou na zámku v Holešově kostýmové prohlídky. Průvodci v dobových šatech provedou návštěvníky historickými interiéry. Součástí programu bude i vstup do malého muzea kovářství a dílny, ve které kovář v 12 a 16 hodin předvede základy své práce. Tu si lidé mohou i sami vyzkoušet. Zpestřením bude i možnost projížďky v historickém kočáře zámeckou zahradou. Vstup s průvodcem bude do zámku i do muzea možný v pravidelných časech dostupných na webových stránkách města Holešov. Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto lidé měli před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohli otevírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
3: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív. Sport.
0: Poprvé v éře samostatného Česka se zahraje osmifinále Wimbledonu 5 českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou, Lehečka dohnal Španěla Munara a Nosková porazila Rumunku Kirsteovou.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 až 15 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost a na téměř celém území se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. K večeru budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Vítr slabý jihozápadní v přehánkách lokálně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Ode mě ze zprávy to vše a následuje druhá polovina dnešního Dobrého rána s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pokud nás posloucháte za volantem, tak přejeme šťastnou cestu a máme pro vás také dobrou radu. Poslouchejte dále naše vysílání, protože už za okamžik v něm uslyšíte o nových radarech, které na vás v našem regionu číhají.

0: přestěhování Vulpsa ze Zlína, Kroupina v Setínsku nebo nové radary v Buchlovských horách. To jsou témata, o kterých jste v posledních 7 dnech mohli slyšet od reportérů Českého rozhlasu Zlín a která vám nyní připomeneme v souhrnu týdne.
1: Řidiči jedoucí z Uherského Hradiště do Brna přes Buchlovské vrchy by měli zpomalit. Policie na třech úsecích této trasy spustila rychlostní měření, a to konkrétně od Bystra Tramp po odbočku na hrad Buchlov, od hradu Buchlov po Staré Hutě a odsud k odbočce na Stupavu. Další dvě místa se ještě připravují. Podrobnosti dodává mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.
2: V měřeném úseku platí nejvyšší povolená rychlost 90 km za hodinu. Jde o problémové úseky, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám a jejíž častou příčinou byla vysoká rychlost.
1: Počasí tento týden přineslo po vlně veder silný déšť a kroupy. Ve Velkých Karlovicích a Karolince na Vsetínsku vyjížděli hasiči k desítkám případů. Ve sklepě školy bylo bahno a sjezdovka byla uprostřed léta bílá od krupobytí. Následky odklízeli místní ještě další dva dny. Potvrzuje to i reportérka Gabriela Hickl.
3: Na pomoc dorazili s výkonnou technikou i hasiči z nedaleké Karolinky. Právě tam ale padaly kroupy, ucpaly kanály i propustky a voda neměla kudy odtékat.
4: Kde to bylo nejhorší, když teď s Pokarem procházíte Karolinku?
5: Všecko od města, potom nejhorší to bylo tam nahoře na Kalincově, tam to teklo vlastně přes cestu až na cyklostezku. Tady u městského bytového podniku, tam jak jsou koleje přejezd, tam to taky teklo přes cestu.
3: Pracovník města Jaroslav uklízí z chodníků spadané větve a listí.
1: Drátěná socha Vulpsa na náměstí práce ve Zlíně změnila své stanoviště. Po 9 měsících zamířila do Telče, kde láká lidi na výstavu svého autora a umělce Františka Skály. Ve čtvrtek proto na náměstí ve Zlíně dorazil jeřáb a dělníci, aby Vulpsa naložili a připravili na transport. Na místě byla reportérka Michaela Kočendová s kurátorem Krajské galerie ve Zlíně Ivanem Bergmanem.
6: Budeme otevírat dvířka ze spodu Vulpsa, kterými se musíme dostat dovnitř, tak, abychom mohli odmontovat jeho pravé ucho, které přičnívá tu povolenou šířku nadměrného nákladu, aby mohl odcestovat.
7: Vy tady máte vrtačku, bude to stačit na to odmontování toho ucha?
6: To ucho je přišroubované 4 šrouby, je to nasunuté na jekli, to ucho váží nějakých 100 kg přibližně, ten jeřáb ho potom nadvihne a vysuneme ho ven.
1: Celou reportáž i další zprávy najdete na webu iRozhlas v záložce regiony Zlínský kraj. Na Pajedla na Zlínsku zavádí virtuální měnu tzv. Korenty. Město rozdělí 1 milion korun na virtuální 1 milion korentů mezi prvních 1000 přihlášených. Celý projekt má oživit místní ekonomiku a pomoct malým podnikatelům. Do systému se mohli lidé registrovat už od středy 1.7. Jak to bude fungovat, říká místostarosta na Pajedel Vilém Skála z ODS.
8: Sdělí obchodníkovi svůj jedinečný kód, který obdrží prostřednictvím SMS zprávy. Díky tomu může prostřednictvím korentů uhradit až polovinu ceny nákupu. Například si někdo koupí boty za 2000 korun, 1000 korun uhradí prostřednictvím korentů od města a těch zbývajících 1000 korun doplatí ze svého. Pokud těm lidem budou chodit zákazníci, tak se jim dařit bude a nebudou mít důvod přemýšlet o tom, jestli tady zůstanou v napajedlích.
1: A příští týden se ve zpravodajství Českého rozhlasu

0: Naše redaktorka Petra Sedláčková aspiruje na titul nejaktivnějšího chodce celého Českého rozhlasu. Připojila se totiž k poutníkům, kteří mířili na Velehrad a strávila na cestě celkem 3 dny. Už za chvíli uslyšíte, co vše na té zmiňované cestě zažila.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty ve Zlínském kraji se pohybují mezi 12 až 16 stupni. 12 stupňů teď momentálně hlásí Valašská Senice, také Horní Bečva, Velké Karlovice a nebo meteostanice Maruška Hostýnské vrchy. Nejvyšší teplota 16 stupňů, tak tu naměřili meteorologové před pár okamžiky na meteostanicích Vizovice, Kroměříž, Holešov a Bystřice pod Hostýnem. Maximální odpolední teploty, tak ty budou dnes ve Zlínském kraji podstatně vyšší, budou se pohybovat mezi 21 až 24 stupni. Slunečního svitu se dnes pravděpodobně nedočkáme, protože nás v našem regionu čeká velká oblačnost. Téměř na celém území se budou vyskytovat v průběhu nedělního dne přehánky. Odpoledne výjimečně dorazí také bouřky. Později k večeru potom budou srážky ustávat.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Horké letní dny nejsou náročné jen pro nás, ale také pro naše mazlíčky. Jak poznáme, že se zvíře přehřálo a co dělat v případě nouze? Na to se budu v pondělí 6. července ptát slušovického veterináře Dominika Gregoříka. Uslyšíme se v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: hradu každoročně přijíždějí desítky tisíc lidí, aby se zúčastnili národní pouti a dnů lidí dobré vůle, nejvýznamnější cyrilometodějské slavnosti v České republice. Do Velehradu je možné dojít také během pětidenní pěší pouti ze svatého kopečka u Olomouce. Regionální stopařka Českého rozhlasu Petra Sedláčková absolvovala druhou etapu této poutní cesty, konkrétně ze svatého Hostýna do Velehradu. Během 3 dnů a 68 kilometrů zachytila atmosféru pouti, příběhy poutníků i to, proč lidé v dnešní době dobrovolně vyrážejí na několikadenní pěší cestu. Poslechněte si teď její reportáž.
1: Poutníci kampak!
2: Společně s asi 90 poutníků jsem se ve čtvrtek vydala na druhou etapu pěší pouti nazvanou Moravská Kompostela. Celá trasa pouti, která začíná na svatém kopečku u Olomouce a končí na Velehradě, měří přes 115 kilometrů. Název Kompostela odkazuje na slavnou svatojakubskou poutní cestu do španělského města Santiago de Compostela, na které je potřeba ujít minimálně 100 kilometrů pro získání osvědčení poutníka. Jaký je ale rozdíl mezi moravskou a španělskou Kompostelou?
3: Tady ta pouť je skupinová, zástup lidí, to je něco jiného než menší skupinky v tom Španělsku. V té menší skupince se lépe domlouváte, lépe se hledá ubytování a zase v té velké skupině je to větší síla, že někdo vás podpoří a poznáváte nové lidi.
2: Říká farář Petr Balác z Budišova u Třebíče, jeden z účastníků poutě. Všichni poutníci se podobáme jedním společným znamením. Na krku neseme dvouramenný cyrilometodějský kříž. Ne každý jej má ale stejně velký, jak mi vysvětluje 77letá poutnice Anna ze Zlína, která se zúčastnila všech 19 ročníků pouti.
4: Když absolvujete zhruba 10 poutí, tak dostanete tento větší kříž.
2: Za 3 dny putování jsem měla možnost poznat spoustu zajímavých lidí i životních příběhů a samozřejmě také důvod, proč se podobných poutí účastní. Povídala jsem si s Luckou z Olomouce.
5: A když jsem šla asi po druhé, já jsem tady byla se sestřenkou a byli jsme odmítli staršíma. A jediný pan, který nás tak jako přijal, byl pan, který měl asi 85. Chodil poutě pravidelně, měl zlatý poutnický kříž za 50 poutí a já jsem mu tam slíbila, že těch 50 poutí ujdu, takže ještě 42krát.
2: Dalším účastníkem byl třeba Honza z Mariánského údolí u Olomouce.
6: Je to duchovní, je to turistické, je to o přírodě, je to o společenských aktivitách. Vydám se znovu.
2: V sobotu popolední jsme konečně došli do vytouženého cíle na Velehrad, kde se účastníme národní poutě a dnů lidí dobré vůle.
7: Jsem unavený, šťastný, spokojený.
8: Duchovně to bylo perfektní, ale fyzicky teda náročné.
9: Já jsem fakt nadšená.
2: Z Velehradu Petra Sedláčková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Markéta Janíková mladší, hezké ráno. V kapli v Radhošti v Beskydech je dnes tradiční cyrilometodějská pouť. Její součástí jsou tři bohoslužby. Poslední začne ve 14 hodin před kaplí. Podle nezávislého starosty prostřední Bečvy na Vsetínsku Radima Gálika by měli návštěvníci využít záchytná parkoviště v obci. Zobří na Vsetínsku chystají výstavbu nových bytových domů na městském pozemku. Zastupitelé pověřili radnici, aby připravila podklady pro budoucího developera. Dle návrhu by zde mohly vzniknout tři bytové domy s podzemním parkovištěm. Vedení Přerova připravuje rozšíření stávajícího a stavbu nového chodníku v Palackého ulici. Vypsalo na to výběrové řízení. Lidé by tak po vytížené ulici mohli v budoucnu chodit bezpečněji. Plastičtí chirurgové ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně provedli unikátní operaci složenou ze dvou zákroků. Na operačním sále strávilo několik týmů 10 hodin. První část zákroku se týkala rekonstrukce prsu pomocí odběru tkáně z podbřišku pacientky. Druhá část operace byla super mikrochirurgická. Lékaři pracovali s cévami, které mají průměr několik desetin milimetru. Do České republiky se dnes vrací záchranářský tým USAR, který pomáhal ve Venezuele po ničivých zemětřeseních. V Praze už ráno přistane první část skupiny s 57 záchranáři a jejich 8 psy. Zbytek týmu spolu s veškerým těžkým materiálem dorazí popolední. Čeští záchranáři od minulé neděle v latinskoamerické zemi pomáhali s prohledáváním sutin a hledáním přeživších. Otřesy už mají skoro 3000 obětí. A krátce k počasí, aktuálně se teploty pohybují mezi 17 až 12 stupni, dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost a na téměř celém území se vyskytnou přehánky. Odpoledne výjimečně také bouřka, večeru budou srážky ustávat,

0: Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, vítr slabýho západní, v přehánkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dneska se vám může stát, že vás na ulici nějaký cizí člověk bude chtít obejmout, protože dnes je Mezinárodní den obětí zdarma. No a to je den, kdy se po celém světě lidé na ulici objímají. Právě cizí lidé. Tak my vás na to dnes po ránu v našem vysílání pro jistotu upozorňujeme, aby jste třeba, když se k vám nějaký takový člověk bude na ulici blížit, vůči němu nepoužili chvaty sebeobrany, které jste se naučili někde na lekci juda nebo karate. Teď nás bude bavit Hradišťan krátkým popisem léta. Požár!

0: Modrému bráčku volno závidím, zpívala mimo jiné Naďa Urbánková, no v průběhu dnešního dne zřejmě nějaké ty mráčky budou na obloze neustále. Pokud vám ale nějaký ten lehký deštík nevadí, tak můžete vyrazit na některou ze zajímavých akcí, které jsou přichystány v našem regionu na dnešní sváteční den. Například na pouť se můžete vydat do Zašové na Vsetínsku. Zašovská pouť se koná každoročně po svátku navštívení Panny Marie, to znamená první neděli po 2. červenci. Také dnes skanzen Rochus v Uherském Hradišti pořádá akci s názvem Řemeslné léto. Návštěvníci uvidí práce košíkářů, krasliček, metlařů i kovářů. Většina těchto řemeslníků nese titul mistr tradiční rukodělné výroby z Zlínského kraje. Otevřeno bude od 10 do 18 hodin. Cyrilo-metodějská národní pouť se koná dnes ve Velehradě. Letošní ročník Dnů lidí dobré vůle vyvrcholí v 10 hodin 30 minut slavnostní hlavní mší svatou na nádvoří před Velehradskou bazilikou. Už 18. setkání lidí dobré vůle na hřebení javorníků se uskuteční dnes u příležitosti oslav svátku našich věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje. Bohoslužba na místě dřevěného kříže začne ve 13 hodin a následovat bude kulturní doprovodný program u chaty Kohůtka. Ten bude probíhat od 14 hodin 30 minut. A sportovně kulturní festival Slovácké léto v Uherském Hradišti do finále. Je tu poslední den a i dnes večer se můžete vypravit na řadu koncertů. Na Masarykově náměstí vystoupí v 17 hodin skupina Reflexy, ve 20.30 kapela Tabák a večer uzavře vystoupení skupiny Sekec od 22 hodin.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
2: Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět, ty oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš tenu.

než zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: znova.
1: Za chvíli se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín budeme věnovat sportu, jako rally jezdec objíždí Dominik Stříteský z Kelče na Vsetínsku závody českého a evropského šampionátu, letos si ale vyzkoušel také podnik mistrovství světa. V tomto případě ovšem neseděl za volantem. V jaké roli byl, tak o tom uslyšíte podrobně po písni skupiny Boty Kutr Krtek.
2: Počasí.
1: Velká oblačnost, přehánky na celém území a odpoledne výjimečně také bouřky. Tak takové počasí nás čeká v průběhu dnešního dne v našem Zlínském kraji. Ještě doplním, že později k večeru budou srážky ustávat. Maximální odpolední teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: O víkendu sedí v autě, přes týden se v něm vrtá. Tak je možné s nadsázkou zhrnout život závodníka Dominika Stříteského z Kalčena v Vsetínsku. Lídr průběžného pořadí mistrovství České republiky v rally totiž pracuje jako automechanik týmu Orsák Rally Sport, který má zázemí v Brumově Bylnici na Valašsku.
1: Jako závodník se v této sezóně Dominik Stříteský účastní českého a evropského šampionátu v rally. Jako mechanik si ale vyzkoušel i mistrovství světa a pomáhal při rally Monte Carlo.
2: Když se něco stane, člověk je schopný na to zareagovat, nějakým způsobem si poradit, opravit to auto nebo prostě s tím technikem dokáže o těch věcech snáze komunikovat. Pak i během toho testu poznal i ty špičkové jezdce. Člověk vidí tu jejich práci, vidí, jak se na to soustředí a je prostě schopný už nějak o tom jinak přemýšlet.
1: Vysvětluje rodák z Kelčena v Setínsku, že práce mechanika mu pomáhá i za volantem. Prý to ale neznamená, že když se zase změní v závodníka, má tendence výrazně mluvit do práce svým servismanům.
2: Ne, vůbec naopak. Máme skvělý tým mechaniku, já jsem rád, že je stabilní a já těm klukům věřím. Ta důvěra je od nich ve mně a ve mně do nich, takže každý tam máme tu svoji roli, snažíme se ji dělat naplno a musíme si vzájemně věřit.
1: V dílně Orsák Rally Sport se nejen Stříteský stará celkem o 5 závodních aut, mezi nimi je i to jeho.
2: A já teda převážně dělám to své auto, ty ostatní vlastně jenom tak okrajově, protože ten program tam mám asi největší, co se takhle týče, zbytek je nárazový, a nebo jsou to závody mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, kde stejně už se o to starají ti lidi, kteří tam potom s tím autem jedou, takže ono spíš potom přes tu zimu to pro mě bylo, že člověk skákal z auta na auto, kde prostě bylo potřeba něco dělat.
1: Může se zdát, že Stříteský tráví s auty 365 dní v roce. Pravda to prý ale není.
2: Všechno má svoje meze, určitě člověk, když je po závodech, tak ne, že by hnedka na tu dílnu potřeboval spěchat, ale naopak je rád, když s tou rodinou může vypnout, a taky člověk musí prostě udržovat nějaký ten balans v tom životě, není to jenom prostě o nějakých těch autech, ale zase, když člověk může dělat to, co má rád, tak je to přece jenom důležitější, než kdyby chodil někde k pásu a naštvaný. Že?
1: Říká aktuální lídr českého šampionátu, který bude pokračovat 11. a 12. července rally Bohemia v Mladé Boleslavi. Poté už je na řadě srpnová Barum Rally Zlín. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: České písničky od

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Příběh středověkého Velehradu ožívá na nové výstavě ilustrací, kterou můžou lidé navštívit během Dnů lidí dobré vůle. Vandalové v Rožnově pod Radhoštěm poškozují veřejné osvětlení. Město proto žádá obyvatele o pomoc. Poslance čekají do letní pauzy ještě 2 jednací týdny. Koalice chce prosadit třeba EET. Dnes bude velmi oblačno s deštěm a maximy až 24 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Návštěvníci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě si můžou v kostelíku Cyrilka prohlédnout výstavu ilustrací ke knize Legenda o snu. Ta vypráví příběh 24 hodin velehradského kláštera před jeho napadením husity. Kniha zároveň navazuje na téma cisterciánské krajiny Velehradu, která je součástí evropského kulturního dědictví. Vyjde začátkem září, pokračuje nezávislý starosta Velehradu Aleš Mergental.
4: Je to příběh, který napsal Petr Hudec a je to příběh, který podává pro děti a mládež, tak aby dokázali trošku po svém pochopit to, co se na Velehradě dělo, jaký to mělo význam a celé to fungování.
2: Výstava bude v kostelíku Cyrilka přístupná až do 30. září, každý den od 9 do 17 hodin. Vandalové v Rožnově pod Radhoštěm opakovaně ničí veřejné osvětlení, vypáčili už dvířka rozvaděčů a odcizili pojistky, takže zhaslo více než 15 lamp. Proč město považuje tyto útoky za nebezpečné, vysvětluje mluvčí Adéla Kousalová.
5: Některé z poškozených sloupů jsou zároveň vybaveny poplachovými sirénami, které jsou součástí systému varování obyvatel. Neoprávněnými zásahy tak mohlo dojít k ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení a pachatelům může hrozit postih za trestný čin ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
2: Případy už vyšetřují státní i městští policisté, kteří v postižených lokalitách posílí hlídky. Radnice zároveň žádá o pomoc i veřejnost. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Zvolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
6: Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce.
7: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
6: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
7: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
8: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
7: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Maroko porazilo Kanadu 3-0, Francie porazila Paraguay 1-0. O vítězství Francouzů rozhodl Kylian Mbappé z penalty, který tak dorovnal nejlepšího střelce aktuálního šampionátu Argentince Lionela Messiho. Oba mají na kontě 7 gólů. Ve čtvrtfinále narazí Maroko právě na Francii.
3: Počasí.
2: Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 až 12 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost na téměř celém území. Se vyskytnou i přeháníky, odpoledne výjimečně také bouřka, k večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Vítr slabý jihozápadní, v přeháňkách lokálně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu při poslechu i na cestách přeje Markéta Janíková mladší.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Za chvilku budeme v našem vysílání mluvit o prázdninových brigádnících, které můžete přes léto potkávat třeba v restauracích nebo v půjčovnách. Ovšem ne všichni brigádníci pracují třeba v restauracích, že Markéto?
2: Je to tak.
9: Správařko, naše a brigádnice a studentko vysoké školy, zkoušky hotové za uplynulý semestr všechny?
2: Je to tak, všechny hotové, jenom jedno Bčko. Samý Ačka jinak.
9: No já jsem předpokládal, že žádné Bčka nebereš.
2: Bohužel, jedno je tam, no.
9: A kdy nastupujete do školy? V září? V půlce září?
2: Asi v půlce září, to je ještě na mě jako moc brzo si tohle zjišťovat, teprve jsme skončili.
9: No tak to je pohoda, já když jsem studoval vysokou školu, tak jsem jednou neměl prázdniny vůbec, bylo to mezi druhákem a třeťákem a bylo to z toho důvodu, že my jsme na konci druháku měli zkoušku z geomorfologie a to byla nejdrsnější zkouška v rámci toho studia geografie, které jsem absolvoval, to na začátku toho semestru přišel docent, já ho nebudu jmenovat, pod paží přinesl do té přednáškové místnosti 12 knih a říkal, studenti, na zkoušce po vás budu chtít těchto 12 knih, z toho 11 jsem napsal já sám. A to ještě jedna z těch knih se jmenovala Geomorfologie moravskoslezských beskyd a to, když jsme se učili, tak jsme to četli jak angličtinu, protože jsme rozuměli jenom nějakým předložkám a spojkám. A ale protože zbytek byly samé odborné výrazy a to, kdo se vytáhl na té zkoušce, tak odcházel automaticky a zkoušel další termín. No, takže z 30 studentů, kteří jsme společně v tom ročníku studovali, tu zkoušku zvládl v červnu jenom jeden a další 29 šlo na podzim. Já zaplať pánbůh jsem to teda společně s některými dalšími zvládl a nemusel jsem opakovat, někteří museli opakovat a řada spolužáků kvůli geomorfologii dokonce ukončila studium. My nekončíme, milí posluchači, my pokračujeme další melodii pro nedělní sváteční ráno, o kterou se postará skupina Šalom.
3: Český rozhlas Zlín.

0: S letními prázdninami nastoupili do restaurací a dalších provozoven ve Zlínském kraji brigádníci. Pro řadu z nich je to vůbec první zaměstnání. Někteří mají práci domluvenou dlouho dopředu, jiní ji hledají přes známé až na poslední chvíli.
1: Já vcházím do letní restaurace, které místní v Rožnově pod Radhoštěm říkají Včelín.
2: Tak jako firmou tu bývá docela často, takže vlastně se to musí vždycky nějak zvládnout, ale už jsme vlastně tady sehraný tým, takže nám to jde jednoduše.
1: Říká brigádník Filip a v tom týmu je taky Emma Gojtková. Co jste se musela všechno naučit, když jste tady přišla na brigádu?
3: Mít na to nervy a nestratit hlavu. Někteří nedokážou pochopit vlastně, že my ze sebe snažíme se dostat to jakoby nejlepší a snažíme se to udělat co nejrychleji, ale nastávají kiksy samozřejmě a někteří lidi toto fakt nepochopí.
1: Vy jste jenom brigádníci přitom, není to vaše profese, nejste vyučení.
3: Přesně tak, jsou jako zbytečně protivní, bych řekla.
1: Pilot, děláš chyby?
2: Každý dělá chyby, prostě z chyb se člověk učí.
1: Hana Novotná, která je provozovatelkou Včelína, teď počítá drobné. Je to tak, že vyhledáte, nebo se vám spíš lidé hlásí na brigády?
4: Poslední dva roky je to tak, že se spíš jako lidé hlásí, jako jo.
1: A už musíte odmítat?
4: Už musíme ji odmítat, ano, máme opravdu hodně brigádníků.
1: Jak dlouho trvá, než se ten mladý člověk ve věku 15, 16, 17 let zaučí, když nikdy nepracoval?
4: Máme jako lidi, kteří tu přijdou a už pracují hezky od prvního dne, od první hodiny a pak samozřejmě někomu to trvá déle, ale dáváme vždycky šanci, ať si to naučí a zaučí se hezky.
1: Z Rožnova pod Radhoštěm se přesunuju do nedaleké Karolinky, kde u vleku stojí dětský park. Suchou trávu teď u něj srabává brigádník Pavel.
5: Jsi tady oblíbil a baví mě to, jsem tady přes zimu, takže super.
1: Zimě dělá u vleku a v létě u atrakcí v parku.
5: Tady v tom parku jenom přijdete, otevřete a tak jako jinak jenom ta zipline a jinak jako to je tady jako taková pohodinda.
1: Podle provozovatele ski areálu Jana Dudka je velmi důležité, aby se brigádnici naučili pravidla.
6: Co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost.
1: Ne každá pracovní brigáda má ale manuál a pevnou pracovní dobu. Ve Velkých Karlovicích potkávám partu kluků, kteří berou práci, jak zrovna přijde.
7: Takže my to máme jako, že někdo potřebuje něco pomoct, tak jdeme jako, že tady různě poznám jich.
1: Nějaké práce, odklízecí?
7: No nebo dřevo. Robíme. Si s kamošem zabereme a jdeme to poštípat jako.
1: Jak se to platí taková práce?
7: Tož většinou to je jako ze známosti, že jdeme s kamošem, takže koupí se bečka a vlastně se dělá za pivo a za jídlo.
1: Říkají Pavel a Vítek, jedni z mladých, kteří si během léta přivydělávají každý po svém. Někdo v sehraném týmu s manuálem, jiný s kamošem a se sekerou za jídlo a pivo. Gabriela Hykl, Český rozhlas.

0: 8:17, půl minuty, takový je aktuální čas. Vy vstáváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. No a teď se podrobně podíváme na počasí. Jak bude dnes ve Zlínském kraji, tak to nám teď řekne pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
1: Tak převažovat bude velká oblačnost. Na téměř celém území se budou vyskytovat občasné přeháňky, odpoledne výjimečně také slabší bouřka, později večer potom budou srážky většinou ustávat. Odpolední teploty 21 až 24 stupně. Teď po ránu fouká slabý vítr, přes den se rozfouká vítr mírný západní až severozápadní, který bude v přeháňkách lokálně přechodit. Zesilovat.
0: Zajímá nás samozřejmě také zítřejší počasí, tak co nabídne pondělí?
1: Tak stále bude taková proměnlivá většinou, ale velká oblačnost s častými přeháňkami nebo občasným deštěm, trošku méně pršet by mělo v noci a ráno. V ranní teploty 15 až 12 v údolích Valašska kolem 10 stupňů, odpolední teploty od 22 do 25 stupňů. A foukat bude slabý, přes den mírný severozápadní nebo západní vítr, který bude zase večer slábnout.
0: Řada posluchačů si v tom následujícím pracovním týdnu určitě vybrala dovolenou, tak je zcela nepochybně bude zajímat také to, jak dlouho to deštivé počasí vydrží v dalších dnech.
1: Tak potrvá ještě v úterý nebo ve středu, to úterý ale bude přechodně o něco teplejší, tam čekáme teploty až do 27 stupňů, zatímco ve středu to bude jen do 25, no a rána budou chladnější, hlavně v údolích Valašska, kde bude jen kolem 10 stupňů, jinde 15 až 11. Potom od čtvrtka by mělo být spíše slunečněji, srážky by se vyskytovaly jen výjimečně a oteplení čeká máme hlavně v závěru týdne.
0: Jaké bude ve Zlínském kraji počasí, prozradil pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Hložek.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín teď navštívíme také Velehrad. Historie velehradské baziliky se začala psát před více než 800 letími, kdy do údolí říčky Salešky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby zde vybudovali klášter. Místo navázalo už svým názvem na tradici Velehradu, centra Velkomoravské říše, které se nacházelo na území dnešního Starého Města. Ve Velehradě v bazilice na Nebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje natáčela redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Bazilika na Velehradě je titulovaná na Nebevzetí Panny Marie, ale dnes ji víc chápeme jako zasvěcenou svatým věrozvěstům Cyrilovi a Metoději.
2: S duchovním správcem farnosti Josefem Čunkem stojíme před monumentální bazilikou v jednom z nejvýznamnějších poutních míst ve Velehradě. Vystavěna byla ve 13. století v románském stylu jako chrám pro potřeby přilehlého kláštera.
1: Cisterciáci mniši, kteří stavěli tyto kláštery a tyto chrámy, tak oni je vždycky zasvěcovali paně Marii. No jenom že Velehrad je Velehrad a postupně rostla ta úcta k těmto našim věrozvěstům, tak byla přidána i tato titulatura, tedy bazilika též svatých Cyrila a Metoděje.
2: Vstupujeme do trojlodního barokního chrámu. Hlavní loď obklopují boční lodě s kaplemi.
1: Církev žije v tom společenství a to základní společenství se nazývá Communio Sanctorum, ano, společenství svatých. Takže zde jsou kaple zasvěcené různým světcům. Můžeme si všimnout, že jsou to vždycky ženy a muži na střídačku. Kateřina Barbara, Cyril a Metoděj. První je andělům strážným. Na druhé straně cisterciáci udělali kapli svým vlastním světcům. Ten obraz znázorňuje světce cisterciáků. Nejznámější z nich je svatý Bernard.
2: V interiéru velmi zaujmou tyto vyřezávané lavice. K čemu sloužily dřív?
1: Říká se tomu Perla Moravy, těmto lavicím. V každém klášterním kostele najdeme tyto chórové lavice, ve kterých se setkávali ti mniši nejméně 4x denně. A vždycky byly dva chóry, tedy dvě skupiny. Jedna se modlila jeden verš z Bible a druhá odpovídala tím druhým veršem.
2: Tyto lavice nejsou jedinou věcí, která upomíná na klášterní život na Velehradě.
1: Bazilika samozřejmě, to je titul, který je nový, který dávají papežové význačným chrámům. Ale toto ze začátku byl normální klášterní kostel, takže ho stavili tím

0: jakýsi most právě mezi těmito dvěma bloky a tito bratři jsou patroni jednoty.
1: Kde najdeme kapli?
0: Kapli najdeme nalevo od oltáře. Před ní ještě je ale kaple královská. Tam měl být pohřben jeden ze zakladatelů tohoto chrámu, markrabě moravský Vladislav Jindřich, bratr Přemysla Otakara I. Nyní v té královské kapli je ale sarkofág, je tam pohřben arcibiskup Stojan, velmi vyznačný člověk 20. století.
1: Říká duchovní správce farnosti Josef Čunek a prohlídku končíme za hlavním oltářem u místa posledního odpočinku kardinála Tomáše Špidlíka, jednoho z největších propagátorů křesťanské jednoty. Z Velehradu Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Dnes se v Falčovina kromě řízků konají Cyrilometodějské hody. Slavnostní program začne dopolední mší v kapličce a poté se přesune k obecnímu úřadu. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý hudební program po celý den. Více informací a časový harmonogram je na webových stránkách obce Falčov. Na Radhošť dnes míří tisíce poutníků na Cyrilometodějskou pouť a bohoslužby. Obce pod Pustevnami proto připravily záchytná parkoviště a kyvadlovou dopravu. Na Pustevny navíc pojedou i posilové autobusy ze Vsetína a Rožnova pod Radhoštěm. Věřící dnes odpoledne se sejdou ve Slovanském hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku na tradiční cyrilometodějské pouti. Jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy patří k místům, kde podle historiků přímo působili slovanští vyrozvěsti Cyril a Metoděj. Fotbalisté Sigmy Olomouc zapsali v přípravě další dvě výhry. Na hřišti v Slatinicích nejprve dopoledne porazili Banskou Bystrici 2-1 a odpoledne na stejném místě přehráli Kroměříž poměrem 5-1. Slovenské referendum o doživotní rentě pro premiéry a obnovení elitních policejních složek bude neplatné. Důvodem je nízká účast, k urnám přišlo asi jen 16% voličů. Předběžné výsledky zveřejnil slovenský statistický úřad, aby referendum platilo. Musela by hlasovat alespoň polovina lidí na Slovensku. Tuto podmínku splnilo v zemi zatím jen jedno, to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie. A k počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 18 až 13 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost, na téměř celém území se vyskytnou přeháňky. Odpoledne výjimečně taky bouřka a k večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, vítr slabý jihozápadní, v přeháňkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na 47. kilometru dálnice D55 ve směru Hodonín havarovalo osobní auto do svodidel. Ze zprávy to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je neděle a dnes se můžete

V našem vysílání mimo jiné také těšit na oblíbený pořad Strom lásky mý. Po 17. hodině vás budou jako obvykle bavit autoři Standa Hložek a také Pavel Mašek. A právě Pavel mě teď před pár dny velmi pobavil. Když jsem se vrátil z Itálie od moře, tak jsem s ním probíral, jak jsme se tam měli a co jsme tam všechno třeba chutnali z italské kuchyně. No a říkal jsem mu, že mě překvapilo, protože jsem v Itálii strašně dlouho nebyl, že nám tam servírovali chobotnici s bramborem. No a Pavel se zasmál a říkal, no tak to už vám to rovnou mohli servírovat s houskovým knedlíkem a sezelím, jakože by to bylo takové chobotnico knedlo zelo. Pokud právě snídáte, přejeme dobrou chuť a nabízíme další píseň. Čas chvátá se jmenuje, zpívá Valdemar Matuška.

0: Je neděle a také dnes předpolednem pro vás budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vysílat pořad Na pohovce Jožky Kubáníka. Tentokrát je na téma jak mít dušu v péří. Čemu se konkrétně ten dnešní díl bude věnovat, tak to teď řekne Jožka Kubáník.
1: Dnes bych vám rád představil příběh pana Petra. Na první pohled byste řekli, že má všechno. Práci, rodinu, fungující život. Přesto v sobě nosí zvláštní neklid. Ať udělá cokoliv, jako by to nestačilo. Když se mu něco povede, hned si v hlavě řekne, že to mohla být náhoda. Když udělá chybu, dlouho se k ní vrací. Jednou večer si uvědomil, že kdyby se k němu někdo choval tak, jako on se chová sám k sobě, asi by s takovým člověkem nechtěl trávit čas. A tenkrát ho napadla otázka, proč je pro mě tak těžké přijmout sebe takového, jaký jsem? A dá se to vůbec naučit? Pokud náš pořad posloucháte pravidelně, tak víte, že podobné otázky nejsou výjimečné. Každý z nás si v sobě nese nějaký hlas, který nás hodnotí. A právě o tom, jak s tímto hlasem zacházet a jak si k sobě najít cestu, si budu povídat s mojí dnešní návštěvou, terapeutkou Markétou Kořínkovou. Ale ještě předtím si poslechněte kousek rozhovoru s herečkou Lucí Brychtovou, která ví o sebe přijetí své. Narodila se totiž jako Petr Brychta.
2: V podstatě bych mohla říct, že asi největší nepochopení jsem od kolegů zažívala od zástupců jako gay komunity.
1: Prosím tě.
2: Ano, když jsem to třeba někdy měla možnost probírat s jinými jako transgender, jako dívkami, ženami, tak říkali, že mají podobné jako zkušenosti. A když jsme to tak jako se pokusili nějak rozklíčovat, proč to je, proč to tak je, tak jsme se k ničemu nedobrali. Já jsem řekla, a není to třeba holky tím, že když budu mluvit sama za sebe, jako za Luci, dříve za Petra, že Petr jako gay byl takový jako konzistent a ničeho se, vždycky jsem otevřeně o všem mluvila. Ať už v mém minulém životě jako geje, tak jsem se nestyděla o tom mluvit. Nestyděla jsem se za to, kým jsem, za svou sexuální orientaci. A možná jsem právě na ty jako některé kolegy právě působila, jako, že to mohlo nabourat jako nějakou jejich integritu, prostě...
1: Nějakou jistotu, že sami vědí, co jsou.
2: Přesně zač. Tak, přesně tak, to jsem chtěla říct. Ano, ano.
0: Pořad Na pohovce Jožky Kubáníka o sebepřijetí si můžete poslechnout dnes po zprávách v 11 hodin dopoledne.
3: Český rozhlas Zlín.

0: To byli Police, samozřejmě i se Stingem. Už máme minutu po 8:45.
1: Počasí.
0: Pokud se dnes chystáte ven, tak si rozhodně nezapomeňte vzít s sebou deštníky, protože nás čeká velká oblačnost a na celém území našeho regionu by se podle předpovědi meteorologů měly vyskytovat přehánky. Odpoledne výjimečně můžou dorazit i bouřky. Později k večeru budou srážky ustávat. Maximální odpolední teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Vraceme zpátky zpívala Alice Springs. My se nevracíme zpátky, my míříme stále kupředu. Třeba už za chvíli v celou v 9 hodin se můžete těšit na hlavní zprávy a po 9 hodině v následující vysílací hodině vyrazíme do minulosti. Takže si přijdou na své milovníci historie. No a teď přichází na řadu vzdělávání se v oblasti hudby. To má na našich vlnách dlouhodobě na starosti kolega Petr Uhřík, který s vámi vstává každé všední ráno, třeba už zítra v pondělí se na něho opět můžete těšit. No a Petr si tentokrát do své rubriky vybral skupinu, která se proslavila mimo jiné tím, že v roce 1962 uzavřela smlouvu s nahrávací společností, která této kapele dala u konkurzu přednost před legendárními Beatles. Toto rozhodnutí, které bylo později často ironizováno, mělo z pohledu té firmy hlavně praktické důvody, protože ta kapela, kterou zatím stále neprozradím její název, tak ta kapela měla bydliště blízko Londýna a byla tak pro nahrávací společnost snáze dosažitelná. Ještě doplním, že hudební počátky této kapely silně ovlivnil také legendární hudebník Buddy Holly. No a teď už snad prozradím název. Jedná se o anglickou skupinu The Tremolos.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Delší dobu jsme nebyli v období konce 60. let, pro dnešek si proto připomeneme další slavnou kapelu z Británie, Tremolos. Ale vezmu to přes objížďku. Non illuderti mai byla písnička italské zpěvačky Orietti Berti, která v dubnu 68 posloužila jako tahák pro letní festival Un disco per l'estate. Mimochodem, tam se umístila na druhém místě. A tak se ten hudební motiv zalíbil hned několika dalším, u nás bral inspiraci Václav Neckář. Ale zpátky ke skupině Tremolos. Různí hudebníci přišli a odešli po roce 74, ovšem všichni členové kvarteta z let 66 až 73 spolu s hlavní hvězdou Brianem Poolem v určitém okamžiku vystupovali s pozdějšími verzemi kapely, která je od roku 2023 stále spolu. Neuvěřitelné. Možná vám něco řekne i jméno Chesney Hawkes, který byl obrovskou hvězdou na začátku 90. let s hitem One and Only. Tak toto je potomek jednoho z členů slavných Tremolos, kteří nám teď zahrají My Little Lady.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: S létem míří do restaurací a provozoven na Vsetínsku prázdninoví brigádníci. Průvodci v kostýmech i historický kočár zpestří zítřejší prohlídky zámku Holešov na Kroměřížsku. Mezi Kolínem a Přeloučí začala oprava železničního koridoru z Prahy na Moravu. Dnes bude velmi oblačno s deštěm a maximy až 24 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. S příchodem léta nastoupili do restaurací a dalších provozoven na Vsetínsku prázdninoví brigádníci. Pro řadu z nich jde o vůbec první pracovní zkušenost a zaměstnavatelé je proto musí od začátku zaučit. Například v jedné zahradní restauraci v Rožnově pod Radhoštěm se letos během prázdnin vystřídá až 20 brigádníků. Každý přitom přichází s jinými zkušenostmi.
2: Velký zájem mají brigádníci o práci v Rožnovském Včelíně. Jak rychle se zaučí, popisuje provozovatelka Hana Novotná.
3: Máme jako lidi, kteří tu přijdou a už pracují hezky od první hodiny a pak samozřejmě někomu to trvá déle, ale dáváme vždycky šanci, ať si to naučí a zaučí se hezky.
2: Až 10 brigádníků se střídá v dětském parku Karolínka na Vsetínsku. Co je při zaučování nováčku úplně nejtěžší, popisuje provozovatel Jan Dudek.
4: Co je úplně nejtěžší, tak je práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost.
2: Podle oslovených brigádníků není problém sehnat práci i teď na začátku prázdnin. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Zítra od 9:30 dopoledne začnou na zámku v Holešově kostýmované prohlídky. Průvodci v dobových šatech provedou návštěvníky historickými interiéry. Součástí programu bude i vstup do malého muzea kovářství a dílny, ve které kovář ve 12 až 16 hodin předvede základy své práce. To si lidé mohou i sami vyzkoušet. Zpestřením bude i možnost projížďky v historickém kočáře zámeckou zahradou. Vstup s průvodcem bude do zámku i muzea možný v pravidelných časech dostupných na webových stránkách města Holešov. Na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu dnes začíná téměř měsíční omezení. Mezi Kolínem a Přeloučí dělníci zbrousí nebo úplně vymění koleje. Práce potrvají do konce července. Osobní vlaky České dráhy zrušily, říká jejich mluvčí Vanda Rajnochová.
5: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Zájem o koupání v přírodě podle hygieniků roste. Lidé by si ale měli dát pozor na kvalitu vody, jinak hrozí zdravotní komplikace, mimo jiné kožní vyrážky. Pokračuje praktická lékařka z Prahy Lenka Vavrušuková.
6: A potom další nebezpečí plyne z požití té vody, protože při koupání obzvláště malé děti spolikají určité množství vody, která potom působí gastrointestinální obtíže a v extrémním případě může dojít i k poškození jater.
0: Kvalitu vody v přírodních koupalištích budou až do začátku září pravidelně kontrolovat hygienici. Seznam sledovaných lokalit spolu s výsledky laboratorních testů najdou lidé na internetových stránkách krajských hygienických stanic nebo na ministerstvu vnitra zdravotnictví koupací vody.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost a na téměř celém území kraje přeháňky. Odpoledne výjimečně také bouřka, k večeru budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Vítr slabý jihozápadní, v přeháňkách lokálně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Zprávy Českého rozhlasu jsou u konce a dál pokračuje Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: My vás, milí posluchači, v našem vysílání často upozorňujeme také na to, abyste nenaletěli podvodníkům, tak jako jistý muž z Prahy, který uvěřil podvodníkovi, ten se vydával za známou americkou herečku Sandru Bullock a ten poškozený mu postupně pod příslibem svatby, tedy pod příslibem toho, že si ho Sandra vezme za manžela, tak naposílal více než 6 milionů korun. Poškozenému dokonce ani nebylo podezřelé, že se veškerá komunikace odehrávala v češtině. No tak to vidíte, Sandra se kvůli němu naučila česky a on to vzdal už po 6 milionech. Ne, tady už skutečně končí veškerá legrace. Vážení, nenechte se napálit, buďte ostražití, buďte na sebe opatrní a nenaleďte. A my jedeme dále, a to doslova a do písmene. Přesně tak se totiž jmenuje píseň, kterou teď zaspívají Petr Janů a Petr Janda.

0: Stěhování Vulpsa ze Zlína, Kroupy na Vsetínsku nebo nové radary v Buchlovských horách. To jsou témata, o kterých jste v posledních 7 dnech mohli slyšet od reportérů Českého rozhlasu Zlín a která vám nyní připomeneme v pravidelném souhrnu týdne.
1: Řidiči jedoucí z Uherského Hradiště do Brna přes Buchlovské vrchy by měli zpomalit. Policie na 3 úsecích této trasy spustila rychlostní měření, a to konkrétně od Bystra Tramp po odbočku na hrad Buchlov, od hradu Buchlov po Staré Hutě a odsud k odbočce na Stupavu. Další 2 místa se ještě připravují. Podrobnosti dodává mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.
2: V měřeném úseku platí nejvyšší povolená rychlost 90 km za hodinu. Jde o problémové úseky, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám a jejich častou příčinou byla vysoká rychlost.
1: Počasí tento týden přineslo po vlně veder silný déšť a kroupy. Ve Velkých Karlovicích a Karolince na Vsetínsku vyjížděli hasiči k desítkám případů. Ve sklepě školy bylo bahno a sjezdovka byla uprostřed léta bílá od krupobytí. Následky odklízeli místní ještě další 2 dny. Potvrzuje to i reportérka Gabriela Hickl.
3: Na pomoc dorazili s výkonnou technikou i hasiči z nedaleké Karolinky. Právě tam ale padaly kroupy, ucpaly kanály i propustky a voda neměla kudy odtékat.
4: Kde to bylo nejhorší, když teď s Pokarem procházíte Karolinku?
5: Všecko, střed města, potom nejhorší to bylo tam nahoře na Kalincově, tam to teklo vlastně přes cestu až na cyklostezku. Tady u městského bytového podniku, tam jak jsou koleje přejezd, tam to taky teklo přes cestu.
3: Pracovník města Jaroslav uklízí z chodníků spadané větve a listí.
1: Drátěná socha Vulpsa na náměstí práce ve Zlíně změnila své stanoviště. Po 9 měsících zamířila do Telče, kde láká lidi na výstavu svého autora a umělce Františka Skály. Ve čtvrtek proto na náměstí ve Zlíně dorazil Jeřáb a dělníci, aby Vulpsa naložili a připravili na transport. Na místě byla reportérka Michaela Kočendová s kurátorem Krajské galerie ve Zlíně Ivanem Bergmanem.
6: Budeme otevírat dvířka ze spodu Vulpsa, kterými se musíme dostat dovnitř, tak, abychom mohli odmontovat jeho pravé ucho, které přečnívá tu povolenou šířku nadměrného nákladu, aby mohl odcestovat.
7: Vy tady máte vrtačku, bude to stačit na to odmontování toho ucha?
6: To ucho je přišroubované 4 šrouby, je to nasunuté na jekli, to ucho váží nějakých 100 kg přibližně, ten jeřáb ho potom nadvihne a vysuneme ho ven.
1: Celou reportáž i další zprávy najdete na webu iRozhlas v záložce regiony Zlínský kraj. Napajedla na Zlínsku zavádí virtuální měnu takzvané korenty. Město rozdělí 1 milion korun na virtuální 1 milion korentů mezi prvních 1000 přihlášených. Celý projekt má oživit místní ekonomiku a pomoct malým podnikatelům. Do systému se mohli lidé registrovat už od středy 1.7. Jak to bude fungovat, říká místostarosta Napajedel Vilém Skála z ODS.
8: Sdělí obchodníkovi svůj jedinečný kód, který obdrží prostřednictvím SMS zprávy. Díky tomu může prostřednictvím korentů uhradit až polovinu ceny nákupu. Například si někdo koupí boty za 2000 korun, 1000 korun uhradí prostřednictvím korentů od města a těch zbývajících 1000 korun doplatí ze svého. Pokud těm lidem budou chodit zákazníci, tak se jim dařit bude a nebudou mít důvod přemýšlet o tom, jestli tady zůstanou v napajedlích.
1: A příští týden se ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme zabývat třeba problematikou oprav silnic ve Zlínském kraji. Karolína Macejová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Zlín,

0: Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. Asi víte, že tento citát, mimochodem jeden z nejslavnějších a nejznámějších citátů české historie, je připisován kněžně Libuši. A proč ho uvádím? Je to z toho důvodu, že už za okamžik se po 26. společně vydáme na tolky českou minulostí a i tentokrát se budeme věnovat starým českým pověstem. Podíváme se třeba na to, jestli mohla být ku příkladu právě kněžna Libuše skutečná. Více po písni Počítadlo lásky.
1: Víte, jak podává ruku americká herečka Meryl Streep? Nebo co všechno se stalo za průšvih, když televize poprvé vysílala slavnou Zlatovlásku? I o tom jsem si na pohovce Jošky Kubáníka povídal s hereckou dvojicí Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. A v pondělí vám od 17. záznam celého večera, který jsme natáčeli ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a moc jsme se u něj bavili, pustíme. Že u toho ve sváteční čas budete i vy, se těší Jožka Kubáník.

0: Po 26. se vydáváme na toulky českou minulostí. Stále se pohybujeme na poněkud nejisté a nepevné půdě nejstarších českých pověstí. Bereme do rukou jména, děje, události a pokoušíme se ty kamínky zasadit do mozaiky naší historie. Ale patří tam tedy do historie? Mohla být ku příkladu taková populární osobnost jako Libuše skutečná?
1: Byla mezi ženami přímo jedinečnou ženou. V úvaze prozřetelná, v řeči rázná, tělem cudná, v mravech ušlechtilá, nikomu nezadala v rozhodování pří, ke každému byla vlídná, ba spíše líbezná, ženského pohlaví ozdoba a sláva, dávajíc rozkazy prozřetelně, jako by byla mužem.
2: Skvělá charakteristika. Opravdová kněžna.
0: Moment, kněžna?
1: Ne, v Kosmově kronice nepadne o kněžně ani slovo.
0: Kde se tedy vzala?
2: U Hájka. U Václava Hájka z Libočan.
0: Ano, ten má na svědomí lecos taky na kněžnu. Libuši má autorské právo. Libuše podle něj přišla ke své funkci docela demokraticky ve volbách.
1: Pátý měsíc po smrti Krokově sešli se starší, aby sobě pána a správce zvolili. Společně se poradivše a rozváživše způsob všech tří dcer Krokových, usnesli se, aby panování a spravování zemské při dcerách Krokových zůstalo. A aby lid obecný byl od nich při rozšiřování země napomínán. Ovšem toho jim oznámit nesměli, obávajíce se jejich umění a vtipnosti.
0: No a co se majetku týká, tak ten Libuše, podobně jako její sestry, vyhrála v jakési loterii.
1: Sestry, zjevše se na hrad psáry, obeslali všecken lid. Otázku učinili, kterou z nich by za pána mít chtěli. A oni po malém a krátkém potazu dali tu odpověď, aby oni sami jako dědičky to knížectví mezi sebou losem rozdělili.
0: Na Kazy připadl stavební pozemek, který vešel do historie jako Kazín. Teta založila na svém území nemovitost Tetín.
2: A Libuše?
0: Přece Libušín.
2: O, nikoli.
1: Libuše obdržela východní stranu toho knížectví i s hradem, jenž slul psáli.
2: Načež?
1: Od lidu všeho po jednom měsíci jest za správce přijata. A tak lid poddaný sobě pokojně spravovala a spravedlivě soudila.
0: Dovolím si připomenout jednu větu z minulých toulek. Skutečný Libušín doopravdy existoval.
2: Taky, že existoval. A ze všech tří sesterských hradů byl největší a taky nejreálnější.
1: Vystavěla hrad tehdy nejmocnější u lesa, jenž se táhne u vsi Stibečné, a podle svého jména jej nazvala Libušín.
2: Libušín. Hradiště nedaleko Kladna, vypínající se na dobře opevněném skalnatém srázu, původně střežilo kmenovou hranici Čechů proti Lučanům.
1: Jak potvrdili nedávné archeologické výzkumy, tuto úlohu plnil Libušín asi od konce 9. století do 11. století.
2: Našli se tu však i střepy keramiky pražského typu a také zbytek hliněného kotouče s vypíchaným symbolem slunce, což znamená, že tu existovalo osídlení už někdy v 6. nebo 7. století.
1: Asi dávno před zbudováním hradiště bylo na Libušíně pohanské kultovní místo starých Slovanů.
0: Tedy snad za časů Libušiných. No, možná má pravdu Zdeněk Váňa, který bádal na Libušíně, když tvrdí.
1: Hradisko, které tu vzniklo v 9. století a nebylo samo o sobě nijak významné, převzalo tradicí udržené jméno té vsi a spolu s ním i nějaké ústní podání, které mohlo být zárodkem pověsti o Libuši.
0: Jiří Brabenec pokládá existenci Libuše a jejího Libušína za hotovou věc.
1: Jak se ubránit tomu, aby se fantazie nerozeběhla do tajuplného dávnověku?
0: V očích reportérových mizí nynější kostelík svatého Jiří a vesnice Libušín a na jejich místě
1: objevuje se nasypaný val s palisádou z poražených stromů, lemující celé hradiště. Uprostřed hradiště je srub z dubových trámů, u jehož vchodu pod košatou lípou stojí mračná socha mocného boha. Okolo srubu několik chat, které svědčí o tom, že místo je pouze zřídka kdy obydleno. Tu a tam se objevuje člověk, muž i žena, otrok, který vleče velkou otep dříví. Po valu chodí stráže, muži v kožešinách, ozbrojeni luky a šípy, u pasů mají zavěšeny rohy, kterými mohou troubit na poplach. Čas od času se zadívají pátravě do dálky, zda někde nespatří kouřová znamení. Úzkou mezerou v záseku a průkopem ve valu přijíždí několik mužů na koních. Houf mužů zůstává stát před srubem. Hovoří spolu vzrušeně, ale jen polohlasem. Za chvíli vychází ze srubu ženská postava, usedá pod lípou vedle sochy mocného boha na přitesaný kámen a kyne rukou ozdobenou prsteny a náramky příchozím. Ti zdraví složením rukou pod prsy a přistupují blíže. Obraz mizí.
3: Ano, a mizí v pravý čas, neboť jsme narazili na velice sporný moment celé pověsti.
2: Od Jiráska, stejně jako z opery Bedřicha Smetany, a taky z řady jiných uměleckých děl víme, že sídlem kněžny Libuše i jejího pozdějšího manžela, zakladatele přemyslovského rodu, nebyl žádný Libušín, ale...
1: Vyšehrad.
3: Kosmas však umisťuje legendární děje, které mají souvislost s Libuší, na Libušín.
2: Jak tento oříšek rozlousknout?
1: Kosmas Vyšehrad zná. Říká o něm, že se nejprve jmenoval Chrasten.
2: Asi podle skály zarostlé chrastím, tedy keři.
1: Nepřipisuje mu však funkci panovnického sídla, ale provizorního strážního hradu, který vznikl na počátku dívčí války.
2: Zatímco Děvín si zbudovali údajně na levém břehu Vltavy na Zlíchovském kopci ženy, muži si urychleně vybudovali na pravém břehu Chrasten, Vyšehrad.
3: A co na to kronikář Dalimil?
1: Ani ten o Vyšehradu, co by Libušině sídle, nic neví, ale přece jenom činí nepatrný posun.
2: Ano, on se mu Libušín přece jenom nezdál asi dost reprezentativní, a tak ho raději úplně

0: Byla totiž Sibylou, měla ducha věšteckého a předvídala a vykládala z věšteb budoucnost.
1: Další střih na otázku profese ještě u Libuše dojde.
0: Česká země ji ustanovila za soudce místo jejího otce Kroka. Nejprve postavila hrad Vyšehradský a vládla celé zemi české po dlouhé časy.
1: Tak a na scéně dějin je Vyšehrad.
2: Přibík z Radení nařečený Půlkava byl kněz, rektor školy u svatého Jiljí na Starém městě pražském a taky literát.
1: Dovolíme si poznámku, typický režimní, loajální literát, on byl totiž oficiálním životopiscem Karla IV.
2: Zanechal po sobě dílo, které mělo být především oslavou lucemburského rodu.
0: Karel IV. Mu prý poskytl kronikářské prameny, takže svým způsobem stál u kolébky Přibíkova spisu a zřejmě i nového znění pověsti.
2: Půlkava jako první oznamuje, že Vyšehrad založila Libuše. Odtud vládla, odtud přizvala ze stadic Přemysla, tady nařídila založení Prahy.
0: Od tohoto okamžiku, tedy od doby Karla IV., se traduje představa o Vyšehradu jako o prvním přemyslovském vládním sídle.
1: Co k tomu dodat?
2: Neexistuje věrohodný pramen, který by mohl Půlkavovu verzi nějak potvrdit. Není. Do roku 1000 nevíme o Vyšehradu z průkazných historických zdrojů zhola nic.
0: Ani archeologie nám nepomůže. Jestli na Vyšehradě něco bylo, tak už to dávno zmizelo do nenávratna. Od 11. do 19. století se tam totiž skoro nepřetržitě bouralo, přestavovalo, budovalo, čímž vznikl zpřeházený pro archeologi nečitelný terén, který datování nálezů velmi stěžuje. I když se na Vyšehradě intenzivně kopalo, nenašlo se tam nic, žádné hmotné svědectví, které by se dalo zařadit do časů Libuše a Přemysla.
2: Kolem roku 900 byl střediskem knížecí moci nikoli Vyšehrad, ale Levý Hradec a později Pražský hrad.
1: A ještě hlouběji v minulosti?
0: Odtud žádná věrojatná svědectví nepocházejí. Jestli bylo takovým centrem ku příkladu rozlehlé hradiště Budeč jako první centrum českého kmene, tak to zůstává zatím jenom jako hypotéza.

0: Po smrti Kroka vládla jeho nejmladší dcera z Libušína. Odtud věštila slávu Praze, odtud poslala do Stadic pro Přemysla Oráče.
1: Ještě než si do těch Stadic pro Přemysla pošleme, proberme si v Libušině dotazníku její jméno a pak taky profesní zařazení.
0: Libuše se vůbec nejmenovala Libuše.
1: Ano, i tato jedna z mála jistot dosud nám zbylá, se otřásá v základech.
2: Kosmas totiž Libuši píše jako Lubosa se dvěma S, což se čte Luboša.
0: Tím však výčet kněžniných jmen zdaleka nekončí. Nejrůznější kronikářské prameny znají i jako Libusii s měkkým i tvrdým i po L.
2: Jde o staré slovanské jméno Ljuboša, případně Ljubuša. Vyskytuje se i jinde než u nás.
0: Ovšem pozor, Ljuboša, Ljubuša, Luboša bylo staré jméno mužské. Historik Alexander Brickner objevil ještě ve 14. století jistého pražského klerika s tímto jménem.
2: Podle této teorie je hradiště Libušín pojmenováno podle nějakého Ljuboši. Nějakého, nikoli nějaké.
0: Libuše vynikala schopnostmi nad ostatní. Byla totiž sibylou, měla ducha věšteckého a předvídala a vykládala z věšteb budoucnost.
1: Sibyla.
2: Vědma, hadačka, prorokyně.
0: Která také rozsuzovala rozvaděné strany.
2: Ano, v této podobě ji představil Kosmas a řada jeho následovníků.
1: Jako takovou ji uvádí ve slavné soudní scéně.
0: Toho času vznikl mezi dvěma obyvateli, kteří vynikali bohatstvím i rodem a byli správci nad lidem, nemalý spor o mez sousedních polí. I pustili se do takové hádky mezi sebou, že jeden druhému vjel nehty do hustých vousů a tupíce se hanebně nevybíravými nadávkami a luskáním pod nosem hřmotně vejdou do dvora, s velikým hlukem předstoupí před svou paní a snažně žádají, aby spornou věc mezi nimi rozhodla po právu a spravedlnosti.
1: Obraťme list, nikoli přeneseně, ale doslova, obraťme list Kosmovy kroniky a zopakujme si

0: Jak autor Libuši charakterizoval?
1: Byla mezi ženami přímo jedinečnou ženou. V úvaze prozřetelná, v řeči rázná, tělem cudná, v mravech ušlechtilá, nikomu nezadala v rozhodování pří, ke každému byla vlídná, ba spíše líbezná, ženského pohlaví ozdoba a sláva, dávajíc rozkazy prozřetelně, jako by byla mužem.
2: Skvělá charakteristika. Opravdová kněžna.
0: Jistě. Přesně o 16 řádek dále narazíme na zcela jiný druh kádrového posudku a přitom nezapomínejme od téhož autora.
1: Ta si zatím hověla.
0: Řeč je o Libuši.
1: Jak si rozpustile vedou rozmařilé ženy, když nemají muže, kterého by se báli, měkce ležíc na vysoko nastlaných vyšívaných poduškách a o lokece opírajíc jako o porodu.
0: Co to je?
2: Že by stylistický přehmat autora, který zapomněl na svou předchozí charakteristiku?
1: A nebo ten rozpor v povahopisu vypadá, jako by měl Kosmas k dispozici dvě různé verze nějakého podání starců, které prostě spojil dohromady?
0: V tom případě dost neobratně.
2: Ani v dalším ději však nevystupuje Libuše jako pozdější národní kněžna. Spíše u ní převládají negativní rysy.
0: Což se dá vystupovat i ve zvolání oné strany, která podle výroku soudkyně Libuše proces prohrála.
1: Toť křivda mužům nesnesitelná. Žena děravá se obírá mužskými soudy v lstivé mysli. Víme zajisté, že žena, ať stojí či na stolci sedí, málo má rozumu, oč ho má ještě méně, když na poduškách leží. Tehdy opravdu se hodí spíše k tomu, aby se poznala s mužem, nežli aby bojovníkům vynášela nálezy. Vždyť je věc jistá, že všechny ženy mají dlouhé vlasy, ale krátký rozum.
0: V terminologii konce 20. století se takovýto pohrdavý mužský postoj vůči druhému pohlaví kvalifikuje jako sexismus.
2: Mnohem mladší Dalimil však už o poduškách, ve kterých by se Libuše povalovala, ani nemukne. A Alois Jirásek, když na konci 19. století dává pověstem definitivní podobu, tak už se vyjadřuje dočista cudně.
1: Na Vyšehradě Libuše v bělostném vínku kol čela seděla, soudíc pod košatou lípou, na povýšeném stolci kobercem prostřené.
0: Žádné podušky, ale kobercová dekorace.
2: Hájek z Libočan má podrobnosti o procesu a o urážlivé reakci prohrávající soudní strany bez konkurence nejvíc.
0: To se od něj nakonec dalo očekávat.
2: Kde je vzal, tu je vzal.
0: Mimochodem, ilustrace v jeho kronice nám představuje Libuši jako turistku odpočívající na patníku u frekventované silnice. A ti dva na smrt rozhádaní zemani vypadají, jako by jenom náhodou šli kolem a přitom se drží v družném rozmaru kolem ramen.
1: Stala se sváda mezi Rohoněm, synem Kalovým, a Milovcem, synem Přeslavovým, ve vsi, kteráž slove Chuchel, o meze a o dědiny, kteréž vedle sebe měli.
2: Rohoně a Milovce před hájkem a dlouho po něm nikdo nezná. Jmenovitě se objevují až ve Smetanově Libuši jako Chrudoš od Otavy a Šťáhlav na Radbuze.
0: Proč však tuto historku Kosmas zapsal? Chtěl jí něco říct?
1: Třeba ano, třeba dal průchod názoru.
2: Možná, že svému názoru.
1: Že se žena nehodí do žádných vladařských funkcí.
2: Třeba chtěl podtrhnout, že se něco takového hodí jenom pro pořádného chlapa.
1: Třeba právě proto říká pohaněná Libuše.
2: Je velmi zapotřebí, abyste měli správce ukrutnějšího, než je žena.
0: Je velmi zapotřebí, abyste měli správce ukrutnějšího, než je žena.
2: Neboli dobře vám tak.
0: Ano, všimněme si, jak tedy vzhledem k Libušině charakteristice vědma tento problém řeší.
2: Jděte nyní domů a koho vy si zítra vyvolíte za pána, toho si já vezmu za manžela.
1: Mezitím povolala své sestry, kterými zmítali podobné vášně. O čem se té noci uradili oni tři hadačky, nebo co tajného ujednali, nebylo sice známo, avšak ráno se vše zjevilo nad slunce jasněji, když jejich sestra Libuše označila místo, kde se tajil jejich budoucí kníže i jeho jméno.
0: Ano, události vzaly velice dramatický obrat. Ani se moc nemůžeme divit tomu, že ku příkladu naši předkové v 18. století pohlíželi na Libuši jako namazanou ženu, která dovedla šikovně využít důvěřivosti prostého lidu, aby povýšila na knížecí stolec muže, za něhož se chtěla provdat, no a přitom to rafinovaně navlékla jako věštbu.
2: Hle, za oněmi horami,
0: řekla Libuše a ukázala prstem nahoru, evidentně to bylo České středohoří.
2: Je neveliká řeka Bílina a na jejím břehu je vidět vesnici, jež slove Stadice.
0: Tak to napsal Kosmas. Ostatní kronikáři tuto přímou řeč více méně papouškovali, i když musíme konstatovat, že Hájek z Libočan ji papouškoval nejkvětnatěji.
2: Hle, hyn za oněním horami, kdež potok nevelmi příliš veliký jest jménem Bílina.
0: A tak dále, a tak dále. Už starý Kosmas přinese v Libušině promluvě pozoruhodně přesný popis působiště budoucího šéfa státu.
2: V obvodu té vsi je úhor z déli a z šíří 12 kročejů, jenž ku podivu, ač leží mezi tolika poli, přece nenáleží k žádnému poli. Tam váš kníže oře s dvěma strakatými voly.
0: Svou preciznost kronikář korunuje popisem již zmíněného výrobního prostředku.
2: Jeden vůl má vpředu dokola bílý pás a bílou hlavu. Druhý je od čela po zádech bílý a zadní nohy má bílé.
0: Tyto a ještě další podrobnosti svědčí buď to o dobrém Libušině pozorovacím talentu, anebo že ony voli a samozřejmě i budoucího manžela už musela někde vidět, nebo o obém.
2: Vezměte mou řízu, plášť i přehoz, jaké sluší knížeti. Jeďte vyřídit tomu muži vzkaz ode mne i od lidu a přiveďte sobě knížete a mě manžela. Muž má jméno Přemysl. Ten na vaše hrdla a hlavy vymyslí mnohá práva, neboť to jméno latinsky zní premeditans, rozmýšlející, nebo super excogitans, přemýšlející. Jeho potomstvo bude v celé této zemi panovati na věky věků.
0: Obec Stadice leží dodnes na severu Čech, u dnešních Teplic, kousek od Ústí, opravdu je u řeky Bíliny asi 90 kilometrů od Vyšehradu a nejméně 60 kilometrů od Libušína.
1: Ať z toho nebo z onoho hradu měli k sobě Přemysl a Libuše dost daleko.
0: Přesto pověst praví, že se vlastně před svatbou znali. Kůň, který poselstvo vedl, kráčel bez zaváhání, neboť jak poznamenává Kosmas s trochou jízlivosti,
2: tou cestou nejednou již šlapal.
0: To přiznání, že mezi Libuší a Přemyslem šlo o vážnou známost, vkládá kronikář přímo do úst kněžny.
1: No dobrá, smiřme se s úsměvnou představou, jak se knížecí milenci tajně navštěvují, z lásky neváhají konat výlety na takovou vzdálenost. Na chvilku uvěřme i myšlence, že vyvolený muž, který jedinou českou dynastii založil, byl v skutku ze Stadic.
0: Co by to tedy bráno doslovně a logicky znamenalo?
1: Znamenalo by to, že Čech Přemysl Oráč vůbec nebyl ve vlastním slova smyslu Čech, ale Lemuzan.
0: Lemuzan?
1: Na severozápadě naší země žil v sousedství mocných Lučanů nevelký kmen Lemuzanů a z jejich krve musel Přemysl Oráč pocházet.
0: Jestli tedy Přemysl byl ze Stadic.
2: V tomto případě by šlo vlastně o nejstarší známý dynastický sňatek v našich dějinách, kdy manželským svazkem české kněžny s lemuským lechem mírovou cestou splynuli do té doby dva samostatné kmeny.
1: Nejspíš byly asi od sebe odděleny územně bariérou nepřátel.
2: Mezi panstvím Čechů a Lemuzanů se totiž vklínilo území Sedličanů a Litoměřiců.
1: Ale to už je detail, v pověsti se fantazii meze nekladou.
0: No, hezky se nám to spekuluje. Kolega Václav Hájek by z nás měl radost.

0: Vymyslel si Přemysla Kosmas?
1: Zaznamenal s Kaskou tehdy všeobecně známou, anebo pro Libuši manžela stvořil, čili je jakýmsi Přemyslovým duchovním otcem?
2: Obě dvě verze mají své zastánce, měli je a budou je mít.
1: Takže spor nelze jednoznačně rozhodnout?
0: Pro domněnku číslo jedna, tedy že přemyslovské autorské právo náleží Kosmovi, mluví skutečnost, že na rozdíl od předchozích pověstí vypráví podrobněji. Skoro je znát, jak volně fabuluje.
2: Kromě toho víc než jindy pracuje s putovními motivy.
1: S putovními?
2: Oni skutečně putovali napříč Biblií i antikou. Tak ve stadicích orá starý známý párek mýtických volků, kteří zmizí. Taky tam zázračně rychle roste ořeší z hole, kterou Přemysl zabodl do země.
1: Ano, to byla ta slavná otka, ještě se u ní zastavíme.
2: Jeho jméno, tedy Přemyslovo.
1: Prý vzniklo od slůvka přemýšlející.
2: A taky povolání.
1: Oráč.
2: To všecko sugeruje představu, že Přemysl má být jakýsi kulturní dobroděj, který naučil lid orbě.
0: Tyto prvky učený Kosmas mohl přejmout z literatury a jistě to udělal rád.
2: Na druhé straně řada faktů nasvědčuje tomu, že Kosmas spíš jenom přizdobil a obohatil tradiční vyprávění či starší předlohu.
1: Starší předlohu. Věčná škoda, že se nedochovala.
2: No, ona se možná dochovala.
1: Ale v tom případě by padla Kosmova unikátnost jako našeho autora číslo jedna.
2: Nejspíš ano.
1: Kdo by ho mohl případně tedy předstihnout?
2: Kristián.
0: Neboli křišťan.
2: Právě v jeho, tedy takzvané Kristiánově legendě, je příběh o Přemyslovi, i když velmi stručně a odlišně zachycen.
1: A Kristiánova legenda je starší než Kosmova kronika?
2: V tom je právě problém. Už po několik desetiletí vedou badatelé spor o to, jestli pochází Kristián ze století 10. nebo z dob mladších.
0: Je dokonce možné, totiž v případě, že text je mladší, než kam se hlásí, že legenda vznikla jako podvrh.
2: Ovšem v současné době se historikové dívají na Kristiánovu legendu očima vlídnýma.
1: To znamená, že uznávají její starobylost a pravost?
2: Zdá se, že i její věk. Jestliže se podaří dokázat, že Kristián zaznamenal pověst o Přemyslovi, a to i s uvedením jeho jména, půl druhého století před Kosmou, tak to by byl mimo jiné důkaz o stáří přemyslovské tradice.
1: Kosmas by tedy přestal být naším nejstarším zasvěceným zpravodajem.
2: Zpravodajem ano, kronikářem ne. Toto prvenství se mu asi vzít nepodaří.

0: lichá, šíří se pověst a zároveň mínění křivé, že paní sama vždy za nočního ticha tu bájinou cestu na koni tam konávala a před kuropěním se vracívala.
1: 60 kilometrů v noci tam a stejně tolik zpátky na koňském hřbetě.
0: Kněžna jízdou příšernou často tu jezdila.
1: Tu příšernou cestu si přidal oproti Kosmovi Jirásek.
0: Hledání stop oné cesty je dnes stížené.
1: Říká zastánce věrohodnosti Přemyslovské a všech ostatních pověstí Jiří Brabenec.
0: Je zhola nemožné urazit tu vzdálenost přes hory a pláně koňmo za jediný den. Dnes. Ovšem v době prvého Přemyslovce. Cesta z Libušína k dnešnímu Slanému a dál planinou k dnešní Budyni, k Doksanům a Klovosicům a potom přes Středohoří k Bílině do Stadic. Ta cesta byla tehdy známá a znatelná. Dobrý kůň ji mohl zdolat za jediný den, protože ve zvlněném terénu urazí s jezdcem 60 až 90 kilometrů za den. V ruských stepích, severoamerických prériích a v argentinských pampách urazil kůň i přes 100 kilometrů.
1: Tolik pan Brabenec. Kněžna Libuše nejsouc ani kovboj ze severoamerické prérie či gaučo z pampy v Argentíně. Přitom zvládla za den 60 tam, 60 zpátky. Přičemž si mezi tím s Přemyslem asi nepovídali o staročeské politické scéně.

0: A byla svatba.
1: Lois Jirásek sice na ní nebyl, ale jako by byl.
2: Jedli hojná jídla a pili hodně medoviny, pili a pěli nebo naslouchali pěvcům, jak hráli na struny a zpívali staré zpěvy o hrdinech a bojích zašlých dob. Slavili volbu, slavili sňatek za dne, slavili jej dlouho do noci, za svitu ohňů a smolnic.
1: Inu jednak bývali staří Čechové, statní junáci, jednak bylo co slavit. Právě se zakládala další z evropských dynastií.
0: I když jenom v pověsti.
1: Opouštíme Přemysla a Libuši, abychom se s oběma během našich toulek českou minulostí opět setkali. Hnedle příště to však nebude. Na pouti starými pověstmi českými nás totiž ještě předtím čeká dívčí válka. Válečné operace tohoto specifického ozbrojeného konfliktu vypuknou za týden v tuto dobu, jakmile zahájí náš pořad tato znělka.

0: dlouho spím. Pomalu se nám blíží 10. hodina a s ní další hlavní zprávy Českého rozhlasu Zlín. V nich se například dozvíte, kde v našem regionu se plánuje výstavba nových bytových domů. Tak to je hodně zajímavá informace, to si rozhodně nenechte ujít a nenechte si ujít ani náš další program. Po 10. hodině to bude tradiční pochoutkový rok, ve kterém budeme vařit podle vašich receptů a po 11. hodině se můžete těšit na oblíbené pohovku Jošky Kubáníka. Tentokrát na téma jak mít rád sám sebe. Tomáš Pedutka vám přeje krásný zbytek dnešního dne.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Zubříně v Vsetínsku plánují výstavbu nových bytových domů. Do Beskyd dnes míří poutníci na tradiční cyrilometodějskou pouť na Radhošti. Dnes si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Dnes bude velmi oblačno s deštěm a maximy až 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. V Zubříně v Vsetínsku chystají výstavbu nových bytových domů na městském pozemku. Zastupitelé pověřili radnici, aby připravila podklady pro budoucího developera. Víc popisuje nezávislý starosta Zubří Aleš Měrka.
2: Máme zatím studii, jak kdyby práci s tím prostorem, na kterém by mohly vzniknout zhruba 3 bytové domy. Pod těma bytovýma domama by měly být podzemní garáže, kde by k každému bytu náleželo jedno parkovací stání pod budovou a těch bytových jednotek by tam mohlo vzniknout zhruba 54.
0: Kapli na Radhošti v Beskydech je dnes tradiční cyrilometodějská pouť. Její součástí jsou 3 bohoslužby. Poslední začne ve 14 hodin před kaplí. Podle nezávislého starosty pro střední Bečvy na Vsetínsku Radima Gálika by měli návštěvníci využít chystaná parkoviště v obci.
3: Letos dochází ke změně umístění záchytného parkoviště, které bude rovnou u silnice 1/35, takže není potřeba zajíždět do Kněhinského údolí, které vede potom dál na Pustevny. A kyvadlová doprava bude co 15 minut až na Pustevny.
0: Česko si dnes připomíná příchod 2 rozvěstů, Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili i vlastní písmo, hlaholici, a položili základy nového jazyka, vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
4: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů.
0: Odkaz Cyrila a Metoděje si dnes lidé připomenou i v slavnostními bohoslužbami. Třeba v Praze v katedrále svatého Víta na Pražském hradě byly bohoslužby v 8:30 a v 10 hodin dopoledne. Sport. Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Francouzi vyhráli nad Paraguají a Maroko porazilo Kanadu 3-0. Navzdory vypadnutí a prohře si kanadský trenér Jesse Marsh myslí, že by jeho tým mohl být lepší než ten marocký.
5: Úplně jsme kontrolovali Maroko, které je 7. nejlepším národním týmem světa. Na hřišti byl jen jeden tým. Nedokázali jsme to ale přetavit v gól. I na startu druhé půle jsme byli aktivnější, ale skórovali oni. A góly mění zápasy. Mohli jít do většího bloku a my museli víc tlačit. Celkově jsme v tom zápase ale byli lepší.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost a na téměř celém území kraje přehánky. Odpoledne výjimečně také bouřka. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 22 stupňů. Vítr slabý jihozápadní, v přehánkách lokálně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na cestě ze Zlína do místní části Kudlov je hlášen padlý strom na vozovce a v Uherském Brodě v Šumické ulici je rozlitá látka na vozovce. Počítejte zde s možným omezením provozu. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná pochoutkový rok.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
6: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na býčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu. A třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
7: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou města.

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku za tepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývá.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba no, ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlahačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlahačkou, po případě pařížskou šlahačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šlahačku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý, no, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěškou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěška, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách, tak co potřebujeme?
1: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
0: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
1: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok. Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
1: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
0: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělat?
1: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
0: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
1: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celý vajíčko.
0: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
1: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
0: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč, proč to nenecháš v kouli?
1: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
0: Těsto na trubičky odpočnulo.
1: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
0: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
1: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
0: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
1: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesní, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
0: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
1: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
0: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
1: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou.
2: s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit. Ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček. A nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
0: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový. Teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
1: Čokoláda, no.
0: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
0: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
0: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
1: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
0: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
0: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovirok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
0: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to zapustím.
0: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími. Jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěžích rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo,

0: kluci dcera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
2: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče? To se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
4: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snět.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili? Někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to skynutýho těsta, takže to je tak jako taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom?
3: A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy třeba u sladkého, u slaného, co máte.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: po blízkosti ve stáří nemizí. Jak se ale dá prožívat intimita v domovech pro seniory? To několik let zkoumala Miloslava Dočkalová. Výsledkem byla diplomová práce, která loni získala cenu děkana Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výzkumnice Miloslava Dočkalová bude hostem Českého rozhlasu Zlín už v úterý 7. července. Na setkání s ní i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dny lidí dobré vůle na Velehradě dnes zakončí národní pouť a slavnostní mše svatá. S létem míří do restaurací a provozoven na Vsetínsku prázdninoví brigádníci. Pro řadu z nich půjde o vůbec první práci. Lidé by podle hygieniků měli být opatrní při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Dnes bude velmi oblačno s deštěm a maximy až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Nedělní program Dnů lidí dobré vůle na Velhradě na Uherskohradišťsku dnes zakončí národní pouť a slavnostní mše před bazilikou. Součástí pouti bude tradiční průvod lidí v krojích.
3: Vrcholem pouti je koncelebrovaná mše svatá sloužená na nádvoří před Velehradskou bazilikou. Hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl, kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul. Slavnostní mše svatá začne v 10 hodin a 30 minut. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
2: S příchodem léta se v restauracích a provozovnách na Vsetínsku objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 nebo 16 let a jde o vůbec první práci. Co je na jejich zaučování nejnáročnější, popisuje provozovatel dětského parku v Karolince Jan Dudek.
4: Nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost.
2: Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště by si lidé měli dát pozor na kvalitu vody. Hrozí zdravotní komplikace, varují hygienici. Seznam sledovaných lokalit je dostupný na jejich webu.
5: Při koupání v kontaminované vodě hrozí kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou zejména malé děti, říká praktická lékařka Lenka Vavrušková.
6: Mají velmi jemnou pokožku, jsou menší, snadněji napolikají vodu.
5: Při vysokých letních teplotách můžou přibývat hlavně synice, pokračuje Petr Puman ze Státního zdravotního ústavu.
7: Když vezmu takové ty pravé přírodní koupací vody, tak tam máme na zhruba minimálně třetině každoroční problémy.
5: Jak poznat, že je voda nebezpečná? Popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
8: Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb.
5: Po návštěvě přírodního koupaliště by se lidé měli osprchovat a v případě zdravotních potíží vyhledat lékaře. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští volejbalisté do 22 let vyhráli mistrovství Evropy. Ve finále porazili Polsko 3-1. Úspěšná generace tak vylepšila 2 roky starý bronz z nižší kategorie. Před rokem byl tým trenéra Michala Nekoli 4. na mistrovství světa.
1: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost na téměř celém území kraje přehánky a odpoledne výjimečně také bouřka. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Vítr slabý jihozápadní, v přehánkách lokálně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici u Kostelan na Kroměřížsku došlo k havárii osobního automobilu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě pořad na Pohovce Jošky Kubáníka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobrý den, začíná další díl pořadu na Pohovce Jošky Kubáníka a dnes se dotkneme tématu, které, vsadím se, řeší úplně každý. O co půjde? Po písničce vám to prozradím. Pohodlně se usaďte, začínáme. Příjemný poslech vám přeje Jožka Kubáník.
1: Na Pohovce Jošky Kubáníka.

0: Dnes bych vám rád představil příběh pana Petra. Na první pohled byste řekli, že má všechno. Práci, rodinu, fungující život. Přesto v sobě nosí zvláštní neklid. Ať udělá cokoliv, jako by to nestačilo. Když se mu něco povede, hned si v hlavě řekne, že to mohla být náhoda. Když udělá chybu, dlouho se k ní vrací. Jednou večer si uvědomil, že kdyby se k němu někdo choval tak, jako on se chová sám k sobě, asi by s takovým člověkem nechtěl trávit čas. A tenkrát ho napadla otázka, proč je pro mě tak těžké přijmout sebe takového, jaký jsem? A dá se to vůbec naučit? Pokud náš pořad posloucháte pravidelně, tak víte, že podobné otázky nejsou výjimečné. Každý z nás si v sobě nese nějaký hlas, který nás hodnotí. A právě o tom, jak s tímto hlasem zacházet a jak si k sobě najít cestu, si budu povídat s mojí dnešní návštěvou, terapeutkou Markétou Kořínkovou. Ale ještě předtím si poslechněte kousek rozhovoru s herečkou Lucí Brychtovou, která ví o sebe přijetí své. Narodila se totiž jako Petr Brychta.
1: V podstatě bych mohla říct, že asi největší nepochopení jsem od kolegů zažívala od zástupců jako gay komunity.
0: Prosím tě.
1: Ano, když jsem to třeba někdy měla možnost probírat s jinými jako transgender, jako dívkami, ženami, tak říkali, že mají podobné jako zkušenosti. A když jsme to tak jako se pokusili nějak rozklíčovat, proč to je, proč to tak je, tak jsme se k ničemu nedobrali. Já jsem řekla, a není to třeba holky tím, že když budu mluvit sama za sebe, jako za Luci, dříve za Petra, že Petr jako gay byl takový jako konzistent a ničeho se, vždycky jsem otevřeně o všem mluvila. Ať už v mém minulém životě jako geje, tak jsem se nestyděla o tom mluvit. Nestyděla jsem se za to, kým jsem, za svou sexuální orientaci. A možná jsem právě na ty jako některé kolegy právě působila, jako, že to mohlo nabourat jako nějakou jejich integritu, prostě...
0: Nějakou jistotu, že sami vědí, co jsou
1: zač. Přesně tak, to jsem chtěla říct, ano.
0: To byla herečka Lucie Brychtová a po písničce si o sebe přijetí budu povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Někdo je hubený, jiný je hlučný, další je nesmělý a někdo třeba lítostivý. Jak to udělat, aby se všichni přijímali takovými, jaký jsou, a zvládali to se vztyčenou hlavou? Na to se dnes zaměříme, protože s oblíbenou terapeutkou Markétou Kořínkovou probereme sebepřijetí. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: Markéto, co si máme pod slovem sebepřijetí vlastně představit?
1: V dnešní době je to pojem, který se dá rozčlenit nebo který se dá používat i v rámci různých dalších pojmů, jako je nějaká sebehodnota nebo právě sebepřijetí, které jste vyzmiňoval. A věřím tomu, že těch pojmů, které začínají na to sebe, je opravdu spoustu. Je to to, jakým způsobem vůbec vnímám sám sebe, jak jsem si sama sebou jistá, jakým způsobem vlastně znám nejenom své silné, ale i slabé stránky, jak s tím dokážu v životě pracovat a kam se chci posouvat. Je to nějaká vlastně moje vlastní hodnota, která by v ideálním případě měla odrážet tu skutečnou realitu, ale musím říct, že často, a potkáváme se s tím opravdu velmi často, lidé vnímají sami sebe nějakým způsobem zkresleně. A to ať už do té pozitivní stránky, tak ale velmi často právě i do té negativní.
0: Kterých je víc?
1: Asi záleží, v jaké se pohybujete společnosti, ale musím říct, že v rámci psychoterapie velmi často se potkáváme s lidmi, kteří sami sebe vnímají nějakým způsobem nedostatkově.
0: Kde se to bere?
1: V dětství.
0: Všechno je v dětství.
1: Všechno je v dětství. Vlastně velmi často ano. Pokud se bavíme o různých těch patologických jevech, které jsme probírali i v předešlých dílech, tak se jedná opravdu o to, že část vlastně té osobnosti, velká část, se právě formuluje během dětství. A zrovna z hlediska té sebehodnoty, a myslím si, že to je i téma, které se velmi často poslední dobou probírá, například z hlediska vnímání vlastního těla, jakým způsobem moje máma vnímala vlastní tělo, když jsem já byla malá, když jsem já dospívala, jakým způsobem vnímali vlastně rodiče nebo moje okolí i třeba moje tělo, se pak velmi často odráží v té dospělosti. A jsou to taková zaříkávadla, která můžeme opravdu slyšet od těch rodičů, protože věřím tomu, že spoustu posluchačů, ať už mužů či žen, si budou pamatovat takové ty věty, které nás vlastně uvrhly do nějakého v uvozovkách prokletí. Právě třeba, když jsme slyšeli během dětství od mámy, od táty, je nevyrostl ti nějak zadek třeba.
0: Dá se na to nějak reagovat? Když to uslyší dítě od rodičů, je to samozřejmě těžké, aby odporovalo rodičům, pak rodiče řeknou, že dítě drze. Ale dá se na to odpovědět tak, aby si ti rodiče uvědomili, že to není cesta?
1: Myslím, že musí dojít k velkému uvědomění právě těch rodičů, protože jako děti vnímáme vlastně toho rodiče jako někoho, kdo má pravdu. Kdo, když jsou nám 3-4 roky, nebo i o maličko víc, tak vlastně ten rodič je ten, kdo, proč by mi lhal? Proč by mi dával vlastně nějaký úhel pohledu, který není pravdivý? Proč by nějakým způsobem se snažil mě škodit, když vlastně to je úplně ten nejbližší člověk? Takže jako děti velmi často na to nemáme vlastně ani kapacitu nějakým způsobem reagovat. Ani tam nevidíme možná ten důvod, protože vnímáme to, že opravdu ten rodič má tu svatou pravdu. Ale v pozdějším věku určitě je dobré se vlastně postavit sám za sebe a to je pak právě už o tom tématu té sebehodnoty nebo toho sebepřijetí, kdy vlastně si dokážu vytyčit i nějaké své hranice a jednat tedy v rámci toho, že jsem si vědoma sama sebe a dokážu se postavit sama za sebe.
0: A za chvíli budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou v povídání pokračovat.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o tom, jak přijmout sami sebe, povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: A jak to udělat, když jsem velký dospělý a někdo mi řekne, teda to ti vyrostl zadek. Jak odpovědět tak, abych se sám za sebe postavil?
2: Tak ve chvíli, kdy jsem s tím naprosto v pořádku, bude se mi reagovat vlastně líp, než když budu mít pocit, že ano, teď mám zrovna období, kdy třeba zajídám nějaké jiné problémy, nebo to může být spojené s čímkoliv, ale ve chvíli, kdy přijímám právě sám sebe, tak ta reakce si myslím, že bude naprosto autentická a můžu vlastně reagovat. Vlastně možná ani nemusím reagovat nijak. Někdy stačí jenom pousmát se a nepotřebuju vlastně ani žádným jiným způsobem dávat najevo, že ne, to není pravda, nebo takhle se mnou nejednej. I to ale je jako správná reakce, protože my často používáme pojem asertivní chování, které vlastně v sobě skrývá to, že já se stavím sám za sebe. A to vyjádření toho nesouhlasu může být jakoukoliv formu. A to je, ať to není pravda, nebo jo, děkuju, myslím si, že mi to moc sluší, že vlastně teďka konečně vypadám zdravěji. Nebo děkuju, já se teď cítím vlastně o mnoho lépe, než předtím, když jsem, nevím, vážila 50 kilo i z postelí.
1: A můžu říct taky, mně se to tak líbí a já to tak chci.
2: Určitě.
1: Jak poznám, že jsem sám se sebou v rovnováze, že sám sebe přijímám?
2: Je dobré to, co jsem zmiňovala na začátku. Často si lidé vlastně myslí to, že to sebepřijetí je na základě toho, že já mám nějaké jako přehnané, možná až egoistické mínění sám o sobě. Ale tak to není. To sebepřijetí a to vlastně, že jsem v pohodě sama se sebou, je právě na základě toho, že já vím, kde jsou nějaké moje limity. Já znám i ty svoje slabé stránky a nestydím se za ně a naopak vlastně je dokážu využít tak, že jsou ku prospěchu v nějakém mém fungování. To znamená, poznám to vlastně tak, že znám natolik dobře sama sebe, že dokážu fungovat i s těmi silnými stránkami, ale i s těmi slabými, tak abych to právě, jak jsem zmiňovala, využila ku prospěchu v rámci svého života.
1: Vy jste to naznačila. Proč mají někteří, nebo my máme někteří, tendenci být na sebe přísnější než na ostatní. To znamená, vlastně se podhodnocujeme.
2: Velmi pravděpodobně je to možná i z toho důvodu, co jsem teďka říkala, protože nikdo není větším odborníkem na náš život než my sami. To, jak se vám jeví třeba váš kolega, kamarád, kamarádka nebo i rodič, klidně to může být velmi blízká osoba, tak pořád vlastně je to nějaký zkreslený úhel pohledu a máme tendenci si lidi, které máme rádi v našem okolí, tak trošku přikrášlovat. Věnujeme jim spoustu hezkých vlastností, ale už zapomínáme na to, že i oni mají nějaké slabiny, že i oni mohou mít dny, kdy nejsou šťastní a spokojení ve svém životě. Ale u nás vlastně tu realitu máme velmi napřímo, protože žijeme sami se sebou.
0: A po písničce se k povídání s terapeutkou Markétou Kořínkovou zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Terapeutka Markéta Kořínková, to je moje dnešní návštěva, se kterou si povídám o sebepřijetí a o tom, proč je pro nás často těžké být laskavý k sobě samým více než k druhým.
1: Jak se přestat srovnávat s ostatními?
2: To je vlastně velmi těžká otázka. Kdyby na to existoval nějaký dobrý a jednoznačný postup, tak si ho patentuju, protože bych za to získala velmi, velmi

0: to, jako bych měla začít dělat něco sama se sebou a tak podobně, tak zakázat si, fakt vědomně si zakázat tyhle myšlenky. Ty myšlenky se spouští automaticky, protože to je zkrátka něco, co je úplně přirozené. Nám během dne, jednoho dne, během 24 hodin, z čehož část ještě prospíte, tak je vlastně spočítáno, že projede hlavou zhruba 70 tisíc myšlenek. A to jsou úplně automatické věci. Takže zaměřit se opravdu cíleně na to, kde abych si zvědomila to, že to je nějaká myšlenka, jelikož, jak jsem říkala, oni probíhají nebo běhají vlastně automaticky, tak zvědomit si, ano, teď mi tady běží vlastně nějaká něco, co je automatické, ale je zapotřebí teda s tím něco začít dělat. A jestli tu myšlenku chci v sobě nějak živit, tak dobře, já můžu jako přemýšlet nad tím, že začnu hubnout, začnu držet dietu, no ale pojďme si teda k tomu naplánovat už ty patřičné kroky. Ať to vlastně nezůstává jenom u těch myšlenek, protože ty jsou taky velmi záludné.
1: A co když tu myšlenku nechci mít, jak si můžu zakázat?
0: Když vám třeba přijde myšlenka na to, že bych měla zhubnout, ale nechci jí mít.
1: No, a teď potkám někoho a chci vypadat jako ten někdo, kdo jde zrovna proti mně. Jak si zakázat tu myšlenku toho srovnávání?
0: Je to právě hodně vlastně na tom tématu toho sebepřijetí, protože když se budu pořád srovnávat s ostatními, tak vždycky je něco, co můžu zlepšit. Pokud je něco fakticky, co na sobě vlastně vnímám, že asi bych mohla začít víc sportovat, protože je dobré vlastně věnovat se nějakému zdravějšímu životnímu stylu, přestat pít alkohol třeba a tak podobně, tak ano, tak si k tomu naplánujte ty patřičné kroky. Ale srovnávat se vlastně s lidmi, kteří jsou v našem okolí, o kterých nevím nic, jenom se srovnávám třeba na základě nějakého instagramového příspěvku, kde víme, že ty fotografie jsou velmi často vyretušované, že vlastně ti lidé nevypadají v reálu tak jako na těch fotkách. Tak možná je i ta cesta k tomu přemýšlet vlastně nad tím trošku víc do hloubky. To znamená, dobře, teď tady vidím krásnou ženu, krásného muže, vysportovaného, no ale co je vlastně všechno zatím? Je opravdu spokojený ve svém životě? Budu já spokojená ve chvíli, kdy začnu sportovat 7x týdně a budu mít teda tělo, jako má třeba tady nějaká slečna, která zrovna jde po ulici? Je to to, co mě zaručí, to štěstí?
1: Já myslím, že to, o čem teď mluvíte, je takzvaný vnitřní kritik. Může to být? Vy s tím termínem pracujete, je to tak?
0: Pracujeme s vnitřním kritikem.
1: Co to znamená?
0: Vnitřní kritik je někdo, kdo může mít vlastně obě dvě polohy, a to, jak to, že mě může hnát někam dopředu, protože může mít i pozitivní vliv, tak mě ale naopak může i velmi brzdit. Může naopak velmi jako upozorňovat na nějaké limity, které mohu právě vnímat sám u sebe.
2: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutkou Markétou Kořínkovou pokračovat.
3: Na pohovce Jošky Kubáníka.

0: O tom, jak si vybudovat zdravý vztah k sobě samým, si dnes na Pohovce Jožky Kubáníka povídám s terapeutkou Markétou Kořinkovou.
1: Jaká je ideální rovnováha?
2: To je ta rovnováha.
1: A jak ji docílit? Jak toho kritika umlčet? Nebo se s ním domluvit, že dobře, že mě bude hnát dopředu, ale ne tak velkou rychlostí, protože třeba nestíhám?
2: Je to běh na dlouhou trať určitě a právě ta rovnováha je o tom, že nejste ani v jednom, ani ve druhém extrému. Nejste ani v tom, že by vás vyloženě měl jako motivovat 24/7 k nějakým výkonům, ale ani v tom, že nad sebou budu přemýšlet, jako že nejsem vlastně dobrý člověk. Je to hodně o nějakých vnitřních dialozích, sem tam vlastně není vůbec od věci klidně vést nějaký vnitřní dialog sám se sebou, zhodnotit si vůbec to, jestli teďka jsem šťastná, spokojená, jaké další plány mám ve svém životě a tak podobně. A vlastně víc se asi napojit sám na sebe a na to, co v životě chci, protože odráží to vlastně i nějaké moje emoce. Ve chvíli, kdy zůstávám jenom v tom, teď se necítím úplně šťastně a spokojeně, ale vlastně ani nevím proč, no tak to je strašný začarovaný kruh, bludný, ze kterého se budu dostávat velmi, velmi složitě. Takže právě proto je dobré mít nějaké pravidelné vnitřní dialogy se sebou. A nebo, pokud nevím jak na to, tak ať už kamarád, kamarádka, přítel, přítelkyně, a nebo případně terapeut, v tom mohou taky zahrát velkou roli.
1: Kdybych si chtěl sám se sebou povídat, jak na to? Protože někdo může říct, bože můj, to je tak směšné, mám se sebou mluvit, je to celé legrační, je to absurdní. Vy řeknete, že ne. Jak na to? Mám se oslovovat, kdy se sebou mám mluvit, co si mám říkat, jak k sobě přistupovat, protože myslím, že spousta lidí zná toho vnitřního kritika, který vám říká, nám říká, teď bys měla zhubnout, teď bys měla sportovat, nebo já nevím co všechno. A my si říkáme, tak už si přece se sebou povídáme. Ale to je asi něco jiného, než o čem mluvíme.
2: Mm-hmm. Ten dialog, vždycky, když vedete dialog, je vlastně o tom, že jsou v tom dva. To znamená, najednou tam můžete mít dva úhly pohledu. Proto spoustě lidem nemusí fungovat to, že by vlastně mluvili sami se sebou a potřebují k tomu někoho dalšího. Ale když se rozhodnu, že to chci zkusit, tak je těch variant několik. Můžete mluvit klidně sám se sebou nahlas a občas to asi vydáte i na ulici. Lidé se sami se sebou občas baví a ne vždycky to musí být pod vlivem návykových látek.
1: Dneska, když jsem za váma jel, tak jsem tady v Praze z tramvaje viděl pána, který se sebou mluvil. Vzhledem k tomu, že venku asi 25 stupňů, tak měl černé rukavice, byl celý v černém a rychle jsem, té tramvaj jsem utíkal úplně někam jinam, aby nechtěl mluvit i se mnou. Tak to byl asi jiný dialog.
2: Ten asi nevedl dialog se svým vnitřním kritikem. Ale varianta to je, nemusí to být na ulici nebo v tramvaji, může to být večer, že si chci nějakým způsobem zhodnotit den. A vlastně ten dialog nemusí být ani veden slovy. Jsou lidé, kteří si třeba píší deníky nebo si dělají různé poznámky, kde je dobré, když jednak zhodnotí vlastně nějaké své emoce, nějaký svůj aktuální stav. A současně, tak jak se bavíme o té rovnováze vlastně po té emoční stránce, tak k tomu patří i to ratio. To znamená, přidají k tomu vlastně i to, dobře, tak teď se necítím šťastná, spokojená, ale co s tím můžu dělat? Co budou ty kroky, které vlastně podniknu? Tak i tohle vlastně může být forma nějakého vnitřního dialogu, protože nevyhovuje každému mluvit, někdo psací typ, tak je možné si to i třeba napsat. A nebo jít třeba na nějakou procházku, protože trávit čas sám se sebou je velmi důležité. Klidně jít jednou týdně se projít někam kolem řeky, přehrady, do lesa, pustit si třeba nějaké oblíbené písničky a rozjímat tak jako nad tím a mluvit vnitřně sám se sebou, co je teďka to, co chci a nechci.
1: A asi bych se sebou měl mluvit laskavě. Neměl bych se trestat, neměl bych si nadávat. Asi bych se sebou měl mluvit, jako mluvím s nejlepším přítelem. Je to tak?
2: Určitě. berte v potaz i to, že jak jsme mluvili, kde vlastně vzniká nějaká sebehodnota, a já jsem říkala, že velmi často v dětství, že to tam je zakořeněné. Tak možná, že ti rodiče s námi nemluvili úplně vždycky tak jako hezky, laskavě. A teď nemyslím to, že by to nějakým způsobem jako mysleli úmyslně, ale jako rodič máme zkrátka nějaké své omezené možnosti a ne úplně vždy se třeba v tom dětství podařilo mít právě ten laskavý přístup, tak to zkuste jinak. Zkuste to vůči sobě tak, aby vás to spíš pohladilo, než trestalo.
0: O tom, jak mít dušu v péří, si budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou opět povídat po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém si dnes o sebepřijetí povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Co když si sami uvědomujeme nějakou chybu, kterou jsme v minulosti udělali, a od té chyby se potom odvíjí další věci? Jak to udělat, abychom se k těm chybám vnitřně nevraceli a tím pádem přestali pociťovat důsledek těch chyb?
2: Ten první krok jste vlastně zmínil. To uvědomění je jako obrovský vlastně posun, protože je spoustu lidí, kteří si neuvědomují svoje chyby a buď to je stále opakují, anebo na ně navazují ty další. Takže už jenom to, že si dokážu uvědomit nějakou vlastní chybu, je za mě úplně geniální. A to, že s tím chci vlastně nějak pracovat, tak teď už se na sebe krásně nabalují ty kroky. Vím, že jsem něco udělal v minulosti špatně a chci to dělat jinak. To znamená, mám v tom i nějakou motivaci, mám v tom i nějaký hnací motor. No tak to je vlastně skvělý.
1: To je skvělý. A teď si představte, že jsem udělal chybu, že jsem třeba podvedl partnerku nebo partnera. Ten nebo ta se se mnou rozešla, já jsem bez partnerky, bez partnera, je to jasná chyba, já teď tím trpím, protože bych partnera, partnerku chtěl zpátky, ale chyba už nejde odčinit a pořád se mi to vrací a pořád jsem v tom zacyklený. Jak z toho vystoupit ven, abych se k tomu nevracel, nadechl se a začal s tím nejlepším novou etapu?
2: Vlastně odpustit sám sobě je asi jeden z nejtěžších úkolů, které vůbec mohou být. Opět, není to věc, která se může stát jako nějaký zázrak přes noc. Je to věc, jednak v tom určitě pomůže čas. Ač to zní jako sebevětší kliše, tak vlastně ten čas je nějakým hnacím motorem. A to už jenom z toho hlediska, že mám tam vlastně nějaký odstup, kdy už nejednám v těch prvotních emocích, kdy už se snažím jednat více racionálně a má to úplně jiný náboj, než takové to prvotní. Je, tak teď nemám tady partnera nebo partnerku a co budu dělat, můj život se hroutí. A pak je to vlastně i nějaká zodpovědnost, kterou přijímám za ty činy, protože ve chvíli, kdy jsem schopná vlastně přijmout zodpovědně teda to, že ano, já jsem tady udělala velkou chybu, je to moje chyba, nemůžu z toho obvinovat nikoho jiného, tak se s tím dá také pracovat úplně jinak. Partnera mi to nevrátí, to neříkám, ale nějaké vlastně mé nastavení v tom může být jiné.
1: Může tohleto taky vést k sebepřijetí, že si uvědomuju mnohem víc, kdo jsem, co dělám, že jsem chybující, že nejsem třeba ideál krásy, ale že moje hodnota je v něčem jiném?
2: Hrozně hezky jste to teďka zmínil, protože ano, sebepřijetí není jenom o nějakém ideálu krásy a jenom o tom, jakým způsobem vlastně vypadám navenek, ať jsme to tak trošku zaonačili právě třeba do té postavy a tak podobně, tak sebepřijetí je právě i o tom, jak se cítím uvnitř a jaký jsem vlastně člověk. Takže ať to nějak shrnu určitě, protože vlastně je to nějaký dospělý přístup, je to přístup v tom, že zodpovědně přijímám vlastně nějaké důsledky svého chování a nemám tendenci z toho nějak někam utíkat, protože v tom dokážu vlastně být. Já jsem se nějak zachoval, ale přijímám to, protože jsem to já, protože jsem to udělal já, neudělal to nikdo jiný, nikdo jiný za mě.
1: Ono se říká, že máme v sobě černého a bílého vlka a záleží na nás, kterého z nich živíme. Jak to udělat, abychom živili toho bílého a tím pádem si uvědomovali ty dobré věci a uvědomovali si, že jsme třeba milující partneři, nebo že jsme milující rodiče, nebo že umíme někomu pomoct a nebrali to, vždyť to je přece automatické, ale moje hodnota je v něčem jiném a z toho se mi nedostává.
2: Je to těžké, protože vlastně spoustu lidí staví nějakou svoji sebehodnotu na tom, co právě říkají ostatní. Ale tak se vystavět nedá. když vám 100 lidí nezávisle na sobě řekne, že vám to dneska sluší, ale vám se ráno v zrcadle, když se na sebe podíváte, bude zdát, že nemáte úplně vlasy, jaké byste si představoval, tak ani těch 100 lidí vlastně ten váš názor v tom úplně nezmění. A nebo možná, ale na chviličku. Určitě ne dlouhodobě. Proto vlastně ta sebehodnota se opravdu tvoří jedině tak, že ji můžu nějakým způsobem vystavět já sama v sobě. A vůbec ne na základě nějakých ostatních lidí a názorů, ať vlastně vzniká částečně v tom dětství, kdy bezhlavně věříme těm nejbližším, tak právě v té dospělosti to otočit je opravdu jenom můj úkol a nikoho jiného. A pak je otázka, jestli potřebuju opravdu živit jenom vlastně toho bílého vlka. Jestli občas nemůžu trošku přiživit i toho černého a držet to vlastně v nějaké rovnováze.
1: Kruh se uzavírá. Na začátku jsme mluvili o tom, jaký vliv na nás mají rodiče, měli rodiče, a teď říkáme, že v dospělosti je to jenom a jenom na nás, co s tím uděláme. Tak já bych našim posluchačům rád popřál, aby našli tu správnou cestu, aby se měli rádi a aby vlastně měli pocit, že všichni jsme moc fajn. Za moudré rady dnes děkuju. Markétě Kořínkové, děkuju, naslyšenou.
2: Děkuju, naschranou.
0: Dnes jsme si na pohovce Jožky Kubáníka povídali o tom, jak důležité je přijmout sami sebe i se svými chybami, nejistotami a nedokonalostmi. A pokud i vy řešíte otázky, na které neznáte odpověď, napište mi. A to na adresu napohovce@rozhlas.cz. Společně se pokusíme najít cestu, díky které budete mít dušu v péří. Přeji vám ji a těším se na setkání zase za týden. Váš Jožka Kubáník.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na Radhošti v Beskydech je dnes tradiční cyrilometodějská pouť a bohoslužby. Průvodci v kostýmech i historický kočár zpestří zítřejší prohlídky zámku Holešov na Kroměřížsku. Obcí Doloplazy na Olomoucku dnes odpoledne projde krojovaná jízda králů. Ve Zlínském kraji očekáváme převážně oblačnost, možností deště a na teploměru až 25 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Na Radhošť dnes míří tisíce poutníků na tradiční cyrilometodějskou pouť a bohoslužby. Obce pod Pustevnami proto připravili záchytná parkoviště a kivadlovou dopravu. Na Pustevny navíc pojedou i posilové autobusy ze Vsetína a Rožnova pod Radhoštěm, popisuje mluvčí krajského koordinátora veřejné dopravy Jan Malý.
3: Během konání cyrilometodějské pouti budou autobusy linky 762 jezdit kivadlově v intervalu 20 až 30 minut. Spoje budou vypravovány od 8.05 do 16.20 v úseku mezi zastávkami Prostřední Bečva Požární dům až Pustevny Konečná.
2: Souběžně jsou vypravovány i klasické linkové spoje. Zítra od 9:30 dopoledne začnou na zámku v Holešově kostýmované prohlídky. Průvodci v dobových šatech provedou návštěvníky historickými interiéry. Součástí programu bude i vstup do malého muzea kovářství a dílny, ve které kovář ve 12 a v 16 hodin předvede základy své práce. Tu si lidé mohou i sami vyzkoušet. Zpestřením bude i možnost projížďky v historickém kočáře zámeckou zahradou. Vstup s průvodcem bude do zámku i muzea možný v pravidelných časech, dostupných na webových stránkách města Holešov. Doloplazy na Olomoucku jsou tento víkend dějištěm tradiční jízdy králů. Dnešní program zahájila slavnostní krojovaná mše v místním kostele. Od 12:30 odpoledne si pak návštěvníci budou moct na návsi prohlédnout výstavu dobové zemědělské techniky a ukázky tradičních řemesel. Ode dneška musí cestující na koridoru z Prahy do Pardubic počítat s komplikacemi. Dělníci začínají s údržbou a opravou trati. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje mohou nabírat zpoždění. Regionální vlaky mají být nahrazené autobusy, jak dodává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Počasí.
2: Dnes odpoledne bude ve Zlínském kraji oblačnost proměnlivá, občas velká a na téměř celém území se mají vyskytnout přehánky, výjimečně taky bouřka. Později večer budou srážky většinou ustávat. Povane mírný západní až severozápadní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici mezi Kudlovicemi na Uhersko-Hradišťsku a Vrbkou na Kroměřížsku havarovalo osobní auto. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Další tady budeme mít v příští hodině.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Krásné sváteční nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka nás přivítala písní Františka Maňa se staršího a Václava Babuly Společné tajemství. Tango zaznělo. Dnešní den je sváteční, neboť ve všech kalendářích najdeme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a já věřím, že pěknými písničkami a přáními přispějeme k dnešní sváteční pohodě. Budeme také losovat o vítěze tohoto týdne v projektu Prázdniny u babičky. Losujeme o rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Celý týden pro nás zpívala, a to je zajímavé, samá šikovná děvčata. No, uvidíme, která zvítězí. Losovat budeme až po této písničce. A kteráže to bude? Pavel Skopal, Vladimír Salčák, Kopretinový Valčík a Boršičanka Antonína Konička.

0: Vážení, dozněl Valčí Kopretinový přímo. No a já tady mám před sebou takovou misku, kde mám všechny zpívající děvčátka, která zpívala v tomto týdnu. A já poprosím svého kolegu, ano, Borka Kapitánčíka, aby teda se nedívá, aby vylosoval, aby to bylo, jak se říká, legitimní všechno. Tak ano, vytáhne mi jednu výherkyni. Tak a mám to tady. Takže vyhrála, a to teda musíme dát fanfárku, prosím. Vyhrála Karolínka Žitková z Brna a zpívala písničku Pijme vínečko. Osmiletá Karolínka Žitková. Tak velká gratulace. Bore Kapitánčík zatleskal. Ano, já jsem měla plné ruce, nemohla jsem zatleskat, ale zatleskám teď. Výborně. No tak vyhrála Karolínka Žitková rodinnou vstupenku do brněnské zoo. My gratulujeme a děkujeme za pěkné zpívání. Tak přátelé, pojďme pokračovat. Dáme si další písničku Černooká Šenkérka a Gloria.
1: Český rozhlas

0: Vítám ve vysílání paní Gebertovou, která je z Třeštiny. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den. My bychom chtěli dneska popřát našemu kamarádovi Cyrilovi Němečkovi k jeho svátku, který nám vždycky klade na srdce, že má svátek dopoledne. Tak se snažíme co nejspíš honem zavolat, aby on to přežil. Tohle, že odpoledne má jeho jmenovec Metoděj. Tak přejeme Cyrilovi všecko nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně zdravíčka, protože už nám to jde tam úplně nahoru, ale ať si to ještě všichni ještě dobře užijeme.
0: No ano, tak. Řekla jste to dobře, ať si ještě užíváme ten čas, který máme vyměřený, že ano?
1: Jo, nikdo neví, jak dlouho, no, nic, ale
0: a to je dobře.
1: Nám se to už moc zkracuje. Tak mu přejeme všecko nejlepší. Ano. Hodně zdraví, hodně štěstí.
0: Ano, paní Gebertová, totéž i vám přejeme, ať se vám daří, ale optimismus ve vašem hlase, jak si naplňuje takovou dobrou nadějí, že je všecko v pořádku. No. Mějte se moc hezky.
1: Tak jo, děkujeme moc krát.
0: Ano, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A já tady vezmu napřímo jeden telefon. Tak halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal a odkud?
2: Dobrý den, z Velkých Němčí, z vaše posluchačka Zdeňka.
0: Vítejte, paní Zdeňko.
2: Chtěla bych vás pozdravit, popřát vám krásný den.
0: Ano.
2: I vašemu kolegovi.
0: Děkujeme.
2: A vaším prostřednictvím bych chtěla poslat do Velkých Němčí na farmu pro Zdeňka Růžičky a jeho celý kolektiv, jeho dvě dcery a hlavně zeťové dva, je to dcera Simonka, zeť Ivan, dcera Ivetka a zeď Jiří, ale hlavně manželka a pro všechny, protože paní Navrátilová, to je taková radost. Včera ukončili žně, takže jsou spokojení a teď se bude dělat jenom věnec, aby se předal hospodářům a hospodinkám, takže bude velká oslava, budou dožínky a tak bych chtěla. No krásné. A oni holky jsou šikovní, oni jdou traktorem, zeťáčci taky.
0: No teda.
2: Zdeněk to má šikovné tým, takže všem, hlavně kombajneristům, ti jsou důležití, že jo?
0: No určitě.
2: Takže ten by se chtěl v takových horkách moc poděkovat. Vaším prostřednictvím já bych chtěla moc vám poděkovat za to, že jste mě to umožnili. Protože to, co dělá i manžele Zdeněk a Iveta pro své děti a zeťáčky, to je úžasné. A takže jim přeju, ať se jim to všechno na té farmě daří. Simonce má zvířátka. Tak ať se jim to všechno a i Ivet se daří. Tak vám moc krát
0: já
2: děkuji.
0: Já se k tomu také připojuji,
2: den.
0: Ano.
2: Ano, přeji vám
0: si takovým fandou,
2: den.
0: Aby to všechno bylo dobré.
2: Je to moc hezké, když jsou tak sehraní a je to tak krásné tým.
0: Určitě.
2: Jako tého otca tak respektují. Děkuji
0: ano,
2: vám
0: ano.
2: Moc krát.
0: Tak i vám přeji krásnou neděli,
2: děkuji,
0: ať se daří.
2: Naschledanou.
0: Já tady ještě připojím jedno přání, které tady mám. Dnes slaví své životní jubileum paní Růžena Šimková z Ořechova Tikovic. Milá babičko Růženko, touto cestou ti do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, životního elánu a ať nám navaříš ještě hodně šulánků s makem a napečeš o to více buchet. Pozdrav posílá Lída a pusu k tomu vnoučata Vašek a Lidunka a pravnučka Eliška. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Janošku Janošíčku Valašská Lidová, Jarmila Šuláková, Jan Rokita starší, cymbál a Jan Rokita mladší, taktéž cymbál.

0: Krásná Valeská Lidová dozněla a pojďme si poslechnout Aničku Šimkovou z Kuklova na Záhorí, kterou vítám. Dobrý den.
1: Ďakujem vám pekne, pani Navrátilová. Dnes oslavuje krásne mladé narodeniny náš bývalý sused, pán Michal Matolek. K tomuto sviatku narodeninám vojemu prajem zdravíčko, šťastísko, radosť do svojej skvelej rodinky, manželky Danky, synčeka Ryška a celej rodiny Matolekovej, tiež Olejníkovej. A ešte poprosím jedno blahoželanie. Narodeniny mal aj náš sused, pán Brano Čulen z Kuklova. Tak obom prajem zdravie, Božie požehnanie. Obaja, keď môžu, tak radi pomôžu. Ďakujem, pani Navrátilová. Do počutia.
0: Áno, do počutia. Ať sa daří. A na druhém telefonu vítam pani Terezu Pekárkovou z Dolních Dunajovic. Vítejte.
2: Dobrý den, moc děkuji. Já bych chtěla blahopřát milované mamince a babičce, která oslavila 2.7. 65. narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky a mnoho úspěchů do dalších let. To přeje dcera s rodinou, dcera Peťa s rodinou, dcera Tereza s rodinou, pardon, a syn Radek s rodinou. A za vnoučátka bych chtěla vyjmenovat Elišku, Sašu, Honzíka, Emičku, Rozárku a Matyáška. Babičko, máme tě rádi.
0: Tak to je krásné. Já vás moc zdravím a přeji vám krásnou neděli, ať se daří a nashledanou.
2: Děkuji. Naslyšenou.
0: Tak a já připojím ještě tady e-mailovou poštu. 6. července oslaví krásných 85 roků náš tatínek, dědeček a pradědeček pan Vincenc Kubíček z Doubrav u Zlína. Do dalších let pevné zdraví, štěstí a boží požehnání ze srdce přejí dcera Lenka, vnučka Monika s rodinou a ostatní rozvětvená rodina. Pravnouček Kubík posílá dědečkovi velkou pusu. A ještě jedno přání. Dobrý den, prosím o přání pro paní Žilkovou z Kůtů. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí David, Janka a Jarka. A děkuji a přeji pěkný den. A my děkujeme a posíláme písničku. Zdeněk Baťka a Miloslav Richard Procházka za Straňanským hájkem otextovala Barbora Jankových a bude nám hrát Javorinka ze Strání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já vítám paní Lidu Šlapanskou z Mašovic. Dobrý den.
4: Dobrý den. Všechny vás v rozhlase srdečně zdravím a já bych dnes chtěla popřát k zítřejším narozeninám našeho strejdy, pana Josefa Husáka, který zítra se dožívá 94 roků a bydlí v Brně v Komíně a přejeme mu hodně moc zdraví, štěstí, optimismu, aby byl stále tak vitální, jak je. A tomu přeji Lída a Jarek Šlapanští. Přání se připojují Magda, Vojta a malý Hugo Tropovi a taky rodina Radova. To celého srdce přejeme.
3: Ano, výborně. Tak paní Lido, já vám přeji pěkný den, ať se vám daří a budu se někdy těšit příště. Naschledanou.
4: Taky naschledanou.
3: A připojím přání psaná. 29. června se dožil monsignor Jan Peňáz, kněz v Novém Veselí a Bohdalově, 75 let. Farníci z obou farností mu vyprošují pevné zdraví, boží požehnání a ať vás provází ve všem vašem konání a děkujeme za obětavou službu v obou farnostech. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další.

Klára, Lenka, Honza, Eliška, Barča a pravnučky Tereska a Anetka. Předali jsme, hrajeme. Kobylský šohajku, Martin Horák, Pavel Karlík a Straňanka.

krásný valčík dozněl a my se budeme věnovat vašim psaným přáním. Zahrajte prosím pěknou písničku naší milé oslavenkyni paní Marii Hlávkové z Trstěnic u Moravského Krumlova, která 4. července oslavila krásných 70 roků. Pevné zdraví, mnoho lásky, šťastný život, žádné vrásky, vždyť v životě je místa dost pro hezké slůvko, pro radost. Marie, nebuď z toho naměko, vždyť do stovky máš ještě daleko. Toto přání ti ze srdce posílá celá rodina Novákova z Ratiškovic u Znojma. Předali jsme a jedeme dál. A budeme vinšovat dlouholeté kamarádce paní Libušce Pospíšilové z Uherského Brodu jejím kulatým 80. narozeninám. Přeji jí z celého srdce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do dalších let a aby byla stále tak veselá, jak doposud. Zahrajte veselou píseň, co jí udělá radost, a to v neděli v poledne 5. července. Ano. Takže my rádi samozřejmě zahrajeme, ale za malou chvíli. A tady se ještě píše, srdečně vás zdraví také oslavenkyni dlouholetá kamarádka Lidka Vintrová. Tak a jedeme dál.

0: 5. července, což je dnes, slaví také pan Bohumil Machalík z Bojkovic své narozeniny. Tvým narozeninám ti přeji, aby tě záda nebolela, nebo spíš takto, aby tě záda bolela jen ze smíchu. Ano, brýle se vždy našly na první pokus a ovladač od televize nikdy nezmizel. Ať máš stále dobrou náladu, pevné zdraví, chuť do života a kolem sebe samé skvělé lidi. Věk je přece jenom číslo a ty jsi důkaz, že zkušenosti jsou k nezaplacení. Vše nejlepší, hodně zdraví a lásky ti přeje bratr Jarek, švagr Květoslava, synovec Jirka s rodinou a neteř Andrea. A já budu pokračovat, přátelé. Další přání tady mám. Pozdrav a písničku posíláme do Dolního Němčí paní Ludmile Jančové. Milá teto, vše nejlepší k dnešním narozeninám, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a hodně úsměvů ti ze srdce přejí Gabina, Sep a Gabča a zároveň přejeme strejdovi Peťovi vše nejlepší k svátku. No, tak pojďme hrát Hej haj rozmarín, Lidová polka a Moravěnka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Písnička dozněla a máme tady telefon paní Marie z Prušánek. Vítejte.
1: Děkuju. Já vás všechny zdravím
0: ano.
1: V rádiu a chtěla bych popřát mojemu bratrovi Jaroslavu Čížkovi ze Starého Podhorova a také ještě bych chtěla popřát jeho synovi Robertovi a naposledy ještě jeho ženě Aničce, kteří se v tento měsíci narodili. Všechno zdraví, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání jim přeje celá rodina Vymyslická, Zálešáková, Šímková a všichni, kdo jich znají. Děkuji vám.
0: Ano, také přejeme vám krásnou neděli, ať se vám daří, já hodně vám zdraví, taky. Nashledanou.
1: Naschle.
0: Tak a teď jdeme na e-maily. Mám tady další oslavenkyni, kterou je paní Antonie Sojková, narozená 3. července a je z Brna Bosonoch. A synové Radek a Jeník, Radkova přítelkyně Lenka a její dcera Tereska přicházejí popřát vše nejlepší, pevné zdraví, radost ze života a spoustu krásných chvil. Takže to bylo jedno přání, předali jsme, pojďme na další. Budeme hrát pěknou písničku paní Daně Zezulové ze Vnorov k dnešním narozeninám. Vše nejlepší k tvým narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky ti chceme přát a k tomu velkou pusu dát. To ti přejí Ilíkovi ze Starého Města. Tak předali jsme, pojďme dále. Příjemný a pohodový den vám všem ve studiu. K dnešním narozeninám přání a písničku posíláme panu Josefu Tichému z Otrokovic. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody a dobré nálady a spokojenosti přejí Majka a Lojza Kutálkovi. A tady připojím ještě jedno přání. Dnes slaví krásných 70 roků milá manželka paní Dana Alexová z Brna Jundrova, rodačka z Žebětína. Z celého srdce ti přejeme hlavně vše nejlepší, pevné zdraví, radost ze života a spoustu krásných chvil. A ti každý tvůj den naplněný láskou, pohodou a úsměvem. Krásné narozeniny ti z lásky přejí tvůj manžel Libor, syn Libor s rodinou, dcera Lucka s rodinou a vnuci Tobiáš a Tomáš. A děkujeme za pěknou písničku. Ano, a my rádi zahrajeme. A bude to cymbálová muzika, nám zahraje Jošky Šmukaře, lidová Víno, víno, víno červené.

0: přátelé, pojďme přivítat paní Hanu z Hulína. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navráčová. Zdravím vám zvukového mistra a všechny, kdo poslouchají. Chtěla bych popřát k dnešním narozeninám panu Josefu Tichému z Otrokovi. Pepo, všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, ať nebolí kolena, ať můžeš na tím parketě ještě nějaký ty taneční kroky provádět. Takže přeju jen to nejlepší, hlavně zdravíčko a zdravím všechny dechovkáře a ty, co poslouchají. Pěkný den přeji.
0: I vám přeji pěkný den, paní Hano. Nashledanou. Tak a pojďme, máme tady e-maily. V tento sváteční den slaví své 80. narozeniny také pan Ladislav Rožnoviák z Brumova Pilnice. Milý oslavenče, k tvému dnešnímu krásnému jubileu ti přejeme hodně zdraví, mnoho štěstí, dobré pohody a boží požehnání. Ať tě humor a dobrá nálada neopouští. Děkujeme ti za lásku, moudrost a péči, kterou nám dáváš. Máme tě rádi, manželka a děti s rodinami. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. 8. července oslaví své krásné 84. narozeniny paní Marie Pechová z Břeclavy. Jako voda utekl čas, tvé narozeniny jsou tady zas. Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti z celého srdce pevné zdraví, mnoho radosti a ať je každý den naplněn láskou a krásnými chvílemi strávených s rodinou. Děkujeme za vychování, lásku a starostlivost, kterou si nám celý život dávala. Vždy si myslela více na druhé než na sebe a svou péčí si vytvářela domov plný lásky a porozumění. Přejeme ti, aby ses dlouho radovala ze své pravnučky Kateřinky a Stelinky. To vše ti přeje manžel Tonda, dcery Mirka a Liba s rodinami, Zdeněk, Luboš, vnuci Petr a Radim, Kačka, Adélka a pravnučky Kateřinka a malá Stelinka. No a už poslední tady ještě přečtu před písničkou. Milé rádio, zahrajte prosím písničku pro mé rodiče, pana Vladimíra a paní Marii Polcarovi z Předmostí u Přerova. Netřeba moře slov, netřeba řeky věd, úmysl prozradí i malý květ. Jedno, dvě slovíčka, malou kytičku, co přesně zapadne do místa v srdíčku. Ať zdraví jste jak ryby, ve vašem životě není chyby. Vše, ať vám vychází, nic důležitého neschází. Brzké uzdravení přeje dcera Vlaďka. Tak, to jsme předali a hrajeme další písničku. Lidová, Javorina a Moravanka.

Tak přátelé, pojďme na další e-mailovou poštu. Dnes slaví své narozeniny pan Antonín Nálepa Stasova. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a pohody. Manželka, děti, 5 vnuků a vnučka Karolínka posílá pusinku. A velice děkujeme. Ano, rádo se stalo a dáme písničku Zaspívajme kamarádi. Mistříňanka Antonína Pavluše.

Tak vážení a milí, to zaznela polka Jaromíra Vejvody, Ladislava Jacury, ještě tu poslední, Josef Zíma, Svatava Černá, Vejvodova kapela nám zahrála. No a my teďko si dáme ještě jedno přání a potom si dáme tu avizovanou písničku předtím. Takže dobrý den, prosím o písničku k dnešním 65. narozeninám pro dlouholetou členku dobrovolných hasičů, sestru Ivu Kopeckou z Perné. Milá Ivo, k tvým krásným narozeninám ti všichni přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a velký dík, co pro hasiče děláš. Hasiči z Perné. A už písnička Zaspívajme kamarádi a mistřiňanka Antonína Pavluše.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině a právě posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky, kterou pro vás hrají žadoviáci s názvem Lančhotským krajem. Radostný poslech a plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Vandalové v Rožnově pod Radhoštěm poškozují veřejné osvětlení. Město proto žádá obyvatele o pomoc. Obec Chvalčov na Kroměřížsku pořádá cyrilometodějské hody. Do Česka se vrátil tým, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele. Dnes očekáváme převažující oblačnost, možností deště a na teploměru až 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín je s vámi Matěj Neradilek. Vandalové v Rožnově pod Radhoštěm opakovaně ničí veřejné osvětlení. Vypáčili už dvířka rozvaděčů a odcizili pojistky, takže zhaslo více než 15 lamp. Proč město považuje tyto útoky za nebezpečné, vysvětluje mluvčí Adela Kousalová.
4: Některé z poškozených sloupů jsou zároveň vybaveny poplachovými sirénami, které jsou součástí systému varování obyvatel. Neoprávněnými zásahy tak mohlo dojít k ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení a pachatelům může hrozit postih za trestný čin ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
2: Případy už vyšetřují státní i městští policisté, kteří v postižených lokalitách posílí hlídky. Radnice zároveň žádá o pomoc i veřejnost. Dnes se v Chvalčově na Kroměřížsku konají cyrilometodějské hody. Slavnostní program začal dopolední mší v kapličce a poté se přesunul k obecnímu úřadu. Návštěvníci se dnes mohou těšit na pestrý hudební program po celý den, kulinářskou show Markéty Hrubešové nebo třeba na kolotoče a atrakce nejen pro nejmenší. Více informací a časový harmonogram je na webových stránkách obce Chvalčov. Do Prahy se dnes ráno vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Od minulého víkendu pomáhali se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
5: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
6: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí, nepřetržitě.
5: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kinologů Petr Klega.
7: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
5: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Neznámí ozbrojenci zaútočili na nákladní loď v Rudém moři. O palbě informuje na sociální síti X britská vojenská námořní služba. Loď vyslala nouzový signál asi 55 kilometrů od jemenských břehů. Úřady incident vyšetřují.
3: Počasí.
2: Dnes odpoledne bude ve Zlínském kraji oblačnost proměnlivá. Mohou se vyskytnout přehánky a výjimečně i bouřka. Později večer srážky ustanou. Nejvýše naměříme 22 až 25 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D1 na 269. kilometru ve směru na Ostravu je pro poruchu odstavené osobní auto. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď naše víkendové vysílání pokračuje dál. Hezké odpoledne přeje Matěj Neradilek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
8: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neustupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
9: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pošli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech, jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne?
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jsem

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. Roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby? Přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i

0: třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
1: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mi přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mě na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, jak vypadá obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vstyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty Elchborkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal. Moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky. že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: A my jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. No, aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře. A je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Příběh středověkého velehradu ožívá na nové výstavě ilustrací, kterou mohou lidé navštívit během Dnů lidí dobré vůle. S létem míří do restaurací a provozoven na Vsetínsku prázdninoví brigádníci. Hygienici varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Dnes očekáváme převážně oblačnost, možností deště a na teploměru až 25 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Návštěvníci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě si mohou v kostelíku Cyrilka prohlédnout výstavu ilustrací ke knize Legenda o snu. Ta vypráví příběh 24 hodin velehradského kláštera před jeho napadením husity. Kniha zároveň navazuje na téma cisterciácké krajiny Velehradu, která je součástí evropského kulturního dědictví. Vyjde začátkem září, pokračuje nezávislý starosta Velehradu Aleš Melgenthal.
2: Je to příběh, který napsal Petr Hudec a je to příběh, který podává pro děti a mládež, tak aby dokázali trošku po svém pochopit to, co se na Velehradě dělo, jaký to mělo význam a celé to fungování.
1: Výstava bude v kostelíku Cyrilka přístupná až do konce září, každý den mezi 9. a 17. hodinou. S příchodem léta nastoupili do restaurací a dalších provozoven na Vsetínsku prázdninoví brigádníci. Pro řadu z nich jde o první pracovní zkušenost a zaměstnavatelé je proto musí od začátku zaučit. Například v jedné zahradní restauraci v Rožnově pod Radhoštěm se letos během prázdnin vystřídá až 20 brigádníků. Každý přitom přichází s jinými zkušenostmi.
3: Velký zájem mají brigádníci o práci v Rožnovském Včelíně. Jak rychle se zaučí, popisuje provozovatelka Hana Novotná.
4: Máme jako lidi, kteří tu přijdou a už pracují hezky od první hodiny a pak samozřejmě někomu to trvá déle, ale dáváme vždycky šanci, ať si to naučí a zaučí se hezky.
3: Až 10 brigádníků se střídá v dětském parku Karolínka na Vsetínsku. Co je při zaučování nováčku úplně nejtěžší, popisuje provozovatel Jan Dudek.
5: Co je úplně nejtěžší, tak je práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i odpovědnost.
3: Podle oslovených brigádníků není problém sehnat práci i teď na začátku prázdnin. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může představovat zdravotní riziko, upozorňují hygienici. Seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Jak ale lidé mohou i sami poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
6: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
1: Kontaminovaná voda může způsobit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou vůči tomu hlavně malé děti, seniori a taky pacienti s chronickým onemocněním. Mezinárodní festival Karlovy Vary ve zvláštní sekci představil digitálně zrestaurovaný film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Temná groteska se na plátna kin vrací skoro po 40 letech. Film se natáčel v Karlových Varech. Vzpomíná na to producent Jaroslav Bouček.
7: Ve francouzské restauraci v hotelu Pup, tak mě Věra řekla, hele, bude tady jenom kaskadérovi hořet jenom jedna ruka, nic, taková normální scéna. Kdy hořela celá francouzská restaurace, tak jsem byl nucen natáčení ukončit a ona mě začala škrtit a říkala, Jardo, zničil se mi celý film.
1: Jaroslav Bouček dnes večer na festivalu vstoupí do producentské síně slávy.
0: Počasí.
1: Dnes odpoledne ve Zlínském kraji bude převládat proměnlivá oblačnost, občas může být i velká a na téměř celém území se během dne vyskytnou přehánky, výjimečně dorazí taky bouřka. Později večer mají srážky většinou ustávat. Povane mírný západní až severozápadní vítr a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Slovácké léto v Uherském Hradišti může v těchto dnech komplikovat dopravu na průtahu městem, ale nutno myslet i na omezení v centru. A po zprávách hezké nedělní odpoledne přeje Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přeji vám krásnou neděli a vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Zlín. Dnešní odpolední vysílání zahájíme povídáním o pěší pouti ze svatého kopečku u Olomouce přes svatý Hostýn až do Velehradu. Tam měří 115 kilometrů. Včera ji poutníci zakončili ve Velehradě na národní pouti a dnech lidí dobré vůle, které každoročně připomínají odkaz svatých Cyrila a Metoděje. Naše redaktorka se připojila k poutníkům ve čtvrtek na svatém Hostýně. Co během 3 dnů na cestě zažila, to se dozvíte už za okamžik. Přeji vám pohodové odpoledne. Anna Randárová.
0: Český rozhlas Zlín.

0: quem me lasca o braço. Ruby, jak žil bych rád.
1: Do Velehradu každoročně přijíždějí desítky tisíc lidí, aby se zúčastnili národní pouti a dnů lidí dobré vůle. Nejvýznamnější cyrilometodějské slavnosti v České republice. Do Velehradu je možné dojít také během pětidenní pěší pouti za svatého Kopečka u Olomouce. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková absolvovala druhou etapu této poutní cesty, konkrétně ze svatého Hostýna do Velehradu. Během 3 dnů a 68 kilometrů zachytila atmosféru pouti, příběhy poutníků i to, proč lidé v dnešní době dobrovolně vyrážejí na několikadenní pěší cestu. Poslechněte si její reportáž.
2: Poutníci kam pak?
3: Na Velehrad!
4: Společně s asi 90 poutníků jsem se ve čtvrtek vydala na druhou etapu pěší pouti nazvanou Moravská Kompostela. Celá trasa pouti, která začíná na svatém Kopečku u Olomouce a končí na Velehradě, měří přes 115 kilometrů. Název Kompostela odkazuje na slavnou svatojakubskou poutní cestu do španělského města Santiago de Compostela, na které je potřeba ujít minimálně 100 kilometrů pro získání osvědčení poutníka. Jaký je ale rozdíl mezi Moravskou a Španělskou Kompostelou?
5: Tady ta pouť je skupinová, zástup lidí, to je něco jiného než menší skupinky v tom Španělsku. V té menší skupince se lépe domlouváte, lépe se hledá ubytování a zase té velké skupině je to větší síla, že někdo vás podpoří a poznáváte nové lidi.
4: Říká farář Petr Balác z Budišova u Třebíče, jeden z účastníků poutě. Všichni poutníci se podobáme jedním společným znamením. Na krku neseme dvouramenný cyrilometodějský kříž. Ne každý jej má ale stejně velký, jak mi vysvětluje 77letá poutnice Anna ze Zlína, která se zúčastnila všech 19 ročníků pouti.
6: Když absolvujete zhruba 10 poutí, tak dostanete tento větší kříž.
4: Za 3 dny putování jsem měla možnost poznat spoustu zajímavých lidí i životních příběhů a samozřejmě také důvod, proč se podobných poutí účastní. Povídala jsem si s Luckou z Olomouce.
7: A když jsem šla asi po druhé, já jsem tady byla se sestřenkou a byli jsme odmítli tady staršíma. A jediný pan, který nás tak jako přijal, byl pan, který měl asi 85. Chodil poutě pravidelně, měl zlatý poutnický kříž za 50 poutí a já jsem mu tam slíbila, že těch 50 poutí ujdu, takže ještě 42krát.
4: Dalším účastníkem byl třeba Honza z Mariánského údolí u Olomouce.
8: Je to duchovní, je to turistické, je to o přírodě, je to o společenských aktivitách. Vydám se znovu.
4: V sobotu popolední jsme konečně došli do vytouženého cíle na Velehrad, kde se účastníme národní poutě a dnů lidí dobré vůle.
9: Jsem unavený, šťastný, spokojený.
10: Duchovně to bylo perfektní, ale fyzicky teda náročné.
11: Já jsem fakt nadšená.
4: Z Velehradu Petra Sedláčková, Český rozhlas.
1: Přímo ve Velehradě na národní pouti a dnech lidí dobré vůle, které každoročně připomínají odkaz svatých Cyrila a Metoděje, máme dnes naši reportérku Michaelu Kočendovou. Její příspěvek uslyšíte ve vysílání už zhruba za hodinu, kolem 15:45. A poté se můžete těšit na rozhovor Věry Hotařové z cyklu Naplno, který se tentokrát bude věnovat tématu dálkových pochodů.
12: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Po písničce Hany Zagorové pro vás mám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín kulturní tipy. Co jsme pro vás dnes vybrali? Na pouť se můžete dnes vydat do Zašové na Vsetínsku. Zašovská pouť se koná každoročně po svátku navštívení Panny Marie. To je první neděli po 2. červenci. A ještě v 15, v 16 a v 17 hodin se můžete zúčastnit prohlídky Zašovského kláštera s průvodcem. Taky dnes v Skanzen Rochus v Uherském Hradišti pořádá akci s názvem Řemeslné léto. Návštěvníci uvidí práce košíkářů, krasliček, metlařů i kovářů. Většina těchto řemeslníků nese titul mistr tradiční rukodělné výroby z Zlínského kraje. Otevřeno je do 18 hodin. Sportovně kulturní festival Slovácké léto v Uherském Hradišti jde do finále. Je tu poslední den a i dnes večer se můžete vypravit na řadu koncertů. Na Masarykově náměstí vystoupí v 17 hodin skupina Reflexy, ve 20.30 kapela Tabák a večer uzavře vystoupení skupiny Sekec ve 22 hodin. Další tipy na zážitky v našem regionu hledejte na webu Českého rozhlasu Zlín, tedy na stránce zlin.rozhlas.cz. Touha po blízkosti ve stáří nemizí. Jak se ale dá prožívat intimita v domovech pro seniory? To několik let zkoumala Miloslava Dočkalová. Výsledkem byla diplomová práce, která loni získala cenu děkana Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výzkumnice Miloslava Dočkalová bude hostem Českého rozhlasu Zlín už v úterý 7. července. Na setkání s ní i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Po písničce Křídla zmídla. Už jsem ve spojení s odbornicí z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Oproti minulému víkendu dnes panuje minimálně ve Zlíně podstatně chladnější počasí. Dočkáme se znovu horkých dní? To nám teď řekne Jitka Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jaká je tedy aktuální situace na území Zlínského kraje?
2: Teploty jsou nízké oproti těm, na které jsme byli zvyklí pomalu v minulých týdnech, takže 20 až 23 stupňů nejčastější teploty teď momentálně, vyšší polohy mají kolem 16, 17 nebo k těm 20 stupňům na nejvýš. Na obloze je celkem hodně oblačnosti, když ona je taková proměnlivá, ale převažuje spíše oblačno, chvílemi až zataženo. Ta modrá obloha je střídána tedy poměrně rychle s mraky. Srážky se teď momentálně ze Zlínského kraje vytratily, respektive vyskytují se jenom ojediněle přehlánky, hlavně v jižní části kraje, ale ještě před nedávnou dobou právě přes jižní část kraje přišla taková docela výrazná přehánka a ještě v těch následujících hodinách by se ty přehánky měly nad Zlínským krajem od severozápadu objevovat. Spíš budou takové rychlejší, krátké, ale mohou být i celkem intenzivní. No a vítr fouká momentálně od západu nebo ze západních směrů a je často mírný, ale jsou místa, kde fouká i vítr jenom slabý.
0: Jak se počasí bude vyvíjet v následujících hodinách a potom v noci?
2: Ty přehánky, jak jsem naznačila, tak se ještě objevovat budou. Teď někdy ve večerních, pozdějších večerních hodinách by se pak měly většinou vytratit. Teplota ta ještě malinko poroste a v noci už potom čekáme na obloze v podstatě to též, co je teď, oblačno až zataženo. Nicméně přechodně se může objevit i menší oblačnost, hlavně v první části noci a v nočních hodinách už přehánky jenom výjimečně, tedy s malou pravděpodobností teploty budou klesat mezi 14 až 11 stupňů, v údolích na Valašsku to může být kolem 9 a vítr v noci slabý severozápadní až západní, bude se postupně měnit na jihozápadní.
0: Co zítřek, tedy pondělí, jaké bude?
2: Obloha v podstatě podobná i počasí tomu dnešnímu, očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, zase občas s přehánkami nebo deštěm, případně se může odpoledne vyskytnout i nějaká bouřka, ta by teoreticky se mohla vyskytnout i dnes odpoledne, ale po oba dny je ta pravděpodobnost poměrně malá. Zítra večer také jako dnes budou ty srážky přechodně ubývat, teploty malilinko možná vyšší než dnes do těch 24, 25 stupňů a vítr bude foukat mírný od západu až severozápadu.
0: Předpovídáte podobné počasí i v dalších dnech příštího týdne?
2: Částečně ještě v úterý, kdy čekáme také občasné přehánky nebo déšť, ale potom k večeri zase se srážky budou vytrácet, teplota zase malilinko výš, 22 až 26 stupňů, středa, ta by měla mít asi srážky už jenom v té první části dne, potom přes den už bude proměnlivá oblačnost beze srážek a teploty do 25 stupňů.
0: Říká Jitka Kučerová. Děkujeme vám za aktuální informace a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: to byl Michal Horák v odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Přestěhování Vulpsa ze Zlína, kroupina v Setínsku anebo nové radary v Buchlovských horách. To jsou témata, o kterých jste v posledních 7 dnech mohli slyšet od reportérů Českého rozhlasu Zlín a která vám nyní připomeneme v souhrnu týdne.
1: Řidiči jedoucí z Uherského Hradiště do Brna přes Buchlovské vrchy by měli zpomalit. Policie na 3 úsecích této trasy spustila rychlostní měření, a to konkrétně od Bystra Tramp po odbočku na hrad Buchlov, od hradu Buchlov po Staré Hutě a odsud k odbočce na Stupavu. Další 2 místa se ještě připravují. Podrobnosti dodává mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.
2: V měřeném úseku platí nejvyšší povolená rychlost 90 km za hodinu. Jde o problémové úseky, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám a jejíž častou příčinou byla vysoká rychlost.
1: Počasí tento týden přineslo po vlně veder silný déšť a kroupy. Ve Velkých Karlovicích a Karolince na Vsetínsku vyjížděli hasiči k desítkám případů. Ve sklepě školy bylo bahno a sjezdovka byla uprostřed léta bílá od krupobytí. Následky odklízeli místní ještě další 2 dny. Potvrzuje to i reportérka Gabriela.

0: Vulpsa naložili a připravili na transport. Na místě byla reportérka Michaela Kočendová s kurátorem Krajské galerie ve Zlíně Ivanem Bergmanem.
1: Budeme otevírat dvířka ze spodu vulpsa, kterými se musíme dostat dovnitř, tak, abychom mohli odmontovat jeho pravé ucho, které přečnívá tu povolenou šířku nadměrného nákladu, aby mohl odcestovat.
2: Vy tady máte vrtačku, bude to stačit na to odmontování toho ucha?
1: To ucho je přišroubované 4 šrouby, je to nasunuté na jekli, to ucho váží nějakých 100 kg přibližně, ten jeřáb ho potom nazdvihne a vysuneme ho ven.
0: Celou reportáž i další zprávy najdete na webu iRozhlas v záložce regiony Zlínský kraj. Napajedla na Zlínsku zavádí virtuální měnu tzv. Korenty. Město rozdělí 1 milion korun na virtuální 1 milion korentů mezi prvních 1000 přihlášených. Celý projekt má oživit místní ekonomiku a pomoct malým podnikatelům. Do systému se mohli lidé registrovat už od středy 1.7. Jak to bude fungovat, říká místostarosta Napajedel Vilém Skála z ODS.
3: Sdělí obchodníkovi svůj jedinečný kód, který obdrží prostřednictvím SMS zprávy. Díky tomu může prostřednictvím korentů uhradit až polovinu ceny nákupu. Například si někdo koupí boty za 2000 korun, 1000 korun uhradí prostřednictvím korentů od města a těch zbývajících 1000 korun doplatí ze svého. Pokud těm lidem budou chodit zákazníci, tak se jim dařit bude a nebudou mít důvod přemýšlet o tom, jestli tady zůstanou v napajedlích.
0: A příští týden se ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme zabývat třeba problematikou oprav silnic ve Zlínském kraji. Karolína Macejová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pět minut před 3:15 posloucháte Český rozhlas Zlín. Víte, jak v našem těle působí kyseliny? Právě o tom je dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Pojďme si ho společně poslechnout.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
3: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
4: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
3: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
4: Tak zase v neděli o 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
3: Strom lásky mý.
4: Pavel Mašek
3: a Standa Hložek.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: To byl Karel Gott s písničkou Zůstanu svůj. Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. A je čas na sport. Jako rally jezdec objíždí Dominik Střítelský z Kelče na Vsetínsku závody českého a evropského šampionátu. Letos si ale vyzkoušel také podnik mistrovství světa. V tomto případě však neseděl za volantem. V jaké roli byl, to uslyšíte už za okamžik.
1: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: O víkendu sedí v autě, přes týden se v něm vrtá. Tak je možné s nadsázkou shrnout život závodníka Dominika Stříteského z Galče na Vsetínsku. Lídr průběžného pořadí mistrovství České republiky v rally totiž pracuje jako automechanik týmu Orsák Rally Sport, který má zázemí v Brumově Bylnici na Valašsku.
1: Jako závodník se v této sezóně Dominik Stříteský účastní českého a evropského šampionátu v rally. Jako mechanik si ale vyzkoušel i mistrovství světa a pomáhal při rally Monte Carlo.
2: Když se něco stane, člověk je schopný na to zareagovat, nějakým způsobem si poradit, opravit to auto nebo prostě s tím technikem dokáže o těch věcech snáze komunikovat. Pak i během toho testu poznal i ty špičkové jezdce. Člověk vidí tu jejich práci, vidí, jak se na to soustředí a je prostě schopný už nějak o tom jinak přemýšlet.
1: Vysvětluje rodák z Galče na Vsetínsku, že práce mechanika mu pomáhá i za volantem. Prý to ale neznamená, že když se zase změní v závodníka, má tendence výrazně mluvit do práce svým servismanům.
2: Ne, vůbec naopak. Máme skvělý tým mechaniku, já jsem rád, že je stabilní a já těm klukům věřím. Ta důvěra je od nich ve mně a ve mně do nich, takže každý tam máme tu svoji roli, snažíme se ji dělat naplno a musíme si vzájemně věřit.
1: V dílně Orsák Rally Sport se nejen Stříteský stará celkem o 5 závodních aut, mezi nimi je i to jeho.
2: A já teda převážně dělám to své auto, ty ostatní vlastně jenom tak okrajově, protože ten program tam mám asi největší, co se takhle týče, zbytek je nárazový a nebo jsou to závody mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, kde stejně už se o to starají ti lidi, kteří tam potom s tím autem jedou, takže ono spíš potom přes tu zimu to pro mě bylo, že člověk skákal z auta na auto, kde prostě bylo potřeba něco dělat.
1: Může se zdát, že Stříteský tráví s auty 365 dní v roce. Pravda to prý ale není.
2: Všechno má svoje meze, určitě člověk, když je po závodech, tak ne, že by hnedka na tu dílnu potřeboval spěchat, ale naopak je rád, když s tou rodinou může vypnout a taky člověk musí prostě udržovat nějaký ten balans v tom životě, není to jenom prostě o nějakých těch autech, ale zase, když člověk může dělat to, co má rád, tak je to přece jenom důležitější, než kdyby chodil někde k pásu a naštvaný. Že?
1: Říká aktuální lídr českého šampionátu, který bude pokračovat 11. a 12. července rally Bohemia v Mladé Boleslavi. Poté už je na řadě srpnová Barum Rally Zlín. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Průvodci v kostýmech i historický kočár zpestří zítřejší prohlídky zámku Holešov na Kroměřížsko. V Zubřína v Vsetínsku plánují výstavbu nových bytových domů. Lidé do muzeí a galerií první neděli v měsíci už nemohou chodit zdarma. Akce ministerstva kultury skončila. Dnes očekáváme převažující oblačnost, možností deště a na teploměru až 25 stupňů. Posloucháte zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Zítra od 9:30 dopoledne začnou na zámku v Holešově kostýmované prohlídky. Průvodci v dobových šatech provedou návštěvníky historickými interiéry. Součástí programu bude i vstup do malého muzea kovářství a dílny, které začnou ve 12 a potom v 16 hodin. Kovář předvede základy své práce. Tu si lidé mohou i sami vyzkoušet. S pestřením bude taky možnost projížďky v historickém kočáře zámeckou zahradou. Vstup s průvodcem bude do zámku i muzea možný v pravidelných časech, dostupných na webových stránkách města Holešov. V Zubřína v Setínsku chystají výstavbu nových bytových domů na městském pozemku. Zastupitelé pověřili radnici, aby připravila podklady pro budoucího developera. Víc popisuje nezávislý starosta Zubří Aleš Měrka.
2: Máme zatím studii, jak kdyby práci s tím prostorem, na kterém by mohly vzniknout zhruba 3 bytové domy. Pod těma bytovýma domama by měly být podzemní garáže, kde by k každému bytu náleželo jedno parkovací stání pod budovou a těch bytových jednotek by tam mohlo vzniknout zhruba 54.
0: Skončila možnost využívat první neděli v měsíci vstupné do muzeí zdarma. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Akci zavedlo ministerstvo kultury v dubnu letošního roku. Teď je bude podle Šťastné vyhodnocovat. V plánu je přijít po prázdninách s podobným projektem. Cílem opatření bylo zvýšit návštěvnost, která se podle ministra kultury o ty klempíře za motoristy stále nevrátila na úroveň před covidem. Slovensko má za sebou další neplatné celostátní referendum. Hlasovat o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních policejních složek přišlo asi 16% oprávněných voličů. To je druhý nejnižší počet v historii. Aby byl výsledek platný, musela by účast dosáhnout alespoň 50%, což se stalo jen u hlasování o vstupu do Evropské unie v roce 2003.
3: Referendum iniciovala opoziční strana Demokraté, už předem ale i kvůli začátku letních prázdnin připouštěla nízkou účast. Voliči rozhodovali o zrušení doživotní renty pro část nejvyšších představitelů země, kterou zavedla současná vládní koalice. Podmínky pro tento benefit zatím splňuje pouze premiér Robert Fico. Druhá otázka se týkala obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury, které vláda zrušila v roce 2024. Většina hlasujících se vyslovila jak pro zrušení renty, tak pro obnovení obou institucí. Kvůli nízké účasti se ale žádná z navrhovaných změn neuskuteční. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne ve Zlínském kraji máme oblačnost proměnlivou, občas může být i velká a na téměř celém území se během dne vyskytnou přehánky. Výjimečně se může objevit také bouřka. Později večer pak mají srážky většinou ustávat. Povane mírný západní až severozápadní vítr a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Strání na Uherskohradišťsku se střetla dodávka s osobním automobilem. Zpravodajský přehled Českého rozhlasu Zlín je u konce a naše víkendové odpoledne pokračuje.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po 15. hodině pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a u mikrofonu je stále Anna Randárová. Velehat na Uherskohradišťsku a třeba taky Mikulčice na Hodonínsku. Právě tam dnes míří poutníci, kteří si připomínají odkaz Cyrila a Metoděje. My se na obě místa podíváme také a začneme Mikulčicemi. Už po písničce Pavla Nováka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes jeden slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomínáme si příchod obou bratří na Velkou Moravu v roce 863. Jejich mise ovlivnila nejen šíření křesťanství, ale také vzdělanost a kulturu. Na Jižní Moravě patří k hlavním dnešním akcím tradiční pouť ve slovanském Hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku, kde je i reportérka Aneška Hlávková. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Proč jsou právě Mikulčice s Cyrilem a Metodiem tak úzce spojené?
1: To slovanské Hradiště v Mikulčicích bylo jedním z nejvýznamnějších center tehdejší Velké Moravy. Archeologové ho řadí mezi místa, kde mohli Cyrila s Metodiem působit. Dochovaly se tu pozůstatky několika kostelů, knížecího sídla i rozsáhlého osídlení. Právě proto se tady každoročně na svátek věrozvěstů scházejí poutníci z celé republiky, aby si připomněli jejich duchovní i kulturní odkaz.
0: Co dnešní pout ti nabídne?
1: Hlavní je především prověřící poutní mše přímo v areálu slovanského Hradiště. Začne v 16.30. Každoročně na ní přijíždějí stovky poutníků z Moravy i dalších částí Česka. Kromě samotné bohoslužby se lidé můžou podívat taky do návštěvnického centra, kde je doprovodný program věnovaný období Velké Moravy.
0: Řekněte nám, čím je odkaz Cyrila a Metoděje významný i dnes?
1: Jejich přínos nespočíval jen v šíření křesťanství. Přinesli také staroslovenštinu jako bohoslužební jazyk a Cyril vytvořil hlaholici, první písmo určené pro Slovany. Díky tomu se vzdělání i liturgie mohly šířit jazykem, kterému místní obyvatelé tehdy rozuměli. To by totiž byly mše v latině. Právě proto jsou Cyril a Metoděj dnes vnímání nejen jako patroni Moravy a významné církevní osobnosti, ale také jako symbol vzdělanosti a kulturních kořenů našich zemí.
0: Shrnuje reportérka Aneška Hlávková ze slovanského Hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Děkujeme za to a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Díky, hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Zlín, písně

0: Kabát a písnička Pohoda. Tak doufám, že pohodu máte i vy při poslechu nedělního Českého rozhlasu Zlín. Ve Velehradě na Uherskohradišťsku pomalu končí Dny lidí dobré vůle, které každoročně doprovázejí oslavy příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Slovanští věrozvěstové výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti, kultury a vytvořili vlastní písmo. Ve Velehradě natáčela reportérka Michála Kočendová.
1: Zní na pódiu vedle kaple Cyrilka dechová hudba, která navázala na slavnostní mši svatou. Tu koncelebrovali pražský arcibiskup Stanislav Přibyl společně s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem.
2: Prosíme tě, Bože, přijmi dary, které klademe na oltář.
1: Mši navštívilo tisíce věřících, poutníků, ale také lidí v krojích. Mezi nimi byla i Iveta Šimečková z Brna.
3: Tohle je spíše do Brněnska kroj.
4: To znamená, že je takový černo-bílo-červený s květinovými vzory.
3: Ano, ano, přesně tak.
4: Taky máte na sobě krásný kroj, bílou košili, tmavě-modré kalhoty. Odkud ten kroj pochází, odkud jste?
5: Toto je z Horních Bojanovic, nebo z Dolních Bojanovic u Hustopeče.
1: Říká o svém kroji i Tomáš Hradil. Poblížně ho potkávám i Františka, Davida i bratra Cyrila, kteří si letošní slavnosti chválili.
6: Velice se mi to líbilo, no, každý rok mi to tady pěkné.
7: Moc se mi tady líbí, je to krásně zorganizovaný, jak ten doprovodný program, tak i třeba i ten církevní program, takže já jsem naprosto spokojený a nadšený a klidně přijedu i příští rok.
8: Jsou krásní, hezký a příjemní lidi, příjemná atmosféra.
1: Co byste vyzdvihl?
8: Že ještě vůbec lidi chodí na takový poutě.
4: Sobotního programu, který byl určen široké veřejnosti a rodinám s dětmi, se zúčastnilo kolem 20 000 lidí a dnes 5. července dojelo na Velehrad několik tisíc nejen poutníků.
1: Říká mluvčí oslav Monika Babincová. Letošní program zpestřilo také vystavení relikvie svatého Lukáše, tradiční přepisování Bible nebo po loňském úspěchu znovu i chléb republiky. Z Velehradu Michála Kočendová, Český rozhlas.
0: Horké letní dny nejsou náročné jen pro nás, ale také pro naše mazlíčky. Jak poznáme, že se zvíře přehřálo a co dělat v případě nouze? Na to se budu v pondělí 6. července ptát slušovického veterináře Dominika Gregoříka. Uslyšíme se v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání se těší Anna Randárová.
9: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Víte, jak podává ruku americká herečka Meryl Streep? Nebo co všechno se stalo za průšvih, když televize poprvé vysílala slavnou Zlatovlásku? I o tom jsem si na Pohovce Jošky Kubáníka povídal s hereckou dvojicí Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. A v pondělí vám od 17. záznam celého večera, který jsme natáčeli ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a moc jsme se u něj bavili, pustíme. Že u toho ve sváteční čas budete i vy, se těší Jožka Kubáník.
10: Český rozhlas Zlín.

20 minut po 15. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín. Vydali byste se pěšky a dobrovolně na cestu dlouhou stovky kilometrů? Přesně to udělali manželé Holubovi z Otrokovic. Několik týdnů putovali po Portugalsku. Proč? To na sebe prozradí v naplno s Věrou Hotařovou. Rozhovor vám nabídneme už za malou chvíli po písničce Josefa Wagnera.

0: Hezký den, přátelé. Dnes začnu často používanou větou. Rok se s rokem sešel a v Naplno s Věrou Hotařovou se opět setkáváme s manželi Helou a Jiřím Holubovými z Otrokovic. Já jenom připomenu, že Hela je bývalá a občas i současná učitelka, ráda cestuje v mládí, byla průvodkyní cestovní kanceláře, čte, má ráda divadlo a kulturu vůbec, zahradničí a nedávno objevila kouzlo dálkových pochodů. Zatímco její manžel Jiří, ten pochoduje dálkově už desítky let. Je to bývalý podnikatel, výtvarník a řezbář, autor stovek překrásných dřevěných plastik, zakladatel spolku amatérských výtvarníků Rozumění, organizátor výstav, sympózií, fotograf. No a vloni absolvovali jednu z tras svatojakubské cesty. Ta byla dlouhá 750 kilometrů a letos se vydali na druhý dálkový pochod, a to po Portugalsku. Vítejte u nás ve studiu, Hela.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
0: My se známe desítky let, to nebudeme zastírat. No. Před rokem jste naznačili, že se hodláte vrátit na Pyrenejský poloostrov. Proč jste se tam znovu chtěli vrátit, Heli?
1: No, nás to Portugalsko okouzlilo, takže jsme si říkali, že jedna cesta málo, takže zkusíme si to zopakovat, ale zase by se nám nechtělo chodit stejnou trasu, takže jsme to letos spojali trošičku jinak.
2: Přistáli jsme v Lisabonu, přesunuli jsme se do města Sineš, kde začíná takzvaná rybářská stezka, a odtud jsme putovali směrem na Gibraltar, ale tam jsme nedošli, protože jsme byli limitováni časem a skončili jsme v městě Faro.
0: A někdo vám doporučil, co je tam zajímavé?
2: To je stezka, kde byly dřív rybářské osady, ale ty se už vlastně postupem doby mění v obrovské rekreační centra, jako všechno. Takže těch samotných starých rybářských domečků už tam bylo poskromnu, ale nicméně je to cesta velmi známá a taky jsme tam narazili na spoustu lidí i Čechů.
0: Kolik měla kilometrů ta vaše trasa?
2: 420 kilometrů jsme nechodili a mnohé ty kilometry byly tím, že jsme si prohlíželi určité města.
0: Uh-huh. A vy jste si vybrali i speciálně jarní období, to kvůli počasí?
2: Určitě. Bylo tam příjemně, bylo těch 22-23 stupňů, za celou dobu nám ani jednou nezapršelo, což třeba loni, když jsme šli do Kompostely, tak jsme zmokli xkrát.
0: Heli, ty jsi v loni říkala, že ses připravovala velmi poctivě tím, že si zdávala nějakou zátěž, abys vydržela i náročné trasy. Letos to bylo jak? Čerpali jste z těch zkušeností z loňského roku, a hlavně vlastně ty, protože ty nejsi zvyklá tak chodit jako Jiří, který vlastně putuje desítky let?
1: Ano, čerpali jsme z těch zkušeností samozřejmě a letos to bylo poněkud jednodušší. Už jsem neskoušela žádné litry vody v batůšku, ale zkoušeli jsme zase ty kilometry, jestli prostě dáme těch 25-30 kilometrů. To se dařilo, takže jsem si celkem věřila. Ale samotná ta stezka Fisherman Trail má něco kolem 200 kilometrů, takže my jsme si malinko prodloužili, takže nakonec těch 420, protože jsme pokračovali dál do toho města.
2: Ta stezka je náročná tím, že hodně vede pískem, takže člověk dře, řekl bych, až se potí, a výsledek je, že ujde tak 3,5 kilometru za hodinu a je nadělený, jak kdyby ušel 8. Takže my jsme občas z té cesty sešli do vnitrozemí, kde už byly normální šotolinové cesty a pěšinky, ale o to zajímavější zase bylo to okolí.
0: Mm-hmm. No a když jste tady se na tu cestu připravovali, tak tady jste asi nenašli podobně náročné stezky.
2: Ta chůze v písku je podobná, jak když jdeš na běžkách a blbě namažeš.
0: To je hezké přirovnání.
1: Ale pravda je, že ta stezka byla úplně jiná, že jsme tentokrát hodně se brodili tím pískem, takže první dva dny to bylo náročné se s tím smířit. Potom už to bylo dobré. Já jsem byla připravena na to, že musím mít nějaké návleky, aby prostě nemusela každou chvilku vysypávat ten písek. A pak, jak si člověk zvykl, tak bral to jako takové to zpestření. Loni to bylo úplně jiné, teďka zase něco nového.
2: Já jsem návleky neměl, tak já jsem měl to zpestření, že jsem furt vysypával ten písek.
0: A proč jsi neměl návleky?
2: Protože zůstali doma u skříně.
0: Ty jsi nekontroloval batožinu.
2: Já už mám zaběhlý systém, troje slipy, troje ponožky, tři trička, jedna bunda, no a to jsem tam narval a pak mě to chybělo. No.
0: Ano, ty jsi přece v loni připomínala, že si vážila každé tričko, aby si věděla, kolik toho poneseš. Tak kolik jsi nesla letos?
1: Něco přes 6 kilo a dělala jsem to stejně. Brala jsem trička, která jdou pěkně oprát a hezky se usuší, ponožky rovněž. Prostě muselo to být takové, aby na té cestě prostě bylo co nejsnažší se o to postarat.
0: No ale i tak, když se někde brodíš pískem, tak i těch 6 kilo se po určité době pronese.
1: To je pravda, no. Tak musí se tam připočítat ještě nějaké to pití, že? Jídlo, protože sluníčko už bylo, no.
0: Hosté na Plnosvěrou Hotařovou jsou Helena a Jiří Holubovi z Otrokovic. Před pár týdny se vrátili z více než 400-kilometrového treku po Portugalsku, který si naplánovali jenom sami pro sebe.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Každodenní chůze po 60 posiluje tělo, mysl a prodlužuje život. A Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic v tomto směru pro sebe dělají maximum. Jsou hosty naplno s Věrou Hotařovou a vyprávějí o jejich druhém dálkovém pochodu, z kterého se vrátili před několika týdny. Po loňské pouti do Santiago de Compostela se letos vydali do Portugalska. Trasu dlouhou přes 400 kilometrů si naplánovali sami. Ušli ji za necelé 3 týdny. Vy, když jste šli v loni, tak to bylo jasné, jdete svatojakubskou pouť. Tu vaši jste si taky tak nějak vzletně pojmenovali?
1: Určitě. Já jsem si soukromně pojmenoval Zhlédnou na konec světa. Což je pravda, protože my jsme navštívili třetí míst, který oni považovali dřívější lidé za konec světa. Je to na São Vicente a bylo to tam takové až pouťové, protože to je takové centrum turistické, takže tam bylo hodně stánků, prodávalo se tam kde co, nějaký chlapík tam prodával americké wursty a měl tam takovou reklamu, to je poslední wurst před objevením Ameriky. Potkali jsme tam strašnou spoustu lidí, včetně Čechů. Dokonce jsme potkali i sestru našeho bývalého hejtmana a bývalého starosty Otrokovic.
0: Taky sportovkyně, jo?
1: Nebo dálková? Byla to nějaká výprava autobusová, kdy ten autobus vyklopí v bodu A, popojede a oni tam do bodu B dojdou a pak zase někam odvezet.
0: A vy jste se podle čeho orientovali na trase, když kolem vás nejezdil žádný autobus, který by vás přesouval z bodu A do bodu B?
1: Jednak mapy jsou bezvadná aplikace a jednak my jsme vlastně šli podél pobřeží, takže jsme se orientovali na pravo moře, na levo pevnina.
2: Prostě krásné výhledy na to moře, krásné výhledy i do té pevniny. Bylo co obdivovat, bylo na co koukat.
0: A koho jste potkávali? Běžné turisty, teď si říkal, že tam byli i Češi?
2: Bylo tam hodně Čechů, byli tam Češi i Slováci a když jsme zjistili, že jsou to Češi, tak většinou jsme se dali do řeči a bylo to příjemné. A někdy to bylo i zábavné, třeba když se ptali, kolik máme let, že?
1: Se mě ptala paní, tak kolem 35, že tam byly dvě ženské a chlap a taky mladí lidé a říká, a můžu se vás zeptat, kolik vy máte roku? Já říkám, no budu mít 75. A ona se otočila na toho svého druha nebo manžela, nebo co to bylo a říká, no vidíš to, a ty se mnou nechceš chodit ani do Kauflandu.
0: To letošní putování bylo v něčem přece jenom trošku jiné?
2: Bylo to hodně jiné, bych řekla. Když jsme šli z Lisabonu směrem na sever do Compostely, bylo tam chladněji, vypadaly skály jinak, byly strmější, byly tmavší, počasí bylo jiné, že zažili jsme tam několikrát déšť, zatímco teď, když jsme šli na ten jih, tak už to bylo takové rekreační, byly tam ty pláže, byli tam už plavci první.
0: I jste jiné. Se smočili v Atlantiku?
2: No smočili, ale neplavali jsme.
1: Je to pěkně studené teda.
0: No to si umím představit.
1: A byly tam celé oblasti, když vezmu, že třeba někteří lidé pěstují skalničky a dávají šílené peníze za ty rostlinky a tam toho bylo kilometry čtvereční jen tak pohozené v přírodě. Šli jsme kolem lesa, kde rostly lílie, kálí běžně rostou v příkopech a mě osobně teda nejvíc zaujaly borovice, které jsou tam ve tvaru třeba jako pravák hříb nebo deštník, že? A jsou velmi rozlehlé, krásné pínové sady, kde oni pak sklízí ty pínové semínka.
0: A když jste dorazili do cíle, tak v loni

0: jste dostali certifikát v cíli svatojakubské pouti. No, jste se taky odměnili?
1: Ano, odměnili. Říkali jsme si Fisherman Trail, rybářská stezka. Takže když jsme přišli do městečka Lagoš, tak samozřejmě večeře s rybou a že to tam umí připravit, to je fakt. To
2: ale
1: je
2: certifikát jsme vlastně dostali na tom konci světa, ale to bylo uprostřed té cesty. Ten chlapík, co prodával ty buřty před objevením Ameriky, tak ten tam rozdával ty certifikáty.
0: Ještě si vzpomínám z toho loňského vyprávění vašeho, že jste vtipně glosovali ubytování, že součást pokoje bylo i sociální zařízení bez jakéhokoliv paravánu. Ty heli si zase scháněla ubytování, že jo? Bylo scháněla. Tam něco taky takového?
1: Ano, bylo tam něco velmi podobného, ale tentokrát už to bylo o něco lepší, protože tam byla aspoň skleněná zástěna,
0: no,
1: takže to
0: tak
1: bylo.
0: To už je výhra.
2: Ale průhledná a nebyla od stropu po zem, takže vlastně byla foneticky i pachově průchozí.
1: Ale Věruško, tady právě v tomto hotelu to bylo něco, protože přišli sedláci do města.
2: No jako začalo podam. To zostra, když jsme šli ke kávovaru si uvařit kafe, neuměli jsme ho pustit, tak pomačkali všechny knoflíky a nic, tak jsme šli pro tu paní, co tam ubytovávala, ona nám teda ukázala, co všechno musíme udělat, aby jsme si uvařili vodu na čaj třeba. A sotva ubylo 10 minut, hela vlezla do sprchy a neuměla ji pustit, a tak on se zabalá do ručníku a jsem šel znova pro tu paní a potupně jsem jí říkal, a jde se mnou do sprchy a pustí nám ji. Fuj, ne. Tak jsem se styděl. Tak.
0: No až pojedete příští rok, tak už vás de facto skoro nic nepřekvapí.
1: Přesně.
0: Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic jsou hosty naplno s Věrou Hotařovou.
3: Český rozhlas Zlín, písně.

0: V naplno s Věrou Hotařovou se ptám manželů Heli a Jiřího Holubových z Otrokovic, jak prožívali jejich druhý společný dálkový pochod. V loni absolvovali pouť do Santiago de Compostela a letos poznávali krásy části Portugalska. Trasu dlouhou přes 400 kilometrů si naplánovali sami a ušli ji za necelé 3 týdny. Chtěla jsem se tak trošičku vžít do té vaší situace, když jste 24 hodin spolu. Máte si pořád co říct i po těch 3 týdnech, nebo jak probíhá to putování mezi manželi, kteří jsou spolu už několik desítek let?
1: To jsme řešili už loni, když jsme se bavili o tom, že půjdeme těch 700 kilometrů, a tak jsem počítal a říkám, ty Heli, ale my půjdeme takových 300-400 hodin spolu pořád, co si budeme povídat? A ona říká, no nic, tak můžeme i chvilku mlčet. A to je úžasné v tom, že to mlčení umožňuje spoustu rekapitulací, myšlenek, vzpomínek. Tady toto je dovolená, která se dá pojmenovat i cesta je cíl. A vlastně každý den si v cíli, každý den máš nějaké zážitky a o těch se docela rád podělíš s tím svým blízkým partnerem, takže bylo i o čem mluvit a bylo i o čem mlčet.
0: Ještě jsem občas sledovala, když si posílal na sociální sítě fotky a k tomu komentáře a psal si třeba, že bílá městečka jsou tam, písečné chodníky a nekonečně proměnlivý Atlantik, pivo a kafe podávají malé, ale s velkým úsměvem. Rozvedeš to nějak?
1: No ten Atlantik je pro nás suchozemce prostě to je boží dar, protože ač se zdá každý den stejný, tak já mám tolik fotek toho pobřeží, které se přece jenom trochu měnilo, měnila se barva té půdy, měnily se ty rostliny a on je vždycky po nějakých úsecích takový zařezený malý fjord a tam prostě ty skaliska, různé barvy, různé tunely, jeskyňky takové, které ta voda vymlela a zvířata, i nějaké hady jsme našli. Bylo to moc zajímavé a když nás to trošku unavilo, tak jsme zahli do toho vnitrozemí a tam jsme naráželi třeba na farmičky, kde pěstovali koně, osly, všechno možné. A co tam bylo taky zajímavé, je, že ti lidé, když mají tu farmu, tak si pořídí ne jednoho, ale 3 nebo 4 psy a ty mají většinou neuvázané, takže občas se stalo, že jsme prostě šli kolem nějaké farmy a teď vyrazili 2 rottweileri, 1 vlčák a 1 malý pískoř, který to nejvíc štěkal a letěli za noma a teď jsme si říkali, pane bože, jak toto dopadne, ale jako dalo se s něma domluvit, ať já jsem mluvil česky, oni štěkali portugalsky, tak jsme se nějak domluvili, že půjdou zpátky.
0: Pochopili, že vy jim neublížíte a neublížíte ani majetku jejich páničku, takže to vzdali. Vy máte hodně velkou rodinu, máte hodně dětí, hodně vnuků a když dělají nějaké mimořádné věci, tak jste na ně velice pyšní. Jak to funguje v opačném směru?
2: Myslím, že oni nám drží palce.
1: Ale já jako příliš nespoléhám na to, že vnuci nebo tak se budou věnovat tomu, co zrovna dělá děda. Oni mají svůj život a svoje problémy.
0: Ano, ano, to beru, ale jestli třeba, když se potom vrátíte, tak řeknou dědo, babi, teda vy jste borci.
1: To jsem ještě neslyšel.
2: ale v průběhu té cesty se ozývají, ptají se, jak na tom jsme, jestli žijeme, jestli to všechno jde podle plánu. To jako jo.
0: Chodíte sami, samozřejmě na těch trasách potkáváte lidi. Přivítali byste, kdyby někdo řekl, můžeme jít s váma, třeba, že byste vytvořili nějakou skupinku, nebylo by to lepší, nebo raději máte tu samotu?
1: Mě ty davové akce moc neoslovují a na této cestě to nebylo ani tak vidět i u těch ostatních, že by chodili v nějakých velkých skupinách.
0: Když jste cítili, že se blíží ten váš pěší výlet do cíle, už jste se na něco těšili, co uděláte ze všeho nejdřív, až přijedete domů?
2: No, já jsem měla takové dvoje pocity. Jeden ten pocit, těším se už domů, vidím všechno, začnu pracovat na té zahrádce a tak. A ten druhý byl, aha, už to skončí. Prostě bylo to takové jako půl na půl, no, protože to bylo podařené.
1: Poslední večer jsme seděli a říkali jsme si, tož kam půjdeme příští rok.
0: No a to jsem se chtěla zeptat, jestli teda bude nějaké další pokračování.
1: No bude určitě pokračování, protože podle mě to je jeden z nejlepších způsobů, jak trávit dovolenou.
0: Tak opět za rok. To už se těším. Teď vám děkuji oběma za krásné vyprávění a přeji, ať se vám daří. A Jirko, tobě všechno nejlepší k těm půlkulatinám. Tak nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Hosty Naplno s Věrou Hotařovou byly Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic. Jejich nadšení pro dálkové pochody je obdivuhodné a řekla bych, že skoro až nakažlivé. Jsou velmi podnikaví, tak je jasné, že mezi plánováním další dlouhé túry stihnou mnoho jiných věcí. A kdo ví, třeba nové nápady dostávají právě při těch procházkách, protože už německý filozof Friedrich Nietzsche tvrdil, že všechny skutečně skvělé myšlenky vznikají při chůzi. Tak možná by stálo za to také vyzkoušet. Hezký den přeje Věra Hotařová.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: To byl Phil Collins v Českém rozhlase Zlín, kde ani dnes nebude chybět hudební cukrárna.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Pustíme si písničku, která v minulých hitparádách zasáhla svět několikrát. U nás ji hrála přerovská synkopa s Pavlem Novákem, ale teď už sleduju vyloženě zahraniční stopu. U líbivého popěvku najdeme jména jako Leslie Gore, Exciters, ale hlavně Manfred Mann, slavné kapely 60. let. Takže verzi z roku 1980 můžeme s úsměvem nadhledem přijmout jako relativně novou. Tu nám zaspívají tři dívky, co je spojoval název à la carte. Zase jedna z ikon evropské diskovlny, kterou Amerika naprosto ignorovala a neskrývaně ji opovrhovala. Proto výraznější umístění v hitparádách najdeme jenom v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Holandsku. Trochu se našla plastopa i ve Skandinávii. A pak zase až na úplném jihu Afriky. Zaujalo mě jméno producenta a pokud je to ten Tony Hendrick, kterého si myslím já, tak se jedná o pozdějšího strůjce úspěchů Bad Boys Blue nebo London Beat, což by zvukově odpovídalo. Ale to jenom, co čtu na obalu desky dívčí trojice à la carte. Tak si vychutnáme plnotučný zvuk vinilu z roku 80, single, který má na obalu pěkné slečny.

0: Blíží se 16. hodina, tak se s vámi rozloučím. Naše vysílání bude pokračovat hvězdnými návraty. Přeji vám krásný zbytek neděle a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Obec Chvalčov na Kroměřížsku dnes pořádá cyrilometodějské hody. S létem míří do restaurací a provozoven na Vsetínsku prázdninoví brigádníci. Pro řadu z nich jde o vůbec první práci. Český filmový průmysl měl loni meziročně o 14,5% vyšší obrat. V noci bude v našem regionu oblačno až zataženo a na teploměru nejníže 11 stupňů. Matěj Naradilek u mikrofonu a máme tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dnes se v Chvalčově na Kroměřížsku konají cyrilometodějské hody. Slavností program začal už dopoledne mší v kapličce a poté se přesunul k obecnímu úřadu. Návštěvníci se stále mohou těšit na pestrý hudební program, kulinářskou show Markéty Hrubešové nebo třeba taky na kolotoče a atrakce nejen pro nejmenší. Více informací a časový harmonogram je na webových stránkách obce Chvalčov. S příchodem léta se v restauracích a provozovnách na Vsetínsku objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 nebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Co je na jejich zaučování nejnáročnější, popisuje provozovatel dětského parku v Karolince Jan Dudek.
2: U nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost.
0: Audiovizuální průmysl v Česku měl loni obrat 11,3 miliardy korun. Oproti roku 2024 je to o 14,5% víc, uvedla to Asociace producentů v audiovizi. K růstu tržeb v odvětví přispěla podle nich hlavně vyšší státní podpora. Asociace ale upozorňuje, že situaci může do budoucna negativně ovlivnit nejistota kolem financování České televize, která do domácí tvorby významně investuje. Od konce března stát zároveň nepřijímá nové žádosti o státní podporu pro natáčení filmů a seriálů, což podle asociace může snížit budoucí zájem zakázek. Spojené státy oslavily 250. výročí nezávislosti. Po celé zemi se konaly koncerty, průvody, rekonstrukce historických událostí a ohňostroje. Oslavy narušilo extrémní horko i bouřky. Z Washingtonu, Bostonu nebo ve Philadelphii se museli tisíce lidí dokonce evakuovat.
3: Vojáci účastníkům oslav na washingtonském bulváru National Mall oznamovali, že se musí kvůli bouři evakuovat. Lidé se měli schovat v nedalekých budovách ministerstev a muzeí. Zrušily se i přelety stíhaček a 40-minutový ohňostroj, kterému předcházel projev prezidenta, se odsunul na pozdní večer. Trump v projevu protkaném svou politikou mimo jiné vyzdvihoval americké veterány. Záchranáři ošetřili přes 50 lidí kvůli problémům s vedrem. Nad New Yorkem prolétaly stíhačky zanechávající za sebou trikoloru kvůli počasí dříve. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, ale přechodně se může objevit i zmenšená oblačnost, hlavně v první části noci. Výjimečně se vyskytne taky přehánka. Povane slabý severozápadní až západní vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 14 a 11 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes odpoledne plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude? Ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
5: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
4: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. zvládne toho opravdu hodně.
6: To je doba, to je doba. Já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
4: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
6: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
4: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
6: To je kravina, to je blbost.
4: A jak byste si to představoval vy?
5: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
4: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
5: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
4: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, které ho pak provázely celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život. Ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane. Princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já

0: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
1: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, že, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR. Bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty, synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. do té kuchyně. Já jsem říkal, to je ostuda, všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
0: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
2: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
3: Jočku, to mě nedělej, prosím, ale mě manželka.
4: Buď klidná, dneska nocuje u tato kluci, ty vzat
3: nemůžu vyhádat. Ani na to, prosím tě, neroztrhni mě to tam.
5: Jeje, dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
6: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se?
5: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
7: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zátovi?
5: Jak tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
7: Ty jsi to zatajil? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
5: Spolupracovat?
4: Co je to za bláboli, co to měli
7: za pitom? No tak se za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
4: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
4: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku, to je bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
5: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví. To je zřejmě na denním pořádku. No jsi, seš ty vůbec normální?
4: Já jsem...
7: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katinko. Promiňte, Blaničko, já vám se jasný.
6: Katinka.
7: Aha, Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí, víš?
5: Nežaj, my našli!
7: Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako...
4: Co?
7: Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
4: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
7: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
5: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
7: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
4: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
7: No, Ludva, no.
4: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
7: No, můj Ludva. No,
4: ty mě chceš vyprovokovat?
7: Ale
4: moment,
7: vyprovokovat.
4: Buchty, ty jsi přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
7: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On má Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
7: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
5: Já se sem vrátím, ale to u někdy.
4: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
4: Kačko,
7: násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i na buchty?
8: Český rozhlas Zlín.

0: Slavné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm kopřivový, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímací zkoušky hercům, adeptům, teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslela, začala dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekujou. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
3: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našino, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak, uj. Co se mluví?
7: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
8: Za 10 let.
3: Co? Pánové! Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakého halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, se ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, tréma, tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zaše poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo? Zase šel k tomu rozstříhu, hledal, nevěděl, zase se šel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava. Jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let. Než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
9: Pojďte dál. Uvolněte se.
10: Děkuji.
9: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
10: Ano.
9: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
10: Vážně? To bych ani nečekal.
9: Já taky ne. Má to jiskru. Náboj, zacílení.
10: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat.
9: No, o čem jiný?
10: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
9: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, Víte, jak tam sní?
10: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
9: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
10: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
9: Jak říkám, příběh funguje. Je. Stručně řečeno,
10: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
9: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
10: V tom hrobu?
9: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
10: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně, že?
9: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
10: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
9: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
10: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
9: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
10: Rozdíly? Jaké rozdíly?
9: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
10: Ani tak zcela moc nepřesně.
9: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
10: Jakože je černoch?
9: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
10: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
9: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
10: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
9: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jaký rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
10: No, jestli to jde, tak...
9: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
10: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
9: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
10: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
9: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
10: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
9: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
2: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: kdo věří, že je v šatech lidská ctnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávníčka. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším služba. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Ravěnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... Aju.
4: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší,
4: nejvyslější. Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
4: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
4: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávníčka princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
6: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam, den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, až trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkal, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, já jeden chlapec ke štěstí přišel a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
7: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
6: No, já

0: jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned. Jo? Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni? Tak my se hnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že jo, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmáš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle na bok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
1: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
2: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
1: Já myslela, že mi jdete vstříc.
2: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
1: Tak to vás nesmím zdržovat.
2: Ale už nechci. Smím prosit?
1: Nebylo by to lepší s hudbou?
2: Proč nehrají preceptoré?
3: Hrajte!

0: když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A ředitel Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A jak já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šup, asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom a podařilo se to.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, normálně. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně... Tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma. Na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane řidiče, co tam mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říkal, pánové, to nic není. To dabingové studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Meš jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: Já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale jako eruptivní, výbušný to herecí. Těžko se daboval. Má hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, že jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život. Ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý. Žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadějí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahradit.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako dva. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduz Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se jo, říká, ano, úvod, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takový expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona říká, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Slavnostní mše na Velehradě uzavřela Dny lidí dobré vůle. Vandalové v Rožnově pod Radhoštěm poškozují veřejné osvětlení. Hasiči na jihu Evropy bojují s lesními požáry. V noci bude v našem regionu oblačno až zataženo a na teploměru nejníže 11 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Radilek. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku skončily Dny lidí dobré vůle, které každoročně doprovázejí oslavy výročí příchodu slovanských věrověstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Na Velehrad přijeli tisíce lidí, hlavní událostí byla dnešní slavnostní poutní mše.
2: Přijmi dary, které klademe na oltář.
3: Mši svatou koncelebrovali pražský římskokatolický arcibiskup Stanislav Přibyl společně s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem.
2: Účasti na oběti tvého syna.
3: Na Velehrad přijel ze středních Čech i David.
4: Moc se mi tady líbí, je to krásně zorganizovaný, takže já jsem naprosto spokojený a nadšený.
5: Sobotního programu se zúčastnilo kolem 20 tisíc lidí a dnes dojelo na Velehrad několik tisíc nejen poutníků.
3: Říká mluvčí oslav Monika Babincová. Program letos doplnilo vystavení relikvie svatého Lukáše nebo tradiční přepisování Bible. Z Velehradu Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Vandalové v Rožnově pod Radhoštěm opakovaně ničí veřejné osvětlení. Vypáčeli už dvířka rozvaděčů a odcizili pojistky, takže zhaslo více než 15 lamp. Proč město považuje tyto útoky za nebezpečné, vysvětluje mluvčí Adéla Kousalová.
6: Některé z poškozených sloupů jsou zároveň vybaveny poplachovými sirénami, které jsou součástí systému varování obyvatel. Neoprávněnými zásahy tak mohlo dojít k ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení a pachatelům může hrozit postih za trestný čin ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
1: Případy už vyšetřují státní i městští policisté, kteří v postižených lokalitách posílí hlídky. Radnice zároveň žádá o pomoc i veřejnost. Na dnešek připadá den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ti v roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu ze Soluně, a to proto, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli nové písmo Hlaholici, které umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů. Na Moravu bratry z Byzance pozval moravský kníže Rostislav. Hasiči na jihu Evropy zasahují kvůli vlně veder u lesních požárů. U toho nejrozsáhlejšího ve středním Portugalsku, asi 60 kilometrů jihovýchodně od Porta, jich je nasazených 1200. Podle portugalské televize RTP už tam dostali oheň pod kontrolu.
7: Velký požár v portugalském okrese Viseu spálil přes 13 000 hektarů. Vláda v Lisabonu požádala o mezinárodní pomoc a tak na místě pomáhají i hasiči ze sousedního Španělska. A hasičské letouny vyslali kromě Španělů taky Italové. Lesní požáry zasáhly i několik španělských regionů. Úřady v Katalánsku informovaly o 8 zraněných lidech a 8 vyhořelých domech. V Řecku pak kvůli ohni evakuovali na předměstí Soluně 3 vesnice a pečovatelské zařízení. Václav Hojín, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, ale přechodně se může objevit i zmenšená oblačnost, a to hlavně v první části noci. Výjimečně se vyskytne přeháňka. Povane slabý severozápadní až západní vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 14 a 11 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 2/490 na jihovýchodním obchvatu města Holešova u křižovatky ve směru do Přílep bourala dvě osobní auta. A po zprávách hezkou neděli přeje Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezké odpoledne, vážení a milí posluchači, opět jsme tady, my dva, Pavel Mašek
1: a Standa Hložek.
0: Ano, a to znamená, že je další díl našeho písničkového pořadu, který jsme nazvali Strom lásky mý. Pavlíku, jak to přežíváš ty horká?
1: Já bych si teďka nejradši vlezl pod ten strom, Stando, no? Pokud by dělal do stínu, no. A tam to přečkal.
0: Ano, myslel jsem na tebe, když jsem zpíval v zámecké zahradě, v parku, kde byly ty starý vysoký stromy. Já jenom jsem chtěl podotknout, aby naši posluchači věděli, že přetáčíme v úterý.
1: Přetáčíme v úterý, milí posluchači, naštěstí v klimatizovaném studiu. Standa přeběhl přes parkoviště z auta do studia, takže tady je dobře. No, ale soucítíme se všema, co nesedí v klimatizovaném studiu.
0: No, to je pravda. No a přátelé, i v takových vedrech se konají kulturní akce, i když vlastně...
1: Rušilo se pár akcí, to je o zdraví.
0: No já, přesně, kdyby se mělo hrát na náměstí, když je venku 38, jako třeba teď jsem zpíval v sobotu, naštěstí jsem zpíval v tom parku zámeckém v Halže u Tachova.
1: Jo. V Halže u Tachova.
0: To je tak kousek. To je. No tak to bylo taky, jako, mě překvapilo, že i v těch vedrech lidi jdou za kulturou. Jo. Já jsem tam zpíval od 3 hodin do půl pátý. No a to jsou ty největší horka, že? No a lidi se bavili, dokonce někteří i v tom parku začali tančit.
1: Stateční.
0: Ale já jsem byl úplně hotový.
1: Strhnul.
0: Zpívat hodinu a půl v tomhle vedru. Ale já jsem, a to nekončilo, já jsem se ještě potom přejel do Žadce. Nějak v Žadci jsem...
1: Petrovo rodiště, nějak se tam, dostaneme.
0: Nějak mě tam mají rádi, teď jsem tam zpíval během 14 dů po druhý.
1: To musel Petr nadávat, ne?
0: Já nevím, tak nespěl jsem přímo v Žadci, ale kousek vedle, asi 2 kilometry. A to je, no a hrála tam, když jsem tam přijel, tak tam hrála kapela. Hráli výborně, hráli takový repertoár, prostě, my jsme hrávali tady ve Zíně s Expressem, Bee Gees a já nevím, Smokey a to tak, ale hráli moc hezky. Ale kluci, no, teklo z nich, protože to bylo pódium, který jako v létě je nejhorší, co může být, že je kolem tebe plachta.
1: A tak se mi těch kluků... Která vlastně zabrání aspoň pohybu vzduchu.
0: No, ano. Ale ještě taková plachta taková, že vlastně to sluníčko pralo přes tu plachtu do těch chudáků muzikantů, tak já jsem, zželelo se mých, tak jsem vytáhl z kufru ventilátor, který si vozím sebou a dal jsem ho jim na kraj pódia, na forbínu. No a oni, no, jim spadla brada, Hloža jim přinesl ventilátor. A teď dávali ty palce nahoru, jako proti mě, jako víš, jako...
1: Ono se to moc lidem nestane, že by tak to je ve vedru zachránil Standa Hložek.
0: No to je
1: s ventilátorem.
0: No, oni byli úplně v šoku. A pak za mnou přišli a normálně byli moji. No. Že se mi to ještě v životě nestalo. Tak jasně.
1: A počkej, jak si tady na tyhle dny vzpomeneš, až budeš na nějakých vánočních trzích vystupovat.
0: No, to jsem si vzpomněl, protože přátelé...
1: Ano, naopak si vzpomínal na ty chladné dny.
0: Vzpomněl jsem si, že když jsem zpíval, kdy byl největší mráz. To bylo v Praze na Smíchově, tam jsem bydlel a smíchovští umělci tam dělávali vánoční, jako vystupovali na vánočních trzích. Ano. No a tak já jsem tam zpíval a bylo -13. A já jsem neměl rukavice. A já jsem nemohl udržet ten mikrofon. Ten normálně mě pálil, ten mikrofon v ruce, tak jsem si ho během písničky přehazoval zleva doprava. No tak to bylo mazet. No a teď taky teď taky jsem díky ventilátoru přežil ty 40, ale není to žádná sranda.
1: No to,
0: potom,
1: to
0: když
1: teda
0: jsem,
1: ne, to teda ne.
0: Když jsem jel domů, já tam jsem vypil asi 2 litry vody.
1: To je důležité, to je správně. No, protože, to nabádáme i posluchače.
0: No, protože se ti točí hlava, musíš pít. No,
1: samozřejmě.
0: No a cestou domů jsem vypil dalších 5 litrů. No, tak je to.
1: No prostě jsme do toho léta
0: vtrhli
1: teda jako vítr.
0: Ano.
1: Ani jsme nestihli říct ahoj léto.
0: No a
1: to je oslavnostek.
0: Počkej, ahoj prázdniny taky, to víš. Protože teď všude kolem sebe potkávám děti, jak jdou, to jsou nějaký tábory, mají stejné oblečení a je to hezký. Mm-hmm. Tak jsem se taky kolikrát zasnil, protože já jsem jezdil hrozně rád na tábory.
1: Jo?
0: Jsou lidi, kteří tábory nemilovali.
1: Já se přiznám, že mezi tyhle patřím já, no.
0: No a já patřím mezi tu druhou vrstvu, protože já jsem měl rád děti. Jako partu.
1: Ano.
0: Já jsem nikdy nebyl soulový hráč. Mm-hmm. Jo, vždycky, proto jsem hrál fotbal, hokej, ale prostě byl jsem vždycky rád mezi partou. No, mm-hmm. tak když je teď vidím, tak jim přeju, ať mají hezký prázdniny. Ať to vedro nemají takový, aby se jim něco nestalo. No tak jim, já myslím, že bychom všem nám a i dětem prostě mohli poslat krásnou píseň.
1: Letní. Prázdninovou píseň.
0: Ne, výletní, letní.
1: Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald. Ahoj léto, rok 1984.

0: Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald. Ahoj, léto, rok 1984. A já ještě upřesním, že hudbu napsal Karel Wagner a text Pavel Žák.
1: No, ta písnička, já si myslím, k létu absolutně patří, takže nemohli jsme začít jinou, prostě. Ale pojďme dál. Já, člověček, Pavlíku a milí posluchači, mám takový vždycky, jsem říkal, páni, Zuzana Navarová, taková úžasná zpěvačka, a já jsem se s ním jako osobně neznal. Tak ono to tak chodí, že člověk, když zpívá trošku jiný žánr, že se nepotkává, jo. Že ona třeba zpívala...
0: No to na úplně jiný akci vystupujete,
1: no,
0: že?
1: No právě, tak já jsem ji vždycky na dálku obdivoval, jak krásně technicky dokáže zpívat. A jako muziku dělala s kapelou Neres. No, a vůbec Neres i potom Neřeš, to bylo hezký, na co šáhli, tak prostě je krásný. No, Zuzana Navarová, přátelé, se narodila 18. června roku 1959 v Hradci Králové, no, a opustila nás, když měla pouhých 45 let, tak, 7. prosince 2004 v Praze. Byla to úžasná zpěvačka, skladatelka, textařka. No, ona byla nesmírně moudrá, chytrá, vystudovala češtinu a španělštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pak nastoupila jako učitelka španělštiny, to je docela zajímavé, na jazykové škole. No a tak učila souběžně s vystupováním, jo, a jako zpěvačka potom studovala také na konzervatoři obor populární zpěv. No a jak jsem vzpomněl už skupinu Neres, tak skupinu Neres zpívala od roku 1980. Zuzana natočila své sólové album až v roce 1992. A v roce 1994 nahrála album s kapelou Tres. To už byla trošku jinde. A v následujících letech dalších 5 alb se skupinou Koa.
0: No, a my se, Stando, zastavíme u alba, které se skupinou Koa vydala v roce 1999. To album se jmenovalo Skleněná vrba a na tomhle albu je nádherná píseň, která se jmenuje Andělská.

0: Zuzana Navarová, Andělská, rok 1999.
1: Paráda. A já bych ještě měl podotknout, to je taky taková zajímavost, že ona, Zuzana, dlouho pobývala na Kubě. Tak jasně, na Kubě se mluví španělsky. Tak
0: no, to uměla.
1: Učitelka španělštiny. No tak si levou zadní tam našla Luise. Luis, milí posluchači, to byl její manžel.
0: Ale pojďme dál. Pojďme dál.
1: No, když se řekne voxel,
0: no,
1: tak mně se vždycky vybaví takový chlapíček, menší postavy, milý, s kloboučkem na hlavě a má v ruce nějaký nástroj. Buď ukulele,
0: nebo kytárku.
1: A nebo kytárku. Já jsem se s ním poznal poprvé před x lety, kdy Petr Salava organizoval nějakou akci a on tam si přinesl, to jsem viděl poprvé v životě, takovou skládací kytaru. Mm-hmm. To používají Petr Janda, když jezdí hrát někde do ciziny do letadla.
0: Aha. Mimochodem český patent, ano.
1: Český patent, to je, co naši borci nevymyslí.
0: Šikovní chlapci tady na Moravě.
1: No a tak voxel, on to je vlastně Vašek Lebeda. Uh-huh. Vašek Lebedů je to, no, který se narodil v Kopřivnici, přímo v Čeladne, 22. července roku 1992. Od dětství hrál na flétnu a na klávesy. No, až potom přibral tu ukulele.
0: Ukulele a kytárku, no.
1: U koho? Ukulele.
0: Ukulele, ano.
1: A na kytárku. No. Od roku vlastně 2012 začal vystupovat pod jménem Voxel. Uh-huh. No a s ním začal spolupracovat Xindl X a otextoval spoustu dalších singlů jako s názvem Hitmaker, to bylo v roce 2012, nebo Superstar 2013. No a také spolupracoval s Pokáčem. Uh-huh.
0: Tak to byla taková jedna parta.
1: Tak to byla taková dobrá parta. Dobrá parta.
0: Je to tak.
1: V květnu v roce 2014, kdy měl 22 let, uh-huh, Voxel, tak vydal své první album. A ten má název Album. Al-l-bom.
0: Je to tak. A právě z tohohle alba jsme vybrali píseň, kterou mám vlastně od Voxela asi nejradši. V naší ulici.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Voxel v naší ulici, jeho hit z roku 2014. No ale Stando, před námi je naše oblíbené porovnání.
1: Ano, porovnání. Tak dnes uslyšíte jednu píseň ve dvojím provedení. Neboli ve dvou verzích. Nechtěl jsem se opakovat, jako vždy. No tak uslyšíte jednak originální píseň a potom uslyšíte také originální, ale v češtině.
0: Ano, tu českou verzi. A ten originál, Stando, dneska bude od celosvětové country superstar Johnnyho Cashe, který se narodil v roce 1932 a bohužel zemřel už v roce 2003 v americkém Nashvilleu. Johnny Cash byl americký zpěvák, skladatel, kytarista a mezi jeho největší hity patří písně, jako je třeba Walk the Line, Ring of Fire, Man in Black, ale i ten dnešní originál, což je píseň Folsom Prison Blues. Johnny Cash.

0: Johnny Cash, Folsom Prison Blues, rok 1955, to byl ten originál v dnešním porovnání. V roce 1971 tuto píseň do češtiny otextoval Honza Vyčítal.
1: Mm-hmm.
0: A jestli jsi myslel, že pro sebe, Stando, tak ne.
1: Ne.
0: Pro Michala Tučného a pojmenovali Blues Folsomské věznice. Takže vlastně stejný název.
1: To je pravda, ale já jsem si teď několikrát vzpomněl na Michala Tučného, když on naspíval písničku Všichni jsou už v Mexiku. Mm-hmm. No. A teď už vlastně můžeme zpívat Všichni jsou už z Mexika.
0: Doma.
1: Nebo Naši jsou už z Mexika. No,
0: se narážíš asi na výkon naší fotbalové.
1: No právě, žijeme fotbalem.
0: No my už úplně ne. No. Ale můžeš se teďka podívat ještě na krásný fotbal.
1: No právě, teď jsou tam jenom ty krásný, to co

0: byli spolu ve skupině Greenhorns, tak vlastně už zpíval většinou v češtině. No a Honza mu právě psal texty, stejně jako Petr Novotný, že?
1: Ano.
0: No a já taky Petr Nárožný, vlastně to bylo něco neuvěřitelného, že v naší vlastně kulturní sféře takový Boris, jako byl Petr Nárožný, uváděl, on byl tam moderátor.
1: Jezdil jako uvaděč.
0: Jezdil jako moderátor, no.
1: Dneska neuvěřitelné, že?
0: No, právě, kdyby třeba Ondra Vetří, kdyby třeba jezdil vždycky mě uvíst, to by bylo dobrý.
1: To by bylo bezva.
0: To by bylo dobrý. No tak to tehdy bylo a bylo to velice, velice jako prima. No a taky, dobře, Honza vyčítal, ale Michalu Tučnému také hodně textoval další z borců tehdejší éry, Zdeněk Rytíř.
1: Ano, můj oblíbenec.
0: Tvůj oblíbenec, ano. No nic, tak pojďme si pustit tu českou verzi.
1: Michal Tučný společně se skupinou Greenhorns, Blues Folsomské věznice, rok 1971.

0: Michal Tučný společně se skupinou Greenhorns, blues folsomské věznice rok 1971. To byla ta česká verze v dnešním porovnání.
1: No, ještě jsem si vzpomněl, Michal Tučný nejenom Zdeněk Rytíř mu psal a Honza vyčítal texty, ale také Michal Bukovič, to snad toho jsem zapomněl. To prostě geniální textař. No. Taky mě napsal nějaký krásný text. V oceánu lásky,
0: lásky.
1: To mi říkají lidi, proč to nespíváš? Říkám, no, musím se to naučit. Ale pojďme dál.
0: Pojďme dál.
1: Pojďme se podívat na takové zajímavé pěvecké seskupení. Když se spojí Kamil Střihavka s Bárou Basikovou, tak to naznačuje, že to bude paráda. Jo, to jsou vlastně legendární, je to tak legendární muzikáloví zpěváci, i když Kamil samozřejmě taky tak dokáže zaspívat prostě jako cokoliv, jo. Cokoliv. No, vlastně Bára taky. Ale oni se taky potkali v muzikále, že se schrást prstá, tak to byla paráda. Ale

0: Kamil, on je o něco mladší než Bára, ten se narodil 20. ledna roku 1965 v Oseku, vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou ve Varnsdorfu. No, a to bylo v roce 1983. A o 3 roky později vystupoval se známou metalovou skupinou Motorband. Mm-hmm. Potom také se skupinou BSP, Baláš, Střihavka, mm-hmm. Pavlíček. No, a v současnosti je frontmanem skupiny Kamil Střihavka and Leaders.
1: Ano, ano, je to tak.
0: Účinkuje v muzikálech Kapka medu pro Verunku, nebo Johanka z Arku, Robin Hood. Ale pozor, Kamil napsal také svoji divadelní hru. A proto svoji divadelní hru založil divadelní společnost Kamila Střihavky.
1: To je pěkně, něco napíšeš a založíš si k tomu i divadlo.
0: Tu hru nazval Tolik hlav. Jenom tak. No a Barunka, Bára, ta se narodila 17. února o 2 roky dřív, v roce 1963 v Praze. V 80. letech zpívala ze skupinou Precedence Martina Němce, se kterou vydala svoji první desku Doba ledová. Ale první solové album vydala v roce 1991 pod názvem, jak jinak, Bára Paseková.
1: A já jsem rád, že si tohle album zmínil, protože tu píseň, kterou my si pustíme, teda Když se snáší déšť, což je duet Kamila Střihavky a Báry Basikové.
0: V tomto počasí, no tak to...
1: Ano, je to takové zbožné přání. Ta vyšla na solové desce Kamila Střihavky právě v roce 2002, ale já jsem se dočetl, že poprvé tahle píseň vyšla už v roce 90 právě na albu Bára, prvním solovém albu Báry Basikové. Napsal ji Michal Pavlíček. Ta skladba se jmenovala Říjen spí, ale na tohle album napsal Ota Baláš takovou pecku, jako je třeba Souměrná.
0: Ano.
1: Takže tahle skladba vlastně tak jako kdyby zapadla. Nevyšla jako single a kdo si nekoupil tu desku, tak tu píseň vlastně neslyšel. Ona se nehrála v rádích. No ale té skladby si všiml právě Kamil Střihavka. Oslovil Michala Pavlíčka, aby ji natočili na to jeho album v roce 2002. Toho napadlo, ať to udělá jako duet. No a bylo to. A jaký z toho byl hit?
0: No to byla úžasná myšlenka.
1: Je to tak?
0: Protože když se člověk do té písně zaposlouchá, tak sám ten Kamil tomu dává tam takový ty koule, že prostě to je nádhera. No.
1: Krásně jim to s tou Bárou sedlo. Konec konců, milí posluchači, posuďte sami. Kamil Střihavka společně s Bárou Basikovou, Když se snáší déšť, rok 2002.
2: Když se snáší déšť, s tmou se křížím.

0: Kamil Střihávka společně s Bárou Basikovou, Když se snáší déšť, rok 2002. No a Stando, před námi je náš oblíbený Vál.
1: Ano, Vál, který čas nezavál. A já se tě, Pavlíku, zeptám, protože ty jsi kytarista.
0: Ano.
1: No
0: ano.
1: A chodil jsi taky jako na čundry s kytarou na zádech, nebo jak jsi měl?
0: Málo, přiznám se, málo.
1: A chodil jsi třeba někde jako hrát k kuhinku?
0: To jo,
1: o prázdninách?
0: To jo.
1: A vzpomínáš si, co se tam hrálo za písně?
0: No to vždycky z něj něco vybralo se ze zpěvníku.
1: Bez zpěvníku.
0: Ah, tak to já ne, to já jsem takhle nehrál. Ne? Vždycky jsem musel mít zpěvník. No to... Nejsem úplně takový ten tramp, co by ty písně sázal z hlavy.
1: Ale dobře, i ze zpěvníku.
0: Ale znám takových spoustu.
1: A my jsme hráli Dajánu, že jo, Povídej od Petra Nováka, no všechno možný, ale taky se hrála píseň od Standy nebo Babiho Daňka, jo, Rosa na kolejích.
0: No, to je vlastně hymna.
1: Rosa na kolejích je vlastně taková hymna pro trampy a tak dále. No, to napsal právě Babi Daněk, nebo Standa Daněk, který se narodil ve Zlíně 31. roku 1947 a odešel, no, magická sedmdesátka, zvláštní, divná, jo. Kolem ty sedmdesátky odchází spousta výborných lidí, jako třeba Vaby. Ten odešel, když měl 70, to bylo v roce 2017 v Praze. Byl to český folkový písničkář a trampský bar, jak je psáno, když se o něm čte. Je autor hymny trampů, Rosa na kolejích. Vyučil se zámečníkem, byl také svářečem, a nejdéle byl také řidičem
0: sanitky.
1: Z záchranné služby.
0: Ano, ano.
1: No, to jsem ho zažil tady. Jezdil a houkal. No, když mě viděl,
0: já,
1: houkal.
0: Prosím tě, já si pamatuju, ty jsi vyprávil kdysi, že jsi ze Standou vystupoval na nějaké soutěži.
1: Ano, v Malenovicích.
0: Tady u nás v Malenovicích.
1: U nás v Malenovicích. Nevím, jak se to přihodilo. Prostě...
0: No to by mě právě zajímalo, jak vy dva jste se dali dohromady.
1: No tak my jsme díky muzice jsme se znali. Jako, a taky díky Karlu Markitánovi, jo.
0: Aha.
1: To je můj spolužák a tak dále. No tak nějak jsme se potkali, nějak jsme si padli do oka a já mám pocit, že to byl jeho nápad.
0: Aha.
1: Jo, že prostě byla nějaká soutěž folkařů v Malinovicích, kde...
0: To bylo jako v kině? Nebo kde?
1: V kině. No a tak on už tehdy byl virtuos na tu kytaru. A tak já jsem mu tam hrál jenom backlady. A on tam hrál. A vůbec nevím, co jsme zpívali, ale já jsem...
0: A jak jste dopadli, si vzpomeneš?
1: Mám diplom.
0: Máš diplom,
1: mám,
0: takže to dopadlo
1: musím,
0: dobře.
1: Dopadlo to výborně, máme diplom, musím ho najít. Musím ho najít, už jsem si xkrát říkal, musím se do těch plagátů ponořit. No to, protože to byl zážitek, a kdo to může říct?
0: No,
1: s kým
0: jasně.
1: Vlastně? No, on nespíval s mnoha zpěváky. On zpíval s holkama taky. Ale jako parťáka chlapa neměl.
0: Tak my si teďka pustíme tu tramskou hymnu a ty zatím přemýšlej, kam si založil ten diplom.
1: No, tak přátel, odcházím, mějte se fajn. Ne, ještě chvilku.
0: Babi Daněk, Rosa na kolejích, rok 1983.

0: Vaby Daněk, Rosa na kolejích, rok 1983 a vlastně hymna všech trampů.
1: To je pravda. No a ještě bych měl podotknout, že vlastně přezdívku Vaby získal díky Vabymu Rivolovi, který ho obdivoval. K němu zlížel. No a ještě mám jednu vzpomínku na něj a takovou jako nefajn. No, on totiž hrozně hulil, i když nebyl z Hulína. Jo, tak on... Strašně kouřil, já říkám, Stando, nekuř tak, jako ne. A on si nedá říct.
0: Škoda, že tě neposlechl.
1: Škoda.
0: Ale pojďme dál, pojďme na Slovensko.
1: Pojďme na Slovensko, no, v tom vedru. klidně, letecky. No.
0: Hudebně
1: letecky. Adam Ďurica na nás čeká. Ten se narodil v Nitře 1.11. roku 1987. Jako basketarista působil v několika kapelách na Slovensku a zviditelnil se poprvé, když se účastnil soutěže Slovensko hledá superstar. Adam Ďurica byl výborný hráč, no, hrál stolní tenis.
0: Fakt?
1: No ale byl hlavně výborný, nebo je výborný muzikant, výborný zpěvák, vlastně na Slovensku byl nejlepší, tehdy to tam mají jako Slavíka slovenského. Slavíka získal v roce 2015, 16 a 17. No, tak to už něco znamená.
0: A od Adama Ďurici si pustíme píseň, kterou natočil v roce 2018, Zatancuj si so mnou.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Adam Ďurica, Zatancuj si so mnou, jeho píseň z roku 2018. No a Stando, to byla bohužel úplně poslední píseň.
1: A je, je.
0: A je, je.
1: A je poslední, zase poslední.
0: Zase do toho vedra musíš.
1: A ne, tak mě jako, že to nějak uteklo. Tak milí posluchači, tak nedá se nic dělat. Užívejte si prázdniny, užívejte si dovolené.
0: Buďte zdraví.
1: Buďte v pohodě. Ano. Buďte na sebe vlídní, laskaví.
0: Buďte ve stínu.
1: Usmívejte se na sebe. Jo, no. Zkrátka, buďte v pohodě. To vám přeje Pavel Mašek.
0: A Standa Hložek.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Když se naštvu tak, když se naštvu tak, budu zlá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Zubřína v Setínsku plánují výstavbu nových domů. S létem míří do restaurací a provozoven prázdninoví brigádníci. Lidé by podle hygieniků měli být opatrní při koupání v přírodě nebo mimo kontrolovaná koupaliště. V noci bude podle meteorologů u nás v regionu zataženo a na teploměru nejníže 11 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Zubřína v Setínsku chystají výstavbu nových bytových domů na městském pozemku. Zastupitelé prověřili radnici, aby připravila podklady pro budoucího developera. Víc popisuje nezávislý starosta Zubří Aleš Mirka.
4: Máme zatím studii, jak kdyby práci s tím prostorem, na kterém by mohly vzniknout zhruba 3 bytové domy. Pod těma bytovýma domama by měly být podzemní garáže, kde by k každému bytu náleželo jedno parkování stání pod budovou a těch bytových jednotek by tam mohlo vzniknout zhruba 54.
3: Příchodem léta se v restauracích a provozovnách v regionu objevují prázdninoví brigádníci. Často je jim 15 nebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Co je na jejich zaučování nejnáročnější, popisuje provozovatel dětského parku v Karolince na Vsetínsku Jan Dudek.
5: U nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědný.
3: Zájem o koupání v přírodě podle hygieniků roste, lidé by si ale měli dávat pozor zejména na kvalitu vody. Jinak hrozí zdravotní komplikace, mimo jiné kožní vyrážky, jak pokračuje praktická lékařka z Prahy Lenka Vavrušková.
6: A potom další nebezpečí plyne z požití té vody, protože při koupání obzvláště malé děti spolikají určité množství vody, která potom působí gastrointestinální obtíže a v extrémním případě může dojít i k poškození jater.
3: Kvalitu vody v přírodních koupalištích budou až do začátku září pravidelně kontrolovat hygienici. Seznam sledovaných lokalit společně s výsledky jejich šetření a také s výsledky laboratorních testů můžete najít na webu Ministerstva zdravotnictví koupací vody. Skončila možnost využívat první neděli v měsíci vstupné do muzeí zdarma, potvrdila to mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Akci zavedlo ministerstvo kultury v dubnu, teď ji bude podle Šťastné vyhodnocovat. V plánu je přijít po prázdninách s podobným projektem. Cílem opatření bylo zvýšit návštěvnost, která se podle ministra kultury o ty klempíře za motoristy stále nevrátila na úroveň před COVID-19.
1: Počasí.
3: V noci na zítřek bude v našem kraji oblačno až zataženo, přechodně může pršet a nejvyšší teploty budou 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Slovácké léto v Uherském Hradišti dnes vrcholí a právě dnes večer může naposledy komplikovat dopravu na průtahu městem. Nutno tedy myslet na drobné omezení. Ze zpráv bylo vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Pěkný sváteční podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali mistříňanku a polku Antonína Pavluše Husárek. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, je svátek a slavíme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. A já vám přeji pohodový podvečer a radostné poslouchání pěkných písniček. A už písnička Lásku tobě, milá dám, Miloslav Richard Procházka, Antonín Pernička a Sobuláci.

A máme tady e-mailovou poštu. Dnes slaví narozeniny paní Alena Kárníková z Jezeřan Maršovic. Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví jí za celou rodinu přeje manžel Pavel a děti s rodinami. Vnoučata Honzík, Kubík, Anička, Štěpánka, František a Šimonek posílají velkou pusu. No a já posílám další písničku Za naším okénkem. Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Dambořanka.

0: písnička nám dozněla, pojďme na další přání, které tady mám. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Písničku posílá kamarád Broněk. Ano, a ta písnička bude v Bojanovské dolině Moravská lidová. Jan Beran nám zaspívá František Černý za doprovodu Brolnu.
1: Český rozhlas Zlín. Bojanov.

Dospívali Jan Peran, František Černý za doprovodu Brolnu, Moravskou lidovou v Bojanovské dolině a pojďme si poslechnout další e-mail. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku paní Aničku Adámkovou ze Strání Květné. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Tak Žitečko jsme sežali, tak se jmenuje následující písnička Antonína Perničky a budou pro nás zahrát Záhořané.

0: Halo, halo. Kdo se k nám dovolal? Tady pořad blahopřání s písničkou.
1: No, paní Navrátilová, také nezvyčajné jméno. Volám z partizánského Jan Šandera.
0: No, vítejte. Prosím vás, můžete si zavřít to rádio, ono nám to bere takovou zpětnou vazbu.
1: Ano, ano. No a že já počúvam vaše relaci každý deň.
0: Ano?
1: Chcel by som pozdraviť všetkých týchto poslucháčov, ktorí to počúvajú, a krásne melódie. Ja mám až také naviazanie, môj otec bol z južných Čech, takže ja mám aj rád divočeské pesničky. Takže vám ďakujem.
0: Áno, my je niekdy zahrajeme, pustíme, to víte, že jo?
1: No, ďakujem vám za prostě.
0: Ano, ano, ano. Ať se pěknou neděli vám přeji, ať se vám daří. Nashledanou. Tak a půjdeme na písničku. Táhl hocká lůčka voní, Radoslav Muselík, Blahoslav Smišovský a Moravěnka.

Tak Valčík nám dozněl, pojďme si tady předat další e-mail, který tady mám. Dobrý večer, dnes má narozeniny švagrová paní Alča Uhrová z Domášova u Brna. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Radek, dcera Taťána, syn Matyášek, maminka Květoslava, rodina Uhrova a rodina Zapletalova. Tak předali jsme a budeme hrát další písničku. Václav Krutílek i otextoval Valašská hospůdka a Lidečanka.

0: přátelé, pojďme na další přání. Zahrajte pěknou písničku naší spolužačce ze základní školy v Loděnicích, Aleně Kárníkové, k jejím dnešním narozeninám. Přejí ji hlavně hodně zdraví a štěstí. Za všechny spolužáky přeje Radek Šles z Jezeřan Maršovic. A zdraví nás a děkuje. Takže pojďme na další písničku. Padá, padá Rosenka, lidová, Josef Joška Černý a Braun.
1: Padá.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
3: A máme tady vzpomínku, je to na zítřejší svátek mistra Jana Husa. A tato vzpomínka je v tomto znění. Právě na tento den slavil svůj svátek můj otec Jan Boleslav. Jak vím z vyprávění milované maminky Jiřiny Boleslavové rozené Seifertové a babičky Augusty Seifertové rozené Peroutkové. Narodil se jako syn řídícího učitele Jana Boleslava a Anny rozené Hoškové v Doubravě. 25. září 1920. Pracoval jako technický úředník v továrně TOS Kuřim, dříve Zbrojovka, a až do své předčasné smrti 7. února 1966 zemřel na srdeční infarkt ve věku nedožitých 46 let. Bylo mi tehdy necelých 7 roků. Pozdrav posílá věrný posluchač doktor Jan Boleslav z Tišnova. A my vám děkujeme, pane Jane, zase za příspěvek, no a posíláme písničku a bude to známý evergreen, hodně stará písnička moravská lidová, Jedna růže, dvě růže, Zdena Hovorková, Já se připojím a Moravanka.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? A rozumím, Kotvrdovice, že jste říkala?
1: Ano.
0: A vaše jméno jenom ještě takto tak trošku nějak...
1: Bohumila z Kotvrdovic.
0: Dobře, a komu budete přát?
1: Už můžu mluvit?
0: No, jste ve vysílání přímo. Sice to vrčí, ale tak to nějak přežijeme.
1: Chtěla bych popřát naší sestře Hedvice Kolmačkové Olomoučan ke kulatým narozeninám. Přeji zdraví, štěstí, pohody. Přeje sestra z Kotvrdovic, brat z Lipovce, pravnoučata Zolinka a Elenka posílají velikánské pusy a kdyby její manžel Karel žil, tak by se k čtání připojil. Hodně děkuji.
0: Ano, tak to bylo pro paní Hedviku z Olomoučan, že jo? Že to tak?
1: Ano, ano.
0: Výborně. Jejda, osmdesátinám. Tak to je... Ano, také děkujeme a přejeme pěkný večer. Naschledanou.
1: Taky, naschledanou. Máma, moc ráda. Naschledanou se mám jednou tady vás poprvnit.
0: Ano, ano, tak to jsem moc ráda. Ano, ano. Zdravím vás, naschledanou, pěkný večer. A budeme hrát, přátelé, další písničku. Bude to směs vrtěný.

0: přátelé, a máme tady ještě jednu písničku přichystanou, Když jsem já šel tou putímskou branou a Josef Zíma.
1: Český rozhlas Zlín.

Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase. A rozloučíme se orchestrální skladbou Antonína Žváčka Jehlička v podání Moravěnky. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Slavnostní mše dnes na Velehradě uzavřela Dny lidí dobré vůle. Průvodci v kostýmech i historický kočár zpestří zítřejší pohlídky Holešovského zámku. Na Karlovarském festivalu má premiéru slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Zítra bude oblačno s možností deště a v regionu naměříme až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Naradilkem. Dobrý večer. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťku skončily Dny lidí dobré vůle, které každoročně doprovázejí oslavy výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Na Velehrad přijeli tisíce lidí. Hlavní událostí byla dnešní slavnostní poutní mše.
2: Přijmi dary, které klademe na oltář.
3: Mši svatou koncelebrovali pražský římskokatolický arcibiskup Stanislav Přibyl společně s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem.
2: Účasti na oběti tvého syna.
3: Na Velehrad přijel ze středních Čech i David.
4: Moc se mi tady líbí, je to krásně zorganizovaný, takže já jsem naprosto spokojený a nadšený.
5: Sobotního programu se zúčastnilo kolem 20 tisíc lidí a dnes dojelo na Velehrad několik tisíc nejen poutníků.
3: Říká mluvčí oslav Monika Babincová. Program letos doplnilo vystavení relikvie svatého Lukáše nebo tradiční přepisování Bible. Z Velehradu Michaela Kočenová. Český rozhlas.
0: Zítra budou na zámku v Holešově kostýmované prohlídky. Průvodci v dobových šatech provedou návštěvníky historickými interiéry. Součástí programu bude i vstup do malého muzea kovářství a dílny, ve které kovář ve 12 a potom znovu v 16 hodin předvede základy své práce. Světovou premiéru na festivalu v Karlových Varech má dnes v 8 hodin večer film Pramen s herečkou Aňou Geislerovou. Snímek slovenského režiséra Ivana Ostrochovského soutěží o křišťálový klobus v hlavní sekci. Geislerová v něm hraje lékařku, která v 80. letech minulého století pracuje na gynekologické klinice. Film zpracovává stále nedořešenou otázku sterilizací romských žen v Československu. Do kin půjde po festivalu v půlce července. Druhého dne státního pohřbu iránského duchovního vůdce Alího Chameneího se zúčastnili i tři z jeho synů. Mudžataba Chameneí, který po otci zdědil jeho funkci, mezi nimi nebyl. Potomci Chameneího se pomodlili u jeho rakve i u rakví dalších 4 členů rodiny. Ti zemřeli společně s ním při americko-izraelském útoku na Teherán na konci února. Rozloučit se s bývalým duchovním vůdcem přišla i veřejnost. Velká mešita Mosala v Teheránu se jí otevřela včera. Šestidenní pohřeb bude trvat do 9. července. Irán kvůli němu na dnešek a taky na pondělí vyhlásil státní svátek.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou oblačnost, většinou ale velkou, občas taky s přeháňkami nebo deštěm. Večer budou srážky ubývat, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Klidný večer ve společnosti našeho dalšího vysílání vám teď od mikrofonu přeje Matěj Naradilek.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jen trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně leželi na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí a vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice leželi v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat, co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky. Protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuju s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu ze staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka. Takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní. A i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vrela pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: Jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace, a opravdu se z nás stává tým a do toho

0: máme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
1: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
2: Taky děkuju.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V Boskovicích začíná festival pro židovskou čtvrť. Navštivte během léta 10 hvězd a uplynulo 10 let od smrti Eliho Wiesla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Začaly letní prázdniny a s nimi začala také sezona festivalu, které se během léta budou konat po celém Česku. Jeden z prvních už brzy startuje v Boskovicích. 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť se koná od 9. do 12. července. Co všechno nabídne, nám už prozradí ředitelka festivalu Jana Černá. Dobrý večer, co všechno jste letos nachystali?
2: Dobrý večer. Nachystali jsme toho zase spoustu. Návštěvníci se můžou těšit na řadu koncertů různých žánrů, divadelní představení, filmové projekce, výstavy a výtvarné instalace. Součástí programu jsou taky přednášky, besedy a autorská čtení, ale to jsme nově přidali performance. Je to strašně těžké něco vybrat, ale abych byla trochu konkrétnější, tak třeba naším programem se budeme věnovat 20. výročí jednoho z nejvýznamnějších vydavatelství na dnešní nebo současné české hudební scéně, a to Polí 5. Vzpomeneme si nedožité 90. prezidenta Václava Havla. A na festivalu třeba taky bude řada hostů a my jsme moc rádi, že jedním z nich bude fotograf Josef Koudelka. A to bych řekla, že jeho výstavu Invaze 68 v Boskovické galerii Otakara Kubína můžou návštěvníci vidět už teď.
1: Jakou roli vlastně na vašem festivalu hraje Boskovická židovská čtvrť?
2: Židovská čtvrť, to byl důvod, proč tenkrát, už je to skoro 35 let, festival vznikl. Šlo tenkrát o to upozornit vůbec na její existenci, na to, v jakém je stavu a na to, že by bylo záhodno ji zachovat, obnovit, což se povedlo a dneska je vlastně v židovská čtvrť v Boskovicích přirozenou součástí festivalového dění. My každý rok nabízíme komentované prohlídky, které se věnují její historii a architektuře, ale diváci nebo návštěvníci tam můžou zajít na koncerty, na výstavy, na různá site specific představení, anebo si jenom tak prostě odpočinout od toho hlavního festivalového dění a trochu se tam zrelaxovat.
1: V posledních letech se ve společnosti mění atmosféra a mluví se o narůstajícím antisemitismu. Vnímáte to nějak při organizaci vašeho festivalu?
2: Ano, je to tak. A naštěstí jsme se v poslední době přímo s projevy antisemitismu při organizaci festivalu nesetkali. Ale samozřejmě vnímáme to napětí, to, že určitá témata, zejména v souvislosti s Izraelem, v té poslední době vzbuzují velké emoce a loni jsme se i setkali s tím, že jsme vedli diskuzi s místními aktivisty, kteří se vymezovali proti aktuální politice izraelské vlády a měli výhrady k některé přednášce a k nějakém částem programu. Ale pro nás vlastně ta diskuze je hrozně zajímavá a my se snažíme ten program festivalu stavět tak, aby nabízel různé úhly pohledu nebo perspektivy na určitá témata a z toho vlastně ta diskuze přirozeně vyplývá. A my věříme tomu, že osobní setkání a nějaký dialog, který je otevřený a věcný, tak přispívá k většímu porozumění a respektu ve společnosti a k tomu bychom vlastně my festivalem taky chtěli přispět. A my věříme, že jedním ze způsobů, jak lidi spojovat, jsou pozitivní kulturní zážitky, takže proto bych chtěla posluchače rozhlasu pozvat k návštěvě festivalu, který má mimo jiné jedinečnou atmosféru díky tomu, kde se odehrává, což je město Boskovice a není to jenom židovská čtvrť, ale mnoho dalších míst ve městě.
1: Říká ředitelka Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť Jana Černá. Děkuju moc a ať se vám festival vydaří.
2: Moc děkujeme.
1: Ten, kdo sjednává mír v nebesích, zjedná mír i nám a celému Izraeli. Na verš z židovské modlitby zpívá Hana Maxová.

0: 10 obnovených židovských památek a desítky příběhů, které znovu ožívají. Unikátní projekt 10 hvězd vrátil lesk zrekonstruovaným synagogám i rabínským domům po celém Česku. Dnes v jejich autentickém prostředí najdete nejen stále expozice, ale i živou kulturu, od koncertů až po výstavy, které z nich stojí za to navštívit během léta. Na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Unikátní projekt 10 hvězd má na starosti Květa Svobodová z Federace židovských obcí v České republice. A protože je na letošní léto připraven opravdu bohatý kulturní program, pozve nás jen na některá místa.
2: Nejblíž z Prahy máme do Brandýsa nad Labem a tam je velmi pěkná výstava Jindřich Valdés. To je Kohinor, to je továrna Valdéska. Potom Kohinorka. Je to takové memento pro současnou dobu.
1: Synagogy a rabínské domy jsou v létě otevřeny, stejně jako ostatní památky, po celý týden, kromě pondělí. Stejně je tomu i v Nové Cerekvi.
2: Tam je moje oblíbená výstava, ta se jmenuje Hieronymus Lorm. To byl člověk, který pocházel z Mikulova. Ta výstava má podnázev Muž, který otevřel hluchoslepým svět. Je to neuvěřitelný osud.
1: Čím byl Hieronymus Lorm výjimečný?
2: Vytvořil abecedu právě pro hluchoslepé. On sám se narodil jako zdravý člověk, ale později ohluchnul, oslepnul. Takže on se vžil do té situace a dokázal přiblížit běžný život takto postiženým lidem.
1: Jak se výstava dostala do Nové Cerekve?
2: Původně byla ta výstava v Mikulově. Je to prostě příležitostná výstava, která putuje po synagogách. Doputoval až do Cerekve.
1: My teď vyrážíme na další cestu.
2: Pozvala bych vás do synagogy v Polici u Jemnice.
1: Tentokrát si můžeme poslechnout koncert.
2: Bude 23.8. Bude tam vystupovat Dominika Vajzašková a Jarmila Vlachová. Bude violončelo hrát s akordeonem. Já sama jsem zvědavá, jaké to bude, ale určitě to je hrozně zajímavé. A navíc ta synagoga v Polici je velmi krásná, má skvělou akustiku.
1: Poraďte nám, jak si vybrat z dalších zajímavých míst.
2: Já bych vám doporučila webové stránky, protože vlastně v předstihu tam uveřejňujeme plakáty ke všem těmhletěm akcím. Rozhodně si tam můžete vybrat, co je blízké vašemu srdci, co je blízké vašemu bydlišti, podle toho, kolik máte času.
1: Projekt, o kterém mluvíme, se jmenuje 10 hvězd. Je oprava 10 synagog definitivní, anebo ještě něco přidáváte?
2: Ta oprava je definitivní na těchto 10, ale my v poslední době se snažíme přidat, nebo přidali jsme 11, a to je právě ta Police u Jemnice. A v současné době pracujeme ještě na obnově synagogy v Neveklově a v Batelově, čili Neveklov blízko Prahy a Batelov na Moravě. Ovšem, tam je rozdíl v tom, že těch 10 hvězd bylo opraveno z evropských peněz, takže ta oprava šla poměrně rychle. Během 4 let se opravilo těch 10 synagog. A tady sbíráme peníze, kde se dá, takže postupujeme velmi pomalu. Ale přesto je pokrok vidět.
0: Šabatovému dni odpočinku patří chvalospěv Příteli duše od Česoucitu. Opět zpívá Hana Maxová.

0: Elie Wiesel přežil peklo holokaustu, 10 let potom ho mlčel a pak své zážitky sepsal ve své asi nejznámější novele Noc. Nakonec se stal jedním z nejhlasitějších bojovníků za lidská práva po celém světě. Od chvíle, kdy tento výjimečný spisovatel a nositel Nobelovy ceny míru zemřel, právě uplynulo 10 let. Jeho odkaz v následujícím příspěvku připomíná Leo Pavlát.
1: Elie Wiesel se narodil 3. září 1928 v rumunském Szigetu. Za války jako chlapec přežil věznění v Osvětimi a Buchenwaldu a po jejím skončení, nejprve ve Francii a poté ve Spojených státech, zasvětil svůj život literatuře, ale neméně výuce a obraně lidské důstojnosti. Jeho hlas se stal jedním z nejvýraznějších morálních apelů druhé poloviny 20. století. Tragickou minulost vždy chápal jako živou výzvu k odpovědnosti. Patřil k hlavním iniciátorům Muzea památky holokaustu ve Spojených státech, otevřeného ve Washingtonu roku 1993. Důrazem na aktuálnost ze shromážděného svědectví přitom ovlivnil koncepci tohoto významného místa připomínky Shoa. Jako mezinárodně respektovaný intelektuál současně vystupoval proti etnickému vraždění a bezpráví ve světě. Spolu vytvářel jazyk, jím se vztahujeme k paměti, humanitě a mravnosti. V roce 1986 bylo toto úsilí Elieho Wiesla oceněno udělením Nobelovy ceny míru. On sám byl již od své slavné prvotiny Noc z roku 1958 často vnímán především jako spisovatel, jehož tvorbu výrazně poznamenala osobní válečná zkušenost. Neméně důležitá je však pozornost, kterou ve svém díle věnoval židovské náboženské tradici. Činil tak přístupně a přitom bez ztráty hloubky, jak to v českém prostředí dobře ilustrují jeho knihy, uvozené jako příběhy. Příběhy o důvěře, proti smutku či o naději. Elie Wiesel přitom jen nepřevypravoval náboženský obsah, ale nabídl jeho osobitý výklad. Podobně koncipované jsou také jeho další česky vydané knihy. Bible, postavy a příběhy, Talmud, portréty a legendy či svět chasidů. Biblické postavy se zde stávají partnery dialogu. Talmud živým prostorem otázek, pochybností i naděje. Chasičtí mistři posilou v čase úzkosti a zklamání. Takto viděno lze celou tvorbu a veřejné působení Elieho Wiesla chápat jako příběhy proti smutku. Ne proto, že by popírali bolest, ale protože odmítají ponechat poslední slovo bez naději. Vztah Elieho Wiesla k českému prostředí nebyl jen nepřímý. V roce 1996 navštívil Pražské židovské muzeum, o rok později a znovu v roce 1999 se účastnil Mezinárodního diskuzního fóra 2000, pořádaného z iniciativy prezidenta Václava Havla. S ním sdílel pozornost věnovanou lidským právům a morální odpovědnosti ve veřejném prostoru. Elie Wiesel zemřel před 10 lety. 2. července 2016 v New Yorku. V době nových konfliktů, nenávistné polarizace a bezprecedentního nárůstu antisemitských projevů zůstává jeho důraz na paměť a odpovědnost snad ještě naléhavější než za jeho života. Oběti zemřeli, ale nenávistníci jsou tu stále, řekl při přijímání Nobelovy ceny míru a při stejné příležitosti, vždy musíme zaujmout postoj. Neutralita pomáhá utlačovateli, někdy oběti. A okřídlenou se stala jeho věta, opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. V Kanadě vstoupí tento měsíc v platnost zákon, který rozšiřuje trestní postih za veřejné vystavování nenávistných symbolů, za strašování u míst bohoslužeb a zločiny z nenávisti. Židovské organizace označily zákon za důležitý krok k ochraně ohrožených komunit. V Radnicích začal 25. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu. Koncertní cyklus, který současně připomíná historii místních židovských komunit, bude pokračovat na dalších 5 místech, včetně bavorského Flosu. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas.
2: zprávy.
3: Česká vláda chce zhruba do dvou týdnů v poslanecké sněmovně prosadit obnovení evidence tržeb. V Broumovském výběžku na Náchodsku začíná sledování vlků vybavených telemetrickými obojky. Tenistka Karolína Muchová bude na letošním Wimbledonu bojovat o účast v semifinále. A počasí zítra převážně velká oblačnost, opět místy přehánky, maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Vládní koalice chce do letošních sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V nejbližších dvou týdnech proto plánuje schválit například znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
4: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
5: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
4: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
5: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
6: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
5: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Výzkumníci z brněnské Mendlovy univerzity začali v česko-polském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají přitom data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují dvě šelmy. Odborníci pak určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí. Upřesní ochranář Miroslav Kutal.
7: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i ve větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
3: Na Brutalsku právě dnes začal už 17. ročník akce s názvem Summer Job. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo například s malováním. Cílem akce je podle koordinátorky Lucie Procházkové spojit generace a přinést do regionu Bruntálska nové vztahy.
8: Smyslem Summer Jobu není jenom práce, ale je to i v tom společenství. A to právě tvoříme skrze ten kulturní a společenský program, když vždycky přivezeme sebou, kromě těch mladých a té práce, i různé koncerty, divadla, nebo třeba letos podcast Přepište dějiny.
2: Sport.
3: Česká tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby Barboru Krejčíkovou ve třech setech a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Japonka Osakaová, která před několika málo minutami porazila světovou jedničku a první nasazenou hráčku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
2: Počasí.
3: Zítra bude velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni. Na severu republiky bude o něco chladněji, tam čekáme maxima kolem 18, vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Dálnice D4 je u Staré Huti na kilometru 29 v obou směrech stále neprůjezdná. Pokračuje tam vyprošťování havarovaného kamionu směrem z Prahy. Před odklonem na exitu 27 trvá klidný provoz. Naopak od Strakonic se zdržíte až 20 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Zámecké léto.
9: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
10: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, ať jich bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: Pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No, divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mně přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce,

0: akce, což nás čekají teďka opět pátý ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
1: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
0: V ní teďka sedíme.
1: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
0: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
1: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
0: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
1: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
0: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
1: Co tomu říkají rodiče?
0: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
1: Nedožili?
0: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
1: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
0: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
1: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
0: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
1: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
0: Já taky. Děkuju.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně ráda mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně ho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na hlavním železničním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi začala výluka. Od začátku příštího roku bude ve středních Čechách fungovat dětské advokační centrum. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí další dva duely osmifinále. A počasí v Česku zítra opět převážně velká oblačnost, k tomu místy přehánky maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Cestující na hlavním koridoru z Prahy do Pardubic musí ode dneška počítat s komplikacemi. Začala tam totiž údržba a oprava železnice. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje mohou nabírat zpoždění a všechny regionální vlaky budou nahrazené autobusy. Upřesní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Ve Středočeském kraji vznikne vůbec první dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo například svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat od nového roku, upřesní krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
3: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
0: Bude se přitom jednat teprve o druhé dětské advokační centrum v celé České republice. To první působí v Praze Holešovicích. S příchodem léta se v restauracích a provozovnách na Vsetínsku tradičně objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 nebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Provozovatel dětského parku v Karolince na Vsetínsku Jan Dudek upřesnil, co je na zaučování brigádníků nejvíce náročné.
4: U nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost. Sport.
0: Po včerejších postupech Francie a Maroka do čtvrtfinále mistrovství světa dnes poznáme další dva účastníky této fáze turnaje. Brazílie nastoupí proti Norům za necelou hodinu. O dvě hodiny po půlnoci pak začne utkání mezi Anglií a domácím Mexikem.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky hlavně na horách, nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, maxima zítra 20 až 24 stupňů, na severu republiky místy kolem 18. Vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Velké problémy trvají na dálnici D4 u Dobříše ve středních Čechách. Místo je nadále uzavřené. Mezi exity 27 a 32 vyprošťují havarovaný kamion. Jezdí se přes Dobříš. Se zdržením zhruba 15 minut počítejte ve směru do Prahy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si ji objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělali trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No, tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlahačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlahačkou, po případě pařížskou šlahačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, abych ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč, proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máče do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl majsvětlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
4: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí.
1: Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za třemi bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. Tři bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni tři jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěžích jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem. Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
3: Připravit Cicera není až tak těžké, to je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
1: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
3: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
1: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
3: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku. Jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
1: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
3: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče? To se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozů

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snět.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřejí. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili? Někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou alej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom
3: taky? A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžeme povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A. pařížskou šlehačkou, za B. citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Do České republiky se dnes vrátil tým, který pomáhal po silném zemětřesení ve Venezuele. Hygienici v Česku varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Tenistka Karolína Muchová nastoupí ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Osakaové z Japonska. A počasí zítra opět velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Do Prahy se dnes vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Ten od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
5: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
3: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště podle hygieniků může představovat zdravotní riziko. Seznam sledovaných lokalit a výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Lidé ale mohou i sami poznat, že je voda nebezpečná. Jak? Upřesní mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
6: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
2: Kontaminovaná voda může působit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo také střevní problémy. Opatrní by měly být hlavně malé děti, dále seniori a pacienti s chronickým onemocněním. Kraj Vysočina si zajistil pozemky potřebné pro výstavbu silniční přeložky ve Světlé nad Sázavou. Podepsal dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, přes které má komunikace vést. Spolu s přeložkou chtějí kraj a město postavit také most přes řeku Sázavu. Motoristé by se po něm mohli projet zhruba za 2 roky.
7: Radnice ve Světlé nad Sázavou usiluje o nový most už delší dobu. Stavba má totiž ulevit provozu a odvést část dopravy z centra města. Řidiči, kteří tudy projíždějí směrem na Habry, se díky novému propojení vyhnou náměstí. Nová trasa by jim taky měla zrychlit cestu. Magdalena Machová, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve 3 sadách a postupuje do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Osakaová z Japonska. Zítra budou bojovat o postup do čtvrtfinále ve 2 hrách Marie Bousková, Linda Nosková a mezi muži Jiří Lehečka. Počasí. Také zítra čekáme v České republice převážně oblačno až zataženo, k tomu místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni, pouze na severu místy kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směr dálnice D1 chystají noční omezení u sjezdu na Lohkov mezi kilometry 15 a 13,5 zavírají pravý pruh. Do rána tam budou opravovat značení. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
9: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
8: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
9: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
8: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
9: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátný na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
8: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
9: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
8: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
9: To je strašně vážná věc.
8: Tak se s námi pobavte.
9: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil a když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hybají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristí už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristí hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, a ježičmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divný vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesor a pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte. To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých holky. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? No. Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dekl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy a podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po 2 letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Ano, tam dokonce děti hráli kudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám 1, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí, co bych mu měl dávat 2? On za to nemůže. Tak jsem mu dal 1 taky. A to, jak měl i vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal 1. Když jsem to řekl 30x1, už se na mě vyprdli a dopsali ty 1. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň a míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, já má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ně vystupují různé osobnosti. A jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavili tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A také jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Já jsem tady jen kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel celkrou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře hlady.
5: To je rutin, já tohle mám celý život. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak, a on pál, o kuchyně, aby se nažral. A mě vám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali, ty kuchaři, nažer se, Komáre, to jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, aby mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena skovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
8: Ale aspoň, že to zdání zůstane.
9: Ale co tam je v tom vzduchu, ale co to
7: bylo? My tam jednou přišli s Vildourenkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorním, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam byla takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho růženu, jo. Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupali ty merunky a nakládali. Já pán, pak jsem to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
10: Promiň, a ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu, ale zajímavější věci vzpomínám na to, když jsem měl jednou z východního Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: Co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový tu čajovku. No a koupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? A ty jsi nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
11: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že ta moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
11: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zase nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se

0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60, to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
1: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka, pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte, a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakého Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Teďka, no jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no. To je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A, ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. Teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růžině, že musíme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna jedna. Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svatby. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího, vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanděn tam vez s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprdili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně. A jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka, a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali, a tam nechal hrdě tu škodovku, pán, to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvod se roztrh, že jo. A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanděna, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo, proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podal mu, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá,

0: no počkáte tady na nás dole nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že jo? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo? Když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že jo? Dodneška jsou s tím nepříjemnosti.
1: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. Teď je jako obrázek a tak... Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci. A mezi ně patříte už léta tvůj komár.
1: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal kdysi, jak končila ten minulej režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já mám ženo růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Na Češ teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte těch hadrů, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jinak prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů vyrost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude laciný. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kaufhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciný. Tak jdu za Turkama a najednou vám vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako obliknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. Tam byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, pán, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciné.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
4: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel, a jsme ho spouštili do hrobu. Takový potle se 8krát jsme museli vytáhnout.
5: To je krásný
6: to je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
4: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semlí město pořemního ruchu. Máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místa vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola, to je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka sváteční, nedělně pondělní, právě otevírá 23. hodina minula. Nejvyšší čas začít, co říkáte. Krásný pozdní stále sváteční večer vám všem, co jste napřímo, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a vy samozřejmě především vy naši stálí hosté nočních linek víte, že jsou před námi celé dvě hodiny společného setkávání se a společného povídání. No a dnes to v noční lince bude na vaše četná e-mailová přání opravdu prázdninové, protože otázka zní. Spali jste někdy pod širákem a jste Trumpové tělem a duší, a nebo raději takzvaný all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň a na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary, no prostě romantika. Byli a nebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně a nevadí vám voda z potoka a světlo petrolejky. Kdo vás k tomuto stylu života a k této filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě a myslíte, že tramping přežije internetovou dobu, a jaké zážitky si z pobytu v přírodě, pokud je absolvujete, tak jaké zážitky si odnášíte? Tolika mnohem více na toto velmi prázdninové, myslím, a velmi oblíbené tady v těch českých a moravských luzích a jejich téma. Určitě vás bude mnoho, kteří k tomu budete mít mnohé co říci, a telefon k nám jenom připomenu 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka, tam už mnozí píšete, a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Oh, tady byla pro nás, pro všechny, Petra Černocká se svojí písničkou Vrať mi zpět můj smích. No a během téhle písničky se k nám jako první dovolala Helča od Poděbrad. Krásný večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Jo, já taky všechny zdravím, všechny nespalce, hlavně všechny čundráky.
0: Jo, jo.
1: Protože že po Trampstu se říkalo čundráci.
0: Ano, ano.
1: A já teda jsem moc nejezdila, jako svobodná jsem párkrát byla a pak jsem se k tomu dostala víceméně, že mě k tomu přemluvil tehdejší přítel a to už mi bylo přes 40.
0: No to nevadí, my, no.
1: No to nevadí, ale zjistila jsem, že prostě nemá cenu něco plánovat na ten čundr, protože když ti říkají, my to všecko máme dopředu, jo, tak ani náhodou. Prostě první hospoda, co zazdí, a jel se Počerák někam k Vlašimi.
0: Aha.
1: Šlo se samozřejmě do hospody, že jo, a protože se jezdilo v pátek, takže po práci, tak se do té hospody přišlo tak nějak k večeru.
0: Ano.
1: No a už to za chvilku to začalo, že jo, kluci vyvolili kytary, začalo se hrát, no a pak to letělo, kluci, tady máte pivo, kluci, tady máte panáka, no a to byla konečná, no a jelo se, nikdo neměl baterku, samozřejmě, protože my přece tam dojdeme za světla, jo, a my víme přibližně, kam se jde a kde se bude spát. Ano. No, akorát teda, že tam byl jeden, kterýho jsem neznala, to byla parta, kde se scházeli vždycky na výročí, jo, takže to byli kluci, kteří se znali z úplně jiných skupin. No a ten jeden tam měl psa německého ovčáka. A já mám hrozný závratě za prvé, takže já jsem třeba dvakrát málem vypadla z okna, takže vždycky v okna musel mít mužský doma.
0: Jo.
1: A nelezu na žádný výšky, nemůžu na rozhledny, jo, nesmím na lanovku. Tak. A navíc se hrozně bojím psů cizích. Takže já jsem se tomu psovi moc nepřibližovala. No ale jak se hrálo, že jo, a lítali tam panáky, tak samozřejmě to bylo, dokud odspoda nezavřela. Tak nás odpůjčkej vysypal a teď nikde nikdo. Na kraji vesnice už končily veřejné osvětlení.
0: Tma jak pytli, ano, ano.
1: A teď kam, jo, no, bez baterky. A přimotali se tam nějaký dva kluci, ten jeden měl takový dlouhý, velký nůž, jo, připevněný k pásku. A my vás dovedeme, tak jsme někam šli a pak jsme někde lezli. A to byly jako kořeny, já jsem tam byl takový schod v hlíně. No prostě jsme lezli do nějakého šíleného kopce. A já už jsem se potom bála docela. Jsem si říkala, kam nás ty kluci vlečou. Ty byli všichni z té naší skupiny, všichni byli pod parou, že jo, takže jim to bylo jedno.
0: Takže zvesela do kopce, ano.
1: Jo, akorát ten, co měl toho psa, tak ten jako byl střízlivý. A já mu říkám, hele, mně už se to nelíbí, kam nás ty kluci vlečou, když tě vůbec neznáme, ještě ten nůž takový. A došli jsme na nějakou mítinu, nebo teda spíš dolezli.
0: Aha.
1: Já říkám, tady už bychom se měli prostě nějak to zastavit a vyspat se tady.
0: Ubivakovat, ano.
1: No, takže ty kluci pokračovali někam, no a my jsme se tam rozložili na té mítině, jo, kluci vlezli do spacáku, já taky. Jenomže se mi potom, jo, ale bála jsem se, tak jsem nemohla pořádně spát. A pak se mi chtěla na záchod, tak jsem říkala, Herko, tak já se odplížím tady v okuzel, tam se někde přičápla, vyčurám se. Jenže jsem se bála toho psa, protože jakmile jsem se zvedla, tak mu zavrčela. No, takže mě pěkně mě zase přišpendlil. No a tak jsem koukala do blbá a už se začínalo jako svítat a to holka, když se rozednilo, když už bylo vidět,
0: no,
1: tak ještě, že mě ten pes teda hlídal,
0: no,
1: víceméně, aby se nehejbala. Protože kdybych udělala pár kroků, tak jsem se možná i zabila.
0: Jste byli na nějaký skále?
1: Já,
0: nebo
1: já jsem zjistila, jo, že jsme na nějaký skále.
0: Je.
1: Vysoký. A dolů nevedla žádná cesta, proto my jsme se tam drápali přes nějaký kořeny.
0: Aha.
1: Já když jsem to viděla, tak se mi úplně udělalo zle, takže jsem budila kluky a říkám, hele, jak se dostaneme dolů? A ježišmarja, jak jsme se sem dostali, já jsem říkala, no drápali jsme se sem, ale mě teda dolů nedostanete, já se bojím, jo, a já neudělám ani krok, já prostě to je vysoko, no já nevím, kolik to mohlo být, takových 15 metrů,
0: no, což je nám hodně.
1: No, takže jeden les pode mnou, dával mi nohy na různý ty kořeny a na různý ty prohlubně a jeden nade mnou, který mě držel za ruku, jo, abych se nebála a abych náhodou se nepustila a nesvalila se a nestrala ještě toho jednoho sebou.
0: Jo.
1: Takže to byl hrozný čundr, hrozný.
0: Takže vzpomínka zůstala až do dneška, jak to tak poslouchám.
1: No, to nemůže zapomenout.
0: Ale jinak spadá. S paní Počirákem potrženo sečteno,
1: jo,
0: příjemná
1: dobrý,
0: věc, ne?
1: Dobrý,
0: tak, to je dobře.
1: S paní Počirákem není špatný, když teda si to užíváš, když opravdu
0: a
1: ráno se
0: rozedívá
1: a je příroda a tohle. A jednou jsme spali pod takovým skalním výčnělkem, to zase bylo příjemný příležitosti. A tam to bylo dobrý, protože jsme byli chráněný, jo. Ale taky bez baterky, no. Kdybych mě ještě někdy bejvala jela, tak už jsem si ji určitě přibalila, ale já tak už jsem tak radši nikam nejela.
0: Nikam s nima nejela. Tak tolik na úvod, no. Helča, od Poděbrad. Helče, moc děkuju, jinak přeju klidné prázdninové dny, hezké léto, moc si ho užij a hodně zdraví přeju taky, ano?
1: No já jsem taky a ať jezděj, ať kytary hrajou,
0: ano.
1: Protože to je krásný.
0: K létu to patří.
1: Já teda mám ráda country a budu ho mít ráda vždycky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožora je skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou, jedna známá to filmová písnička. 17 minut po 23. hodině, to je přesný čas a dovolala se k nám z Frýdlantu Jarča. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeju já vám krásný večer, Jituš, i všem lidičkám, co poslouchají.
0: Děkuju za všechny.
1: A chci říct, že mám krásné vzpomínky. Když jsem byla malá, tak jsme se tenkrát sešli na Hartě. A když nás jich bylo hodně, tak my jsme šli spát třeba do stanu jako malí děti. No a byli jsme na zahradě, protože tam se to zamykalo, že na noc, když jsme byli malí a dospělí byli nahoře, no a akorát si chodili k nám dívat, jestli spíme. Jo. Jestli tam neděláme nějaký hlouposti jako malí děti.
0: Jo.
1: No byl 4 roky, takže já si to pamatuju.
0: No tak to malinká úplně, ano.
1: A já byl ze všech nejmenší už ve stanu. Protože tam byly větší, že jo, já jsem spala, protože já jsem byla vždycky unavená, když jsem byla menší. No a oni prostě říkali, no, tak budeme spát, no najednou přišli a koukali na nás, zospělí, jestli spíme, no jo, spím, že spí, no tak jsme spali, že jo, a já jsem spala tvrdě, ale ty větší jako tvrdě nespali, ty měli takový, neměli takový tvrdý spánek jako já. A pak mám další příběh, před 4 rokama, mě říkala praneter, hele, jadu pojet se mnou, vem si teda přikrývku a poštářek, co máš nejradši a budeme spát v autě, protože chatka byla plná, byla tam neteř a vlastně její odneteře táta, že jo, a jeho paní, no a vlastně praneteře babička, teda babička, který je děda.
0: Ano.
1: A my jsme jeli za nima do sloupu a druhá neteř ta spala taky v autě, protože to bylo obsazený, že druhý den jela k ním třetí neteř. A já jsem v praneteři jela třetí, jako druhý den domů, protože jsme tam byli jen tak se podívat na ně do sloupě. A my jsme spali v autě, tak jsme se uspali v autě. O 11. A já už byla věcí zůru.
0: Jo.
1: Takže mi stačí 3-4 hodinky spát takhle, protože jsem byla jako to a neteř se mě plaklekla, jak vyšla ven, co tady děláš, ale tak brzo. Ve 4 na 4 říkám, no koukám, no poslouchám, ty zvířata, které jsou.
0: Jo, noční
1: tak
0: zvuky,
1: dívám,
0: no jo.
1: Ano, že to musí to, to je zrovna v lese v tom sloupě, co jsme tenkrát byli za nima. Byli jsme se na ně podívat, jak tam válčej.
0: Ano,
1: no tak jsme tam si museli sednout, je opekat, jak jsem si musela dát pekáček, že jo, jinak by to nešlo.
0: No klasika, takže radši jste přestali v autě než počirákem, jo, že byste hodili celtu na zem.
1: No,
0: tak.
1: Protože my jsme neměli tam nebylo jak kde se dá celtu, protože tam byly chaty a auta, takže tam se nedalo.
0: Jo, takže radši v autě takhle.
1: No, proč ne?
0: Ano.
1: A tak jsme takhle se vyspali, no já jsem byla ve 3 ráno zůru, takže já jsem byla brzo. A neteř se mě lekla, když šla na záchod jako. Já říkám, nelekej se, já jsem tady, já jenom tady pozoru, sleduju, co se tady děje venku, zvířata tady poslouchám.
0: Tak nebáli jste se a bylo to všechno v pořádku, jo?
1: No, ano.
0: Tak
1: ano,
0: to je dobře.
1: Ano.
0: A letos na prázdniny bude nějaký vandr, Jarčo, nějaký tramp?
1: No.
0: Do přírody?
1: No, tak já chodím do přírody tak jako... Já jdu k rybníku a to je taky vlastně příroda. Tak já chodím pro vodu, takže já jdu taky k rybníku a tam jsou taky stromy, tak to je pod zámkem, to je jako příroda.
0: Takže takové venčí výlety a procházky.
1: Ano, zámecký rybník to máme.
0: Jo, no tak to je krása. Dobře, tak jo, tak já moc děkuju za návštěvu, přeju taky hezké léto, hezké dny a děkuju moc za návštěvu, za povídání, jo?
1: Ano, prosím, naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byli pánové Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, kteří se vypravili na kosmický vandr. To vše v noční lince, kam se dovolala také paní Marcela z Polabí. Marcelo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, taky přeju.
0: Děkuju.
1: Já jsem trošku se popletla, protože já jsem pro vás měla tenhle příspěvek připravený. A asi týden dozadu jsem se dovolala na vaši kolegyňku a ona, tak nám to řekněte, bylo to podobný motiv, jako máte vy, nebo...
0: Jo, to nevadí, tak nám to zopakujte, klidně mnozí neslyšeli, já taky ne.
1: Jestli vám to nevadí, tak
0: to víte, že ne. Mm-hmm.
1: Takže já k tomu něco povím.
0: Ano.
1: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny, chystají se všechny děti, nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že je louka zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří. Vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No to byla krása, tak krásně jste to složila, krásně jste nám to i přednesla. No a co vy sama, Marcelo, na takové nějaké vandry, trampingy s paní v přírodě, ať už pod Celtou, nebo jenom tak zkrátka pod Čirákem?
1: Já jsem narozená v první polovině minulého století, takže já už teď vůbec ne.
0: No a za raného mládí taky ne?
1: No, jezdili jsme i Lužnici, jsme jezdili několikrát. Jako
0: no vidíte.
1: Tak samozřejmě.
0: A na těch vodáckých táborech jste si stavěli stany, nebo jste spali zkrátka jen tak v těch kempech? Opravdu pod Čirákem.
1: No to byly stany s podsadama tehda. Jsme teda spali jako to. A jinak jsme si stavěli stany jenom tak, když jsme jeli na vodu, no tak tam, kam jsme dojeli, že jo?
0: No jasně. Jak to vyjde zrovna, no, to je pravda.
1: No pomáru, plno. To,
0: ano, ano.
1: Udělali, takže pak, když jsme si vařili, tak jsme sůl měli v tekutém stavu, takže jsme si to tam solili. Solili tím tou slanou vodou.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak to byly, jenomže to je to, co už dneska hodně se vytrácí. Tím, že vlastně takhle je jiná doba, lidi můžou dneska do světa, že jo. Nemohli se dostat nikam, no tak teď využívají toho, že jezdí po různých destinacích do ciziny, budíš jako... Každému to přeju, ale my jsme si strašně vystačili i s takovýhlema.
0: No ale co já vím teda, co slyším, tak na vodách na Vltavě a na Lužnici stále plno, dokonce až přeplněno.
1: No, tak to teďka zase jako už se to všechno zase vrací trošku. A je to škoda, že některý dávají přednost víc, teda ty cizině, no tak chtějí poznat. Svět.
0: No to všechno má něco samozřejmě. Ano. Někteří stihnou obojí a je to úplně ideální.
1: ale jo, krásný vzpomínky má člověk. I na ty dětský tábory, když jsme jezdili na tábory, a to nebylo na týden, to bylo vždycky na tři neděle.
0: Ano.
1: Takový jako, že se nám bude stejskat nebo něco, no tak to prostě se jsme tam odjeli a
0: bylo po stejskání.
1: No. Takže to bylo to hezky, ale to je všechno pryč a dneska je to trošku jinak, ale ráda bych, kdyby ty lidi nezapomínali na tu přírodu a na to, co my máme tady krásného.
0: Určitě.
1: My tady máme strašně moc krásných destinací. Kde se taky dá, že jo, no, tak jenom taková motivace.
0: Dobře, tak paní Marcelo, moc vám děkuju, přeju vám vydařené léto podle vašich představ.
1: No tak, já už toho moc nenadělám, ale to nevadí, užiju si to.
0: No to je dobře.
1: Vedra, to jako musím být doma.
0: Jo, ty velký vedra, ne, tak mám přeju krásné letní dny a moc děkuju za návštěvu, mějte se hezky.
1: A vám taky.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hanna Zagorová a její biograf Láska, ta krásná to písnička, ale právě končí a na telefonu máme Františka ze Židlochovic. Františku, zdravíme na Moravu, hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vás zdravím do rádia a všechny posluchače u další linky.
0: Děkuji moc krát, doufám, že se máte hezky svátečně. No a co vy ano. A takové zamladá trampy, vandry s paní pod čirákem, eventuálně pod stanem?
1: Podstanem, paní Jítuško, jsem spál asi dvakrát. Jednou s kamarádem švagrem na Mláchovým jezeře a jednou s rodinou na Znojemské přehradě, na Vranovské, jo? Tak to bylo tak všechno. Ale pod čirákem, to vám řeknu. No. Já jsem dělal řeří u Prahy, to bylo v roku 59-60, jo? No a jezdili jsme za kulturou z té řeže, se jezdilo za kulturou do Prahy. To nás tam táhlo, víte? No, jako kluci třeba partia a teď jsme se odtaď vraceli, to jsme si vždycky našli poslední vlak, který je na Děčín, jo, na Kralupy a tak.
0: Jo.
1: Tak jsme jeli posledním vlakem a vystupovali jsme v Žalově. A to je na Žalově na levé straně, na levém břehu Vltavy, jo.
0: Ano.
1: A ta Vltava se musela, tam je převozník, tam byl v tenkrát. Převozník a ten nás převážel do řeže, jo? Jenže poslední vlak tam už potom nikoho on nevezl nebo tak a nepřevážel a tak, že jsme tam museli zůstat, až přijede k Dadanánem, kdy on zase odvážel
0: když
1: lidi.
0: Když přijede a probudí se,
1: převážel, jo? No. Ale co teď, tak tam byly takový jako nějaká louka, nebo co, byly tam nasečeny kopky sena. Tak tam jsme vždycky, a bylo to jenom v letě teda, že samozřejmě.
0: Ano.
1: No, tak tam jsme na těch kopkách vždycky jako kluci si zřímli, jo, třeba takový 3 hodin, do 4 do rána jsme si tak jako zřímli. My jsme, někdy jsme pokoušeli pískat na něho, on tam bydlel, on tam měl domeček, on se měl Vilda, ale příjmení nevím. No a tak jsme pískali a to nic nepomohlo, tak pak už jsme vždycky automaticky tam zalehli do kopek v letě. A
0: čekali na ráno.
1: Tři hodinky jsme si zříbili, jo? No,
0: jo.
1: A tak...

0: vonělo, víte, a protože já jsem z venkova, tak mě to obzvlášť vonělo, jo.
1: No je, krása, takže jste se nebáli ničeho, nic, krásně jste si, krásně jste si schrupli.
0: No, tak, mě, tak to bylo, no. Někteří kluci si odtaď vezli holku od, z Prahy, jo.
1: Aha.
0: No, tak tam měli zábavu, jako, jo, té kopci. Ty tam měli zábavu, a my jsme jim to záviděli a tak, no. Jo. To byli starší, takový si má už, jo. No, ale takový zážitky jsem měl, no.
1: To no bylo, tak to je krása. To bylo, krásný no, vzpomínky, no. Krásné letní zážitky, ano. Jak přespat zkrátka, když no. Převozník už nejezdí přes vodu zrovna.
0: No. Takže takhle, no, říkal, no, tak teď už, jak to tam je, si to zastavuje v Žalově a potom u té lásky to vodní asi jenom půl kilometr popojat, tak to nevím, jak to tam mají v zemi. Dvě zastávky blízko sebe, no, nebo je to jenom třeba u té lásky ta zastávka, jo?
1: Tam, jo, no. Třeba nám někdo ještě se ozve tam, kdo to tam zná, kdo tam žije a bydlí. No a Františku, co vaše vnoučata a děti? Jezdí na nějaké vandry, tábory a tak?
0: No, děti, myslím, možná Milan, syn a Martinka, dcera, ne, ta nikde, myslím, nebyla, ale vnoučata jsou teď v Chorvatsku. Včera jeli jako s synem, jo, tak ti jsou... Ty jsou teďko v
1: Ty si jeli užívat no. Moře, ano. Tak to je dobře, no, že si užívají.
0: No, takže tak, no.
1: Dobře, Františku, tak moc děkuju taky a přeju krásný víkend sváteční a hezké dny další. Mějte se hezky.
0: No, děkuji, dobrou noc.
1: Děkuju, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. Máme 11:45 a na telefonu paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já taky vám přeju všem pěkný večer a chci se připojit. Je to už hodně let, ale prostě nezapomenu na to. Můj manžel byl ze Slovenska a blízko nás byla posádka vojenská. A několik chlapců ze Slovenska se tady oženilo a zůstali a ještě s těma, co byli na Slovensku, tak jsme byli v kontaktu. A kamarád dostal auto na poukaz z Dunajské Středy. Jeho sestra zažádala. Tak jsme se domluvili, že teda pojedeme se podívat na Slovensko. No tak jsme jeli a byli jsme v Liptovský Mikuláši, v Hybech a pak jsme jeli do Bardejova a tam byla taková, ale vždycky jsme někde večer zastavili, postavili stan, někde jsme u vody vždycky, tak nějak hledali a jeli jsme do Bardejova a tam byla okresní cesta, ale byl to samý kámen. A my jsme tam píchli. A když jsme jeli, tak mamka nám na cestu napekla koláče. No a my, jak jsme byli dvě rodiny, že tak jsme měli nacpanej kufr. A kamarád musel vytahovat rezervu a říká, no za ještě ty koláče a to. A jak jsme zastavili, tak okolo nás bylo plno dětí. Tak já jsem ty koláče vzala a prostě těm dětem jsem dala. No ale dojeli jsme k tomu kamarádovi a pak jsme šli si postavit stan do Bardejovských kupelů, nebo tam byl. A tam byl i pramen nějaký léčivý a kousek dál od nás měli postavený stan studenti z Prahy. Ráno, když jsme vstali, tak tam bylo ještě těch pár koláčů, já jsem počítala tak nějak na zadní kolečka, no tak jsem jich tam pár nechala a chlapci, ty studenti pili akorát mlíko, tak jsem jim ty koláče nabídla. No tak ještě, no tak jako kluci byli rádi, že tak ty koláče jsme snědli a my už jsme se vraceli, jenomže jsme se vraceli v neděli a všude byly obchody zavřený. My jsme koukali po nějakým poli, aspoň do kurku si utrhnout nebo něco, protože jsme měli hlad. No a nikde nic jsme s ničím se nesetkali, tak jsme až v Litomyšli došli do restaurace a tam jsme se najedli. A pak po druhý jsme jeli taky se známými a to jsme jeli prostě do Banské Bystrice a tam tudy jsme jako projížděli ten Nižný a Vyšný Komárník, jsme se byli podívat a na Dukle a tak jsme asi 2500 kilometrů udělali a když jsme jeli do té Banské Bystrice, tak jsme se nějak zdrželi a ten stan jsme stavěli už večer a ráno jsme se probudili a okolo nás bylo stádo krav. A co jsme měli v té takové předsínce v tom stanu, tak měli jsme tam nějakou mrkev, prostě nějakou zeleninu a to tak nám to krávy všechno rozčochnili. Takže jsme toho nic neměli, ale mám pěkný vzpomínky.
2: No je, je.
1: Pak jsme jezdili k rybníku řeka a to je u Havličkovýho Brodu, jmenovalo se to Křížová a teď to je Krucemburg. No a objížděli jsme taky Dáškola a prostě tak nějak ty rybníky, ale tam jsme stanovali a ráno jsme vždycky v 6 hodin vylezli a šli se vykoupat. Tam byl asi 4-hektarový rybník, pak jsme zalezli do spacáku a spali jsme. No, nejdříve jsme tam byli 4, pak už nás jich jelo asi 8 vždycky na ten týden, takže... Ale ještě jsem si vzpomněla ten kamarád, co jsme s ním byli v tom Bardějově a tak, tak jsme měli teda jeden stan velký a on spal, prostě měl sekírku pod tím, pod hlavou, jo. Že se bál, kdyby náhodou
2: kdyby něco,
1: to by... No, takže byly takovéhle vzpomínky.
2: Ale dobře, to všechno
1: stanování.
2: Dopadlo, tak to jsem ráda.
1: Dopadlo tak... to dobře. Tak jo.
2: A hezky vzpomínáte. Boženko, tak. Moc vám taky děkuju za krásné vzpomínky, za hezké zážitky, které jste nám převyprávěla tady a přeju také hezký večer a hezký sváteční víkend. Užijte si ho. Mějte se hezky, díky.
1: Vám taky všem a dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkujeme.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová, Jenom blázni se radujou. Tolik písnička, půlnoc klepe na dveře a před půlnocí pozdravíme do Šternberka Bohumíra. Krásný večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: 60. léta to začal stop, tak jsem jezdil stopem. V 15. letech jsem byl stopem v Maďarsku.
0: Krása.
1: A pak jsem se dal na trampování.
0: Jo.
1: To se jezdilo hodně na pastviny, na přehradu takovou. A to se šlo vždycky večer do hospody, najel se na nějakou svačinku.
0: Ano.
1: No a po cestě se kradlo dřevo, aby bylo oheň.
0: Aby bylo na ohýnek, jasně.
1: No aby bylo teplo do ohně.
0: Jo.
1: No. Takže se dali hodně kamení bylo kolem ohně. Věci se dali do stanu, vždycky někdo se sebou měl stan, to se dalo do stanu, no a polehávali jsme kolem ohně. A já jsem měl s sebou bílé prostěradlo, do toho jsem se vždycky zakumlal, nebo aj dva, jako, no a tak jsme vydrželi do těch 4 hodin do rána. To tak bylo běžný.
0: Jo.
1: No a jednou jsem vám zavítal, já jsem málo jezdil vlakem, já jsem většinou stopem, jako a jednou jsem vám chytil stopa, já nevím, jestli ten pán ještě žije, jako já, to byl on se nebrát pionýr, a on to vzal na červenou vodu,
0: ano.
1: No pak brácha byl na vojně v Liberci, tak jsem si říkal, no pojedu za ním a tam někde v Krkonočích, tam to někde... mě to chytnu a přidám se k ním. No a tam vám jsem, už to bylo pozdě, protože na tým pionu, kde to ve dvou, to se nemohlo jít rychle, jakože.
0: Jasně.
1: A on jel taky za rodinou, tak musel jít dopatrně a takový, tak mě, jak jsou Jánský lázně, tam já už si to přesně nepamatuju.
0: Jo.
1: No prostě tam mě vysadil.
0: Ano.
1: Já jsem šel tím lesem, to byla tma, a představte si, mě zastavil hadrolet, jako ta teď to nemám na jazyku, no, tříkola.
0: Tříkolka, ano.
1: No, ten hadrolet, my jsme to říkali.
0: Jo.
1: No. A on vám mě vzdál, on mě někde si na chalupu, taky jako já, ale říká, víte, to máte cesty, já vás tady musím vyložit jako já. A jak svítil tím hadroletem, tak jsem uviděl kopky cená, jako já, tak říkám, paráda, tady cestím. Tenkrát se dalo přespat v Přikopě, já nevím, u lesa na kraji, jako já. Dneska by to bylo divný přespadne, kde nebo vůbec kopce sena, to ani kopky už se dneska nedělají. To byste musela chytnout nějakého soukromíka. No. A ráno jsem se vám probudil, to bylo asi 17:30, já jsem tvrdě usnul, jako. A dorazil jsem do toho Liberce, za bráchou, ten se diví, co tam dělám a jak brzo a co naští a takový. Naši o mě vůbec neměli strach. No, tak já jsem trampoval. A já jsem pojezdil celou republiku.
0: No.
1: Celou republiku. A vždycky v práci říkali, ty se nestratíš, jako ty se nebojíš a to je důležitý, nebát se, jako já. A taky vám řeknu jednou, to už končilo to moje trampování.
0: Ano.
1: Jsem šel skoro 30 km pěšky z Náchoda.
0: Pánečku.
1: Náchoda z Velké Petře a ve velkým deštu, jako ale přežil jsem to a jsem tady.
0: Jo, takže no. Taky rád vzpomínáte no. I na tuhle tu po mně. To je docela dlouhá túra, 30 km. To vám řekl.
1: Kluci, Olek, vynikající nálada, každý řekl něco, jako. A rozdělili jsme se o jídlo, kdo měl co sebou. V pohodě. Dneska
0: tak to je dobře, že máte takhle krásné vzpomínky.
1: Kdyby se znova narodil, tak bych to zase dělal.
0: Jo, zase no. Znovu, zkrátka, krásné prázdniny s Baťohem na zádech. Výborně, tak Bohumíre, moc vám děkuju, přeju hezký večer.
1: Děkuji a přeji dobré poslouchání.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se krásně, naslyšenou, zdravíme do Šternberku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zicha.
1: Tak s písničkou Karla Zicha jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí, ale sváteční, s datem 6. července. A na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den sváteční, krásný, vydařený, abychom si ji užili podle svých představ a aby se nám zkrátka všechno dařilo. Pokud vás čekají nějaké pracovní aktivity, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky. A pokud vás čeká den volný nebo výletový, tak si to moc a moc užijte a hlavně s úsměvem a hlavně ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma: spali jste někdy i pod čirákem? Jste Trumpové tělem a duší, anebo raději all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil raní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň, na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary. Prostě romantika. Byli anebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně? Nevadí vám voda z potoka, světlo petrolejky? Kdo vás k tomuto stylu života a k téhle filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě. No a myslíte, že tramping přežije třeba současnou internetovou dobu? Jaké zážitky si z pobytu v přírodě pamatujete a jaké si odnášíte nebo jaké jste si odnesli? Tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Diana Bartošová a její písnička se jmenovala Dotek lásky. No a teď na telefonu pozdravíme paní Emu do Javorníku u Jeseníku. Krásnou noc, paní Evo. Emo, vám přeju a moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Děkuju.
1: Protože já když přijedu večer z práce, tak bez vašeho rádia neusínám.
0: Děkujeme za přízeň a za věrnost.
1: No, včera měl Honza směnu a nebylo boha se tam dovolat.
0: Jo, někdy je to těžký, já vím, no.
1: No, dneska máte perfektní téma.
0: Tak to je dobře.
1: Trampové. Já jsem v 15 letech jezdila na tramp, že jsme byli takhle založeni doma. Ale měli jsme kotlík, vojenskou deku smotanou jako Ferda Mravenec.
0: Jo.
1: Můžete to představit.
0: No je.
1: Tak a celtu. Přijeli jsme někde na Šumavu, našli jsme si super stromy, nasadili celtu, kluci posekali větve jehličí, dali to na zem, no to jsme hodili deky. Přespali jsme a pochodovali jsme dál, jako jo. A dneska já jsem servírka, hospodská, no. A chodil turisti a mají ty bagle a vždycky jim říkám, co v těch baglech máte? Obývák, koupelnu, my jsme měli deku, celtu a někdo nosil rendlík, které jsme si vařili jídlo. Asi tak nějak, jako jo. A dneska, když je turisty vidím, tak to mám prostě hrozno. Jo, a nenosil kytary. My jsme měli kytaru, housle.
0: No krása.
1: Ráda na tady časy vzpomínám, protože to bylo úžasné. Od 15 let mi rodiče dovolili jít na trampy, že viděli, že jsem zodpovědný člověk.
0: Ano.
1: Asi tak nějak.
0: Ano.
1: No a já volám z Javorníku u Jeseníku.
0: Krásný to kraj, no.
1: No úplně nádherný, máme tady, teda já říkám, můj nádherný zámek. Muzeum, kousek dál je tančírna, radši údolí.
0: Je, takže je tam kam se vypravit na výlety a kde eventuálně i přespat pod Čirákem, že jo?
1: Prostě a já dělám v Jeseníku, jsem, i když jsem v důchodě, tak ještě pořád sloužím jako servírka, když jste mě vyžádali a všem turistům říkám, odkud jste, zase Králové, byli jste v Jeseníku na zámku, ještě ne, v Javorníku na zámku, ještě ne. Já říkám, no tak jděte, úžasný, na celý den krásný výlet.
0: Ano.
1: Prostě něco nádherného.
0: Tak to tam mají dobrý turisti, že jim poradíte takhle a pošlete, kam se mají podívat ještě a co stihnout.
1: No, abyste u nás už byla v Javorníku?
0: Já myslím, že určitě ne teda. No, bohužel, taky mám spousty takových těch míst na mapě, kam by bylo potřeba ještě dojet se podívat.
1: A já se zeptám tak jako na rovinu. Četla jste knížku Kladivo na čarodějnice?
0: Nečetla jsem knížku, viděla jsem film, ale to už je dávno teda.
1: No, takže ty exekuce, které v té době probíhaly,
0: ano,
1: se probíraly u nás na zámku.
0: Ano.
1: V Javorníku to patřilo pod Wrocław, pro Polsko, než se vrátili zpátky. A potom ty ženy a muže odváželi do Losin a tam je upalovali u té...
0: Jej, no jo, temná historie.
1: No, a to je skutečnost, to není jako výmysl. No. A ty zařebná Sisi u nás na zámku trávila asi 2 roky, jako když utekla a potřebovala klid.
0: Ano.
1: U nás na zámku má se komnaty s vešaty, což je úplně úžasné. Takom zámek se celý zveřejnil, že je možnost do půdních prostorů, do skladních prostorů.
0: Jo, že se lidi dostanou.
1: No, něco úžasného.
0: Tak to je krása.
1: Já mám pejska, jezevčíka.
0: Ano.
1: Dianku. Když mám volno, tak moje procházka je zámek, protože říkám, že je to můj zámek.
0: Jo.
1: A mimo jiné, ještě mám takovou maličkost, že jsem seznámila s manželem, tak jsem byla rozvedená o Mlzdovec.
0: Mm-hmm.
1: A jezdili jsme do Javorníku tady na ubytovnu randit.
0: Jo.
1: A tak se tam Javorník zalíbil strašně, že už tady bydlíme 9 let.
0: No vidíte to, jak se člověku některá místa stanou osudovými. Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju taky za vlastně prázdninové pozvání pro ty, kteří nebyli, tak aby věděli, nebo to tam mají kousek, tak aby se zastavili a zavýletovali. A jinak vám přeju hezké letní dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já taky, protože já když jdu večer z práce, tak když jdu spát, tak si pustím vaše rádio.
0: Tak to je dobře, že...
1: úplně ty témata. A včera Honza měl takové super téma.
0: Jo.
1: A nedovolala jsem se, tak se což mě strašně mrzelo.
0: Určitě
1: jako.
0: Se dovoláte zase příště někdy. Mějte se moc hezky, paní Emo, děkuju, určitě. Naslyšenou.
1: Taky vám přeji hezký večer a všem posluchačům úplně úžasné. Prázdniny, léto, krásno.
0: Dobře, ráda vyřizuju.
1: A kdyby někteří zavítali do Jeseníku,
0: mm-hmm.
1: tak hodil hotel Pradět na náměstí,
0: mm-hmm.
1: zahrádka. Stačí říct. Slyšeli jsme, že tady sloužíte.
0: Paní Emma,
1: a
0: dobře. Tak jo, krásné léto, naslyšenou, zdravíme do Javorníku.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Eva Farna, Všechno nebo nic, tak se jmenovala písnička. No a dovolala se k nám Olinsko Přivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás zdravím taky po delší době, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Tak to bylo rychlý, ano. Tak doufám, že něco přidáte k těm trampům, čundrům, vandrům a s paní Počiráky a tak.
1: Ano. No, já jsem s tím vlastně začínal, když jsem se dostal Moravského Slovácka, kde jsem se teda narodil, kde jsem vyrůstal, do Rožnova, na Promyslovku, tam jsem byl na internátě.
0: Ano.
1: A protože jsme vlastně tam byli taková partia z celé republiky, tam byli kluci z A6 z Prahy a tak dále, a já jsem tam z Jižní Moravy, takže na víkendy jsme nepravidelně jezdili domů, tak jsme se zebrali v pátek a vyrazíme do toho terénu. Paní Počirákem je úžasná věc.
0: Ano.
1: Vzpomínám si, moje první spaní, to byl vlastně takový pokus o čundrování ještě na základní škole, tak to jsme s kamarádama vzali velký stan, nebo Ačko takové větší, pro možná 5 lidí. To jsme si postavili u nás v lese, kousek od nás asi 3 kilometry. A měli jsme malý stan, ale co jsme si nevzali, deky a spacáky, nic.
0: Jo.
1: Takže jsme vlezli do toho stanu na večer, vlezli jsme do toho malého stanu, co jsme se zamotali. To byla zima. Vybrovali jsme od večera až do rána. Ráno jsme stanuli. My jsme nespali, takže jsme se prostě jenom zvedli, zbalili jsme to všechno a šli jsme domů. Dostali jsme világoš, protože jsme neřekli, že jdeme na noc pryč. Tam byl povyk, že jo?
0: No je.
1: A pak dopadlo to teda jako pár fackama, co to vyřešilo. Ale potom, jak jsme na té Promyslovce, tak to byly krásné zážitky, protože to bylo Rožno pod Radoštěm. Tam už jsou kopce, tam uděláte pár kroků, už jste, jak se říká, na horách. Kousek mezi Rožnovem a Veřovicemi, to je takový prostě přechod přes kopec. Tam je prameničinky, kousek, tam je kamenárka. A pod ní byl ještě za války postavený údajně partizánama nebo vojákama nebo kým, takový kamenný srub.
0: Jo.
1: Kluci z Rožnova, tramská osada, estakádo, si tam to upravili, dali tam strop, dali tam šikmou střechu prostě a tam jsme mývali takzvané ohně. Prostě jsme se domluvili, že přijdeme tam a tenkrát, vzali se kytary, zabalili se oheň, prostě se sedělo, zpívalo, pak jsme zalehli a tak dál. V zimní táboření, jedno si vzpomínám, tam přijeli kluci z Ostravy, já jsem si postavil s kamarádem jelán, to bylo z takových těch celt, takový kosošverce, dva k sobě. Spodek jsme vystřelali četinou, to je vlastně to suché větvičky ze smrků. Dali jsme na to igelit a na to jsme dali deku a už jsem to měl připravený ke spaní. Jenomže přišel za mnou šerif z té osady a říká, mám tady bráchu, on je nějaký nachcípaný, má si horečku, nenecháš mu místo v tom stanu. Tak říkám, dobrá, tak ať tam jde. Takže on si lehl do stanu, já s tím šerifem jsme lehli vedle toho srubu do takového výklenku, kde bylo u nás naskladané dřevo. Pod sebou jsme měli taky sucho, to jako jo, teď jsme si vlezli do spacáku, přikryli se celtou a boty pod hlavu, jak se říká, a spali jsme.
0: Ano.
1: hlavu přes tu, teda celtu přes hlavu a teď zkouším v noci mě něco tlačit na tu hlavu. Tak jsem se probudil. Na nás bylo 20 cm sněhu. Ten nás tak krásně izoloval, že bylo teplo, jako jo, to jako jo, ale prostě na tu hlavu mě to tlačilo, tak jsem ten fazol se jmenoval ten šerif a říkal, co blbne, nebuď mě, když se krásně spí. Takže jsem se ráno probudil a opravdu pod tím sněh bylo krásně
0: teplo.
1: Bílo všude a tak dále.
0: No vidíte to, tak to málo kdo zkusil, že by takhle spal pod čerstvě napadaným sněhem, aby zjistili, jestli hřeje nebo nehřeje.
1: A to už ještě potom jako žena, tady už děcka byly skoro velký, tak tady z Kopřivnice jsem říkám, nevím, co mi to napadlo, říkám, manželce, já pojedu na čundr. Blázně, říkám, ne. Takže ona říká, udělej to a to, takže ve 3 hodiny, ne. Měl jsem psa tenkrát německého včáka Sata, vzal jsem ho sebou, vlakem jsem dojel do Bystřice pod Hostinem.
0: Ano.
1: Tam jsem si dal na nadražní hospůdce 2 pivečka a teď jsme vyšli na Hostin, No, víte, to je ten, tam je ta Minor Bazilika.
0: Ano, ano.
1: Krásné místo.
0: Ano, ano.
1: Posvátné, nebo jak se tomu říká. A tam jsme lehli pod líp. Tam je taková krásná křižová cesta. Vlastně jsou tam tři. Takže jsme tam lehli pod stromem. Já jsem si sada přivázal k ruce, protože to jako tam běhali zajíci a srnky a tak dále, tak musel být přivázaný.
0: Aby neutek, no jo.
1: Ano, a teď jsme prostě, tam jsme spali, pak jsme šli na tesák, tam jsme spali na tom, za tím tesákem, taky zase pod širákem. A ve 4 hodiny ráno asi začal vrčet, já říkám, co se děje. Teď jsem posvítil a pod náma na louce se pásly srnky.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem svítil, tak byly vidět jenom ty světla, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Takové tečky, oči, tam, možná jich tam bylo 10, 15, nevím
0: mm-hmm.
1: přesně.
0: Mm-hmm.
1: A takhle jsme šli z toho, z té Bystřice pod Rostynem, až zase pěšky do Kopřivnice.
0: No tak to je krásná.
1: 4-5 dní. Na Bystřice, tam je velká přehrada, tam jsme spali taky.
0: Koupání, prostě, spaní.
1: To byl takový nádhera.
0: Krásná trasa, krásný výlet, tak jsem ráda, že jste si to takhle pěkně užili a takovéhle pěkné vzpomínky máte. Takže jenom doporučujete, že jo? Hurá do přírody.
1: Určitě.
0: Baťoch a do přírody.
1: Nemá. A teď je to dobré, když máte v noci máte 25-30 stupňů,
0: no, tak to je,
1: ani nemusíte mít spacák.
0: To skoro člověk nepotřebuje.
1: Na kus igelitu a máte to vyřešené.
0: jednu celtu na baťoch přivázat a je to.
1: Ano,
0: dobře.
1: Nemáte toho.
0: Tak Oline, moc vám taky děkuju, přeju krásný sváteční víkend nebo zbytek ještě toho svátečního víkendu a hezké dny
1: vám
0: a budu se těšit. Naslyšenou.
1: Někdy opět.
0: Budu se těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jiří Korn a písnička jménem Dík a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindřiško, přeju.
1: Zdravím vás, přeji hezký večer.
0: Děkuju nápodobně.
1: Já jsem si vzpomněla na jeden vejlet, tak mě to nedalo, sice to není podstan, ale je to prostě už x let, takže si snad budu z toho něco pamatovat.
0: Jo.
1: My jsme jeli na sever, jako z Německa jsme se nechali velkým tím parníkem, přes, měli jsme obytnou avii, aby to tak jako upřesnila. Tak tou obytnou avii jsme se vydali, že uděláme Švédsko a Norsko, tak jsme vyjeli na noc a nechali jsme se teda seplout do Štokholmu. Tam jsme byli asi dva dny. Pak jsme jeli ke známým v tom Švédsku, protože chtěli salámy, které jim chutnaly naše, ty jejich, že jim nechutnají, tak samozřejmě jsme jim vzali a pivo vzali. A do té ávie se leda to naskládá. No a pak jsme samozřejmě chtěli pokračovat jako vlastně do Norska, tak jsme se vydali. Bylo to krásný. Ty Bystřiny v těch kopcích.
0: No je, je.
1: Bylo, a bylo léto krásný, takže jako se dalo. A v té Ávě jsme měli plno jídla, takže žádný problém. No a vydali jsme se až do na západ, až do Bergenu. A to je prostě městečko na skalách, že on když se přijíždí dolů, tak to jsou stály a stály. Po pravé straně jsme jeli dolů a viděli jsme ty světýlka, jak to svítí vysoko, ty domky. No tak jsme přijížděli teda a jsme teda sjeli, tak jsme tam zaparkovali někde a ráno jsme museli samozřejmě se podívat po jiným parkování. Nedá se všude zaparkovat, že jo, musí se dovolit člověk. No tak jsme samozřejmě tam zůstali a porozsídli jsme se a měli jsme tam taky známýho, protože člověk, když jede na takovou dlouhou cestu, tak musí se trochu jistit, aby si zajistil nějaký ty známý, když se něco by stalo, že člověk by onemocnil nebo něco, cokoliv. No a tak z toho Bergenu jsme se nakonec vydali po pravé straně, tak si to pamatuju, zase na noc jsme vyjeli prostě. A teď jsme přijeli, a to bylo ještě odpoledne, kdy jsme vyjížděli, ale do těch hor už nejeli po dne. A přijeli jsme na velkou čtyřproudovou křižovatku a zůstali jsme stát. A teď to nešlo ani doprava, ani doleva. Manžel úplně byl brunátný, protože když viděl, tam nikdo ale na nás netroubil, to bylo teda chválihodné. Já jsem byla z toho úplně nešťastná, když jsem viděla, co se děje, že stojíme. No tak musel jít zavolat odchytku, ne odchytku, ne záchytku, na auta, na opravy, aut, jak se to jmenuje, sakra, no prostě nás odvezli jako do toho, kde se opravují auta, nic jiného nám nezbylo, než tam poprosit někoho, aby se podíval, proč ta Ávie...
0: Paní Jindřiško, já vás musím trošku přibrzdit a trošku popohnat zároveň. Jednak jsme úplně mimo téma. Takže se...
1: Vydržte.
0: Abychom to téma na to navlíkli. Stalo se vám, že když jste se vypravili právě na sever Evropy, že byste tam udělali nějaký chundrwandr, nějakou tu pěší túru, nebo to byl jenom výlet autem a vlastně prohlídka těchto krásných zemí, a to je to krásné?
1: Byl to výlet. Jako
0: hlavně výlet.
1: Jo.
0: No a co to s paní v přírodě? Ani tam jste nevyzkoušeli někde, když to bylo v létě, nebo byla příliš velká zima?
1: Ne, bylo krásně teplo, jako. Ale to vám, to se v přírodě, když vyjdete ven, tak se prostě v přírodě.
0: Jo, ale nějaké přespávání v přírodě, že byste spali pod čirákem nebo něco takového, to jste neskusili, když jste to měli takhle pěkně tam všechno kolem sebe?
1: No tak to vám ten, ta Ávy je prostě obytná, takže...
0: Jo, takže nebyla potřeba. No tak krása, když máte vlastně dům na kolečkách, tak co by ne, tak si poradíte.
1: Já jsem tomu říkala bydlibus. Jako,
0: bydlibus.
1: No a tak na tom opravně tam se někdo na to díval a prostě nás úplně vyrazil nám dech, že je tam zlomená osa.
0: Mhm.
1: No tak to byla katastrofa samozřejmě, takže tam jsme byli asi 3 dny, než se sehnali nějaký ty součástky do toho, já to teda urychlím.
0: Urychlete, prosím pěkně, přeci jenom, čas běží, ano,
1: no,
0: děkuju.
1: Ano, takže jako nám to spravili a my jsme prostě z toho Bergenu zase po té pravé straně
0: no, tak.
1: Jeli nahoru a jeli jsme. A představte si, když je taková zpráva, teda, že něco nejede nebo je špatný,
0: mm-hmm.
1: tak jak to dopadne, tak těch tunelů tam bylo,
0: ano.
1: Jsme jeli asi 18, no tak jsme se cestou i dívali pod to, jestli ta osa drží, no a jeli jsme teda...
0: Vydržela. Tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jindřiško, musím poděkovat. Každopádně moc děkuju za to vaše povídání. Jsem ráda, že jste si ten výlet užili.
1: Dobře domů, takže
0: to je dobře. Děkuju vám moc krát, že to dobře dopadlo a přeju krásné léto a hezké dny. Děkuju. Naslyšenou, dobrou noc. Tak to byla paní Jindřiška a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka, pojďme se podívat také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. Tak třeba pan Honza píše: dobrý večer všem, pod čirákem jsem spal několikrát a vždycky to byl nádherný zážitek. Nejvíc mi utkvěla noc ve Vinicích

0: Sena nebo v příkopech zvuků bublajících potůčků a ptáčků na březích lesa nebo spaní u ohně. To je prostě v krvi. I naše děti jsem nutil spát pod čirákem, jinak si tahali do stanu podlavce a prošívané deky. No to už je ale pryč, to bych se musel znova narodit, ale užil jsem si to tak tolik pan Bohumír. A máme tady k tématu paní Aneška píše, vy jistě si vzpomenete, jak jsme tady mluvili o řece Želivce a o stanici Žalov, tak Aneška píše, pro pana Františka, vlak od stanice Žalov má zastávku ještě v Úholičkách a pak je zastávka Řeš, kde je hned lávka přes Vltavu do Řeže k jadernému ústavu. Ráda tou trasou jezdím, no a odteď, když pojedu přes Želiv, si vždycky vzpomenu na mladého Františka a jeho kamarády. Krásnou letní noc všem do noční linky. Aneška, tak paní Aneško, taky děkuju moc a popojedem, protože čas začíná být neúprosný, přichází Bára Baziková s Kamilem Střihavkou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Když se snaží.

0: Když se snáší déšť, tak se jmenovala písnička a na telefonu teď máme paní Ivetu z Poděbrad. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já vám všem taky dobrý večer nebo dobrou noc. Těžko říct, jak to říct. Já jsem vzpomněla díky tomu vašemu pořadu, respektive tématu,
0: ano,
1: na jednu úžasnou noc v Alpách. Jeli tenkrát, to bylo ještě v době, kdy jsem musel žádat o různá povolení, výjezdní doložky a přísliby a tak dále. Ale prostě dali jsme dohromady partu a jeli jsme tenkrát do Celtvégu na Formule 1.
0: Mm-hmm.
1: A samozřejmě

0: peněz měli strašně málo, protože ten příslib byl hrozně nízký, tak aby nám bylo aspoň na tu vstupenku a na to nejnutnější, tak co s ubytováním. Tak jsme si vzali sebou spacáky, igelitový pytle a tak dále. No a v Alpách jsme potom zajeli do takový, no to je jako kraj lesa. Mm-hmm. A tam prostě jsme chlapi přidělali na ten mini autobus, kterým jsme jeli, přidělali plachtu, stahli jako takový přístřešek udělali a tam jsme se naskládali jak sardinky do toho.
1: No prosím, krabičky. Jak jste si poradili.
0: Tam jsme se vyspali. Bylo to teda úžasný, protože takový zážitek by si asi hned tak někdo neměl.
1: Žádný ochránce no. Národního parku na vás nenaběhl ráno.
0: No, to jsem právě chtěla dodat, že prostě až když jsme se vrátili domů
1: no.
0: A tady jsme to vyprávěli, tak nám jeden známý říká, blbci, kdyby vás tam načapali, tak vám ty vaše přísliby nestačily.
1: No jo, no, to je pravda, že někde v té přírodě to může být problém, to je fakt.
0: Nás to nikoho nenapadlo, že prostě by se tohle jako nesmělo, jo. Prostě.
1: Ale tak třeba tam, kde jste zrovna spali vy, tak to určitě bylo povoleno.
0: to byl takový úžasný zážitek, ale je teda pravda, že když jsme jako vykoukli spod té plachty, tak takových hvězd jsem snad neviděla
1: nikdy. Nikdy, že jo.
0: Jako tenkrát tam prostě taková ta úžasná tma, ano, která tam ano, byla, tady ten světelný smog, to prostě...
1: Já vím, toho je všude.
0: Ale říká se nejkrásnější hvězdy nad Splitem, ale to teda, to nemělo vůbec konkurenci tohle, to opravdu, to bylo úžasné. Tak jako říkám, díky tomuhle tomu jsem si vzpomněla na Formuli 1 a tenkrát vyhrál Lauda.
1: No nádherné vzpomínky máte, dokonce ještě s takovýmhle pánem šoférem. Krása.
0: No ale víte co, tam nejlepší na tom bylo, že tam prodávali třeba vstupenku na možnost vidět ten start ze vzduchu. Vstupenku do helikoptéry a to tam, no a ten start, na který byl nejdražší vstupenka, nebo letenka by se dalo říct.
1: Ano.
0: A ten start byl neplatný. Ten se mu to opakovat. Takže ti, co měli tu až tu další, jako další let, tak ti měli teprve ten platný start vlastně ty Formule 1. Ale to už je taková jenom...
1: Někdo prostě má občas smůlu, to je pravda. No každopádně krásný výlet spojený i s nocí pod čirákem. Nádhera, paní Iveto, to jen tak někdo... Jen tak někdo nezažije, ještě s panem Niky Laudou, no nádhera. Každopádně moc děkuju, přeju krásné dny, letní, užijte si je. A budu se těšit zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a pomalu půjdeme do finále, protože čas je takový, jaký je, a píše pan Mojmír ze Svitav. Ahoj kamarádi, nedá mi to, abych tentokrát nepozdravil, protože jsem léta jezdil jako tramp a spali jsme pod čirákem, pod převisem nebo na zastávce vlaku, když pršelo. Je fajn se probudit a pár metrů od tebe se pase srnka. Písničky dneska moc tramské nejsou, ale to nevadí, třeba na Žalmana a Nohavicu taky jednou dojde. Později jsem přešel k šermířům a když jsem se stal knězem, dělali jsme pro děti tábory, ale přišlo stáří a nemoci, skončil jsem v pečovatelském domě, i do chrámu mě už musí vozit, ale třeba po smrti dostanu křídla, tak všem přeju suchou stezku a jasné slunce nad hlavou. Mojmír Kříž Svitavy. Pane Mojmíre, já vám přeju krásné dny, pevné zdraví, mnoho všeho dobrého a budu se těšit zase v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byly brontosauři. No a ještě poslední pohled do pošty, než se rozloučíme. Paní Majka třeba také píše: krásný večer přeju všem. Dneska pěkné téma. V 18 letech jsme jeli Čundrova do jižních Čech na Bezdrev pod Hlubokou. Bylo to krásné a moc se nám tam líbilo. Přesunuli jsme se na Šumavu, taky super. A pak jsme jezdili do Jeseníků a pak na Slovensko do Diakovcov, ale moc jsem si přála ještě někdy návštěvu Českých Budějovic a Hluboké. A představte si, že dcera se nám tam provdala, už tam bydlí 30 let. No a my máme druhý domov v jižních Čechách. Moc to tam máme rádi. Všem přeju krásnou dobrou noc a vydařené léto. Tak paní Majko, moc děkuju, taky přeju krásné léto. A protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny. Kdybyste náhodou byli na příjmu dalšího vysílání, tak samozřejmě hezký poslech a budu se těšit zase jako vždycky velmi brzy naslyšenou. A jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Berka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století.
3: Kulhánek. Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činným.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že?
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten co si jednou stejskal.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Vejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička. Ne, nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řezicha, lípa, doubek, bříza, nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé o a on bez ní jen prosté u. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

může být moc pěkné, pokud se v té Praze hnusně narozkytná.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů, takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Inu, tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka?
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadně.
4: Když já mám hlad.
2: Peterka večer.
3: Co to Diana mi přinesla večeři?
4: A sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba
3: pastí. Páni, tady, aby se člověk. Ale prosím tě, teď s ním počkej a dívej se.
4: Když to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: Může by byla v práci.
3: Prosím tě. Do 6:45?
4: Už je na to. Někdy přijde i v 7, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve 4.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A do čeho se převlíkla?
4: No, do takového toho, do nedělního, víš?
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: A proč šla goliči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
4: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byly v kredenci?
4: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
4: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
6: Vstupenky, prosím. Děkuji.
7: Mileno, tady jsme.
6: Vstupenky, prosím.
7: Zdar. Prosím.
6: Děkuji.
7: Ty jsi byla u holiče, viď?
8: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
7: A ty jsi přišla sama?
8: Aha, sama, manžel... Něco?
7: Kouká na fotbal, že?
8: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
7: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
6: Prouza, Emil.
8: Dobrý večer, Vondrová.
6: Dobrý večer.
7: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2 v neprospěch domácích, pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce bude. Samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím tě?
5: Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A to jsi nemohla nám taky?
5: Nemohla, byli tam jen 3. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale Že bys to poslouchal, prosím tě.
4: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, no, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
3: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím tě.
0: Je to váš kabát?
1: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
3: Děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já tak vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxíka.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
4: Kolik je hodin?
5: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet.
4: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
6: Jo.
4: Co bychom do toho ještě vrazili?
5: Kostku, tati. Dáme tam kostku.
4: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
5: No, koukej. Her je bujon. Hovězí. No,
4: když myslíš... Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
5: To bude trvat.
4: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
5: Jo, no. Je tam jen cibule.
4: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
5: Jo. A taky Tatra.
4: Tatra? Co to je?
5: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
4: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
5: A už budem jíst?
4: Mirečku, kapeti na karbit. Polivka to přece není čaj. Bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
5: Pod fíkus?
4: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
5: To je Jana.
4: Jana?
5: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
4: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
5: A s kým šla?
4: S kým by šla sama?
5: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
4: Chceš jednu přes?
7: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
4: No prosím tě, co je mě do fotbalu. A vůbec, jdeš pozdě, ne?
7: Jak to?
5: Jo, pusinkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
7: Nějak to znáš, bráško.
5: Z literatury, sestro.
7: Jak to, že to mrňa už nespí? Máma ještě není doma?
4: Není, no.
7: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
4: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, potaj mu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď?
1: Mhm.
0: To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No, on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy. Přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté. Co máte,
0: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád se po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko? No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak sedí spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Slyšel vás?
3: Že by přijela taxíkem.
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšel vás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako že se nic neděje. Víš? Podej mi knížku. No, jakože si čtu. Nesměj se, krucino.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
4: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
4: A povedlo se.
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
4: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
4: Jedla biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
4: Po koncertě.
3: A u holiče byla?
4: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani...
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek? To je jako někde v hospodě?
4: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
4: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Jo.
3: No máma, dám krk, že chlap ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládá mi poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
4: To je, Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
4: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
4: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepicím.
4: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
4: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku.
0: Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na konce. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
5: Ne, pivo. Lísky do divadla jsem koupil na sobotu do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
4: Bane, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako myšlenky za volantem. Příběhy o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když

by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen a něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby ji seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.

0: pokoji jdu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la.
1: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
2: Kluci v Ypsilonce říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Tak takový to je. Prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem byl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom Národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradit. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog a Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, jestli tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
4: 70.
2: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku. Ale tak to je vždycky posledně. Já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali,
4: platil jste?
2: No ne, že jsme o tom mluvili na koncert.
4: Jo, jo.
2: A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma. A oni říkali, že teda oni platí půlku. A teď byli zaraženi a vypadalo to trošku, že jsou... jako namíchnutý. Teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
4: A začal jste jezdit víc tramvají? Tím,
2: jezdím hodně.
4: Jo, takže no. Ve 64 auto a v 65.
2: Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad. A tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
5: Na parté, jo?
2: Jako a řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior, no to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku, nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je blbý.
4: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
2: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
5: On vás ale ujistí teda. Jako.
2: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete a se vystoupíte. Těžší mě to, používám to hodně.
4: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
2: No to takhle, občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
5: No, jak to, že nejezdí autem.
4: Jo.
2: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený. Už ale jinak to celkem to prochází v klidu.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuše.